0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Radio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
2: na Radio Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní. A považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych lidem něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abellerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymacerovat, vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelným? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nashromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, teď vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem si
1: tím... že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně jenom trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá?
1: Tak si tak pohrával.
2: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení? A nebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. A tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali.
2: No,
1: a
2: no.
1: Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malej kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no. Populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa?
2: Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava musí dělat vlasy po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prach je velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
3: První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš čár.
4: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli.

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a já tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někdy sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, a tomu říkám křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv. Ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem to přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme v permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvadný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet i nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
3: Jako doma na Rádiu Praha.
4: Jako doma na Rádiu Praha.
3: Coldplay.
0: Na Praze.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí, taky. Ti, co nás poslouchají, všichni taky. A taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat, tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru jako, no tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.
0: Oscarový skladatel Manžel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životů, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádný hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké vykročení z té komfortní zóny.
2: To je, to bezesporu je. To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: A tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. To jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo? Jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici. Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se.

0: Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9.

0: Alicia Keys, No One, v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Kristýna Dušák, máme pro vás zprávy a přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Agrofert a střet zájmu, téma, kvůli kterému se poslanci mimořádně sejdou dnes poledne. Kvůli silným větrům v pražských satelicích padnou desítky stromů. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi svého okupovaného území. A v Praze přes den přeháňky a bouřky 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dnes poledne budou poslanci jednat o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebek. Bestián za SPD.
2: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku. Takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
0: Od 15 hodin pak čeká poslance mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekuována. Politici, včetně prezidenta Petra Pavla, na sociálních sítích oceňují zejména její statečnost a charakter. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů v oboře Bažantnice v pražských satelicích. Vedení městské části proto nyní nedoporučuje přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany, vysoké i 35 metrů. Lesníci během června pokácí zhruba 30 dřevin, říká starostka Milada Voborská z hnutí STAN.
3: Satelická Bažantnice je plná zajímavých druhů ptáků i brouků, ale také plná starých stromů, které potřebují obnovu. V současné době jsou některé stromy napadené nekrózou, hnilobou, a proto jsou nestabilní.
0: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území, které okupuje Rusko. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu taky významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Novým trenérem ostravských fotbalistů je Roman Skuhravý. Do Baníku, kde nahradil Josefa Dvorníka, přišel ze Slovácka. Skuhravý tak vyměnil dva týmy, které se v minulé sezóně zachránily v lize až v baráži. No a v Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 21 hodin našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra v noci zápasem proti Jižní Koreji. V Praze teď máme převážně zataženo, jen výjimečně slabý déšť. Postupně bude ale oblačnosti přibývat, vyskytnou se přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty dnes 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách potřebujeme ještě dopravní informace a ty bude dnes zajišťovat kolega Lukáš Miller, který je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, hezké ráno, tak zatím těch informací moc není. V Praze je teď krátce po 6. hodině klidný provoz, projíždí se bez větších komplikací, pouze menší kolony jsou třeba v Karlovarské do centra před Slánskou na 5 minut. 5 minut se pak jede v koloně třeba i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směr centrum Prahy.
4: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 5:45 po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 11. června. Bruno a Barnabáš mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. Co nás čeká? Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Taky Leone a Calum Scott, Stay, a hodinu odstartuje Olivia Rodrigo. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Damiano David a Next Summer. A otázka na Facebooku Rádia Praha zní: Tata Boys nebo Richard Miller v původním snění, nebo Čierna labuť Biela vrána? Rozhodněte, jaký vinyl si dáme v pondělí 15. června v 9 večer tady u nás na Rádiu Praha. Vyvolíte, my hrajeme. Dneska bude nejprve zataženo, během dne proměnlivá, většinou velká oblačnost a místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 10. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Lukáš Miller sleduje situaci na silnicích.
1: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích směrem do centra. Pomalej se třeba jede v Liberecké, zletněn do Holešoviček a do tunelu Blanka. Zdržení asi 10 minut. Vázne provoz také na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové právě na příjezdu k Europarku Průmyslové a plní se už i Českobrodská na příjezdu do Běchovic. Zdržení do centra Prahy od Českého Brodu asi 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Sladký třešně na větvích, ale song se jmenuje Malinovej sirup. No dobře, to byly Miraj, je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Kristýnou Dušák.
1: Dobré ráno. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila, mohl proto odletět zpět do Spojených států. Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C včera večer hodinu a půl nejezdilo metro. Na stanici Budějovická totiž souprava srazila člověka a museli ho vyprošťovat hasiči. Se zraněním hlavy a nohy byl transportován do traumacentra v Thomayerově nemocnici. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny. V 15 hodin budou poslanci pokračovat v druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za ANO. Předmětem jednání bude stabilita financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Spojené státy v noci na dnešek zahájily nové vzdušné údery na cíle v Íránu, oznámilo to oblastní velitelství amerických sil. Íránská armáda krátce po začátku útoků sdělila, že zcela uzavřela Hormuzský průliv a zasáhla 2 lodě, které se snažily úžinou proplout. USA krátce na to uvedly, že průliv zůstává otevřený. A do Česka by se mohlo vrátit po 7leté hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále ještě čas se do kandidatury zapojit. V Praze teď převážně zataženo, naměříme kolem 11 stupňů, jen výjimečně slabý déšť. Postupně bude ale oblačnosti přibývat, vyskytnou se přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 15 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, Lukáš Miller ví, jak to na nich vypadá.
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz, hlavně směrem do centra. Pomalu se jede po Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. To zdržení k Europarku je asi 15 minut. 10 minut pak naberete i na jižní spojice, a to v opačném směru z Lanového mostu Průmyslové. Pomalej se jede na severu v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a také do tunelu Blanka. Zdržení asi 10 minut. Plní se také Karlovarská z Pražského okruhu na Bílou horu. Čekejte také 10 minut navíc a 10 minut pak naberete i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Chtěl jsem popřát šťastnou cestu, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: mluvil tady s Vimseyho, Mr. Know-it-all, je 6:45. V pražské Opletalově ulici před chvílí začal další ročník závodu 1000 mil československých. Zhruba 130 historických automobilů během 3 dnů dojede do Bratislavy na Slovensko a následně se vrátí do Prahy. A na startu je náš reportér Josef Beneda. Já tě zdravím, ahoj.
1: Hezký den. Před sídlem Autoklubu České republiky v Opletalově ulici teď každou minutu vyjíždí historická vozidla. Závod odstartoval v 6 hodin mávnutím české vlajky prezident Petr Pavel. Z celkových 130 posádek se do letošního závodu přihlásilo rekordních 67 vozů československé výroby a také 5 vozů původního dálkového závodu ze 30. let. Jako první na trať krátce po 6. hodině vyrazila ženská posádka ve vozidle Java Minor. Na start se postaví i další vozidla z období před druhou světovou válkou, jako třeba Praga Alfa, Aero 750 nebo zbrojovka Brno Z4. Do závodu se zapojily také zahraniční posádky a zahraniční značky vozů. Nejstarším autem na startu je Buick Master 6 Roadster z roku 1926.
0: A kudy všechny historické vozy pojedou?
1: Během dneška by měly posádky dorazit až na Slovensko. Pojedou přes Kolín, Polnou, Ostrovačice, Lednici a Hodonín, až se dostanou k hradu Děvín a do Bratislavy. V pátek je trasa zavede kolem hradu Červený kameň a Banské Bystrici. Cíl bude u Bratislavského hradu. No a v sobotu se budou vracet do českého hlavního města. Například přes Brno, Velké Meziříčí nebo Jihlavu. Příjezd vozů zpět do Prahy plánují organizátoři okolo 17. hodiny před budovou Národního technického muzea.
0: Josefe, soutěž veteránů obnovuje tradici dálkového závodu 1000 mil československých, ten se konal ve 30. letech 20. století, víš o něm něco víc?
1: Ano, tak soutěž se konala v letech 1933 až 1935. Závodníci tehdy museli urazit zhruba 1600 km, tedy 1000 mil. A navíc se startovalo odpoledne, takže velkou část trasy museli projet v noci. První obnovený ročník se konal v roce 1970. Od roku 2015 závod jezdí každoročně. Účastnit se můžou pouze vozy do modelového roku 1939. V současnosti závod pořádá spolek Přátel 1000 mil československých a podílí se na něm i Veterán Car Club Praha, Veterán klub Bratislava, Autoklub České republiky a Národní technické muzeum.
0: Říká kolega Josef Beneda. Moc díky, měj se, ahoj.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: Máme čtvrtek 11. června, v Praze bude nejprve převážně zataženo, během dne proměnlivá, většinou velká oblačnost, tam místy přehánky nebo bouřky, večer by mělo oblačnosti i srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 11 stupních Celsia, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. A slovo má opět Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz směrem do centra, navíc komplikace nově v ulici k Barandovu, právě také směr centrum, kousek za sjezdem z Pražského okruhu, na semaforech je hromadná nehoda, srazila se 3 auta v levém pruhu, na místě hasiči, policisté a kolona z okruhu je asi na 10 minut. Pomalý provoz je tradičně na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, zdržení asi 15 minut, pomalu se pak jede i v Liberecké, z Letňan do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka, tam je to na 10 minut. 10 minut naberete v koloně Bělohorské směrem z centra před Bílou horou od Kláštera nebo také Vekbelské od Novopatské k semaforům v Loubětíně a plní se i na magistrále Nuselský most na příjezdu do Legerovy, zdržení od Kongresového centra 10 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 7 hodin, ve studiu se mnou opět Kristýna Dušák a na pořadu dnes jsou zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Letos do rekonstrukce vodovodní sítě investuje více než loni. Skoro polovina zastaváren a bazarů podle inspekce porušuje předpisy. Prezident Trump hrozí Iránu dalšími údery dnes v noci a teploty v Praze nepřesáhnou 17 stupňů, bude pršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha dá letos na opravy vodohospodářské sítě zhruba 4 miliardy 330 milionů korun. To je přibližně o 15 milionů více než v minulém roce. Vedení hlavního města plánuje upravit čističky odpadních vod, vodovodní sítě a také třeba kanalizaci, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
2: Držíme ten trend toho, že investujeme do těch oprav výrazně více než v minulosti a samozřejmě věříme, že to přispěje k daleko menšímu počtu havárií vodovodní sítě v budoucnu a tím samozřejmě i k daleko plynulejší dopravě v Praze.
0: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obcemi, normu odmítá. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660. Pochybení zjistila u 30 z nich. Některé porušily hned několik zákonů najednou. U zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Prodejci například neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce uložila 25 pokut celkem za zhruba 50 tisíc korun. Spojené státy znovu zasáhly Irán, tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Prezident Donald Trump ale hrozí, že pokud Irán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
4: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Iránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Čeká je zápas proti Jižní Koreji. Kouč národního týmu Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
5: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa otevře souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Výkop je dnes v 9 hodin večer našeho času. A v Praze máme zataženo, slabý déšť jen výjimečně, postupně ale bude oblačnosti přibývat, vyskytnou se přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 15 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je po zprávách a my si dáme dopravní informace s Lukášem Millerem.
7: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz směrem do centra metropole a komplikace v ulici k Barandovu, také směr centrum, kousek za nájezdem z Pražského okruhu řeší hromadnou nehodu 3 aut v levém pruhu, na místě jsou hasiči, policisté a překáží kolona je už z Pražského okruhu. A také na Pražském okruhu je pak kolona směrem z D1 na letiště od Lochkovského tunelu až ke sjezdu na Ořech, je to asi na čtvrt hodiny. Ucpávají se obvyklá místa, Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 20 minut, na severu zase ucpaná Liberecká, z Letňan do Holešoviček a do Blanky také čekejte 20 minut navíc. 10 minut naberete v Bělohorské z centra před Bílou horou nebo také ve Kbelské od Novopatské k semaforu v Hloubětíně a ucpává se na magistrále Nuselský most na příjezdu do Legerovy, zdržení od Kongresového centra asi 10 minut.
6: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 11. června, máme 6 minut po 7. Dobré ráno, za chvilku Maroon 5 a Megan Thee Stallion, Beautiful.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 11. června.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude převážně zatažený, alespoň z počátku během dne s proměnlivou většinou velkou oblačností a přeháňkami nebo bouřkami, večer by ale oblačnosti i srážek mělo ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, jsme na 11, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. A slovo má opět Lukáš Miller.
4: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz do centra, navíc komplikace v ulici k Barandovu, kousek za sjezdem z Pražského okruhu, tam stále překáží hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu a kolona je už z Pražského okruhu od Lochkovského tunelu zdržení do ulice k Barandovu asi 20 minut. Ucpává se stále Liberecká ulice, na příjezdu do Holešoviček z Letňan zdržení asi 20 minut, ty kolony pak pokračují i k vjezdu do tunelu Planka. Pomalý provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Tím se pomaleji jede ve Strakonické od Závodiště, ale začíná se plnit i jižní spojka od sjezdu na Braník. 10 minut pak naberete ve Kbelské ulici na příjezdu do Hloubětína od Novopatské a také na magistrále. Tam je plný Nuselský most na vjezdu do Legerovy. Kolona od Kongresového centra je na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Půl osmé a na Radiu Praha čas na další zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Dobré ráno u jejich poslechu. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila, odletěl tak zpátky do Spojených států. Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C včera večer hodinu a půl nejezdilo metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka, kterého museli vyprošťovat hasiči. Se zraněním hlavy a nohy byl transportován do traumacentra v Thomayerově nemocnici. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek, na kterých chce zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Cílem dnešní etapy je hrad Děvín v Bratislavě. Zítřek stráví závodníci na Slovensku. Kuvajt kvůli íránským útokům uzavřel svůj vzdušný prostor. V Bahrajnu opakovaně zněly sirény. Íránská armáda útočila na americké základny v obou zemích. V reakci na noční americké údery na cíle v Íránu. Později Írán vyslal 12 balistických střel také na základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. A v Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 21 hodin našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra v noci zápasem proti Jižní Koreji. Nejvyšší teploty dnes 15 až 17 stupňů. Počítejte ale s přibýváním oblačnosti. Od 13. hodiny dorazí do Prahy také přehánky a bouřky, které nám vydrží až do večerních hodin.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace a ty má připravené Lukáš Miller.
3: Je to tak hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a navíc stále komplikace v ulici k Barandovu směrem do centra, kousek za nájezdem z Pražského okruhu stále řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona je právě z Pražského okruhu od Lochkovského tunelu asi na 20 minut právě k nehodě. Ucpává se stále Liberecká ulice na příjezdu k tunelům a k Bulovce z Letňan, je to asi na 20 minut, pomalý provoz je pak na Jižní a na Štěrboholské spojice, teď ty kolony jsou obousměrně před Průmyslovou a to jak z Černého mostu, tak od Spořilovské, je to vždy na 15 až 20 minut. Pomalý provoz je i na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické zdržení od Lhovického mostu 20 minut, 10 minut naberete i na jižní spojice od sjezdu na Podolí. Ucpává se na magistrále Nuselský most do Legerovy, zdržení od Kongresového centra 10 minut, 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Vázne provoz pak také ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, zatím zdržení 10 minut a plní se příjezdy ke křižovatce Vypich, a to jak v Bělohorské, tak i v Kukulově od Motola.
0: Lukáši, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byla Debbie, Touch the Sun je 7:45. A vydáme se do kina. Otázku, zda jsme ve vesmíru sami si klade lidstvo od nepaměti. Pokud vyrazíte na nový film Stevena Spielberga Den odhalení, tak se možná dozvíte pravdu i vy. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Co jsi ukradl?
2: Tajemství.
3: Příběh se točí kolem mladého datového analytika Daniela. Ten získá nevyvratitelný důkaz o tom, že lidstvo ve vesmíru není samo. Když se rozhodne tyto informace zveřejnit a spustit tak celosvětové odhalení, narazí na odpor všeho schopné vládní organizace. Její agenti mají jediný úkol – zabránit úniku informací za každou cenu.
1: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě.
5: Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
3: Nejde ale jenom o politickou zlou vůli. Odhalení pravdy by totiž mohlo okamžitě rozvrátit světový řád, zničit náboženské i ekonomické pilíře společnosti. Má lidstvo skutečně právo znát pravdu a za jakou cenu?
4: Ta 79-letá kampaň plná lží musí skončit.
3: Očekávané sci-fi novince Den odhalení se objeví na Oscara nominovaná Emily Blunt, držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor nebo Oscarový Colin Firth. Tvůrčí film si režisér Steven Spielberg opět složil z těch nejvěrnějších spolupracovníků. Spoluautorem scénáře je David Koepp, za kamerou stanul Janusz Kaminski a jeden ze svých posledních soundtracků k snímku složil 94-letý John Williams. Společně pracovali už na takových hitech, jako jsou Jurský park, Schindlerův seznam nebo Zachraňte Wayna Ryana.
0: Dneska bude převážně zataženo ze začátku během dne s proměnlivou oblačností, většinou velkou a místy přehánky nebo bouřky. Večer by ale oblačnosti i srážek mělo ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 12 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Lukáš Miller?
6: Potvrdím, hezké ráno, v Praze je ranní špička, velmi silný provoz na hlavních tazích a třeba komplikace v ulici k Barandovu do centra, kousek za sjezdem z Pražského okruhu řeší nehodu v levém pruhu a kolony jsou kvůli tomu právě z okruhu, se jede pomalu už od Strakonické, je to celkově asi na 20 minut. Na okruhu jsou pak komplikace také směrem z letiště na D1, u sjezdu na Ořech tam řeší nehodu ve středovém pásu, nepřekáží, ale ta kolona i tak je v ranní špičce od plzeňské D5 na 20 minut. 20 minut naberete v Liberec ulici z Letňan do Holešoviče ve Doblanky, stejně tak i na jižní a Štěrboholské spojice jsou teď kolony vždy k Průmyslové, pomalu si jede z Černého mostu i ze Spořilovské, je to vždy na 15 až těch 20 minut. Silný provoz se čekejte na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické od Lahovického mostu čekejte zdržení čtvrt hodiny, ucpává se magistrála a to jak Nuselský most do Legerovy od Kongresového centra, tak také Velzenova od Bulhara k muzeu, v obou případech je to vždy na 10 minut. A poměrně dost ucpané jsou příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské obou směrně, tak také v Kukulově od nemocnice Motol.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Scrollujete? Jen si klidně

0: James Morrison, I Won't Let You Go, je 8 hodin a ve studiu se mnou Kristýna Dušák. Máme pro vás zprávy Rádia Praha ve čtvrtek 11. června. Hezké ráno.
1: Také ode mne dobré ráno. Na pražské letiště komplikuje rekonstrukce křižovatky, hrozí kolony. Poslanci dnes budou opět řešit dotace pro Agrofert. Zástupci členských států Unie stanovili strop emisních povolenek. Teploty v Praze nepřesáhnou 17 stupňů a bude pršet.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
3: Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu. Za každý, řekněme, letní měsíc projde letištěm zhruba 2 miliony odbavených cestujících. Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu.
1: Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bezvědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Český rozhlas. Dušek včera do rady jmenoval například hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Pro pokračování své činnosti knihovna potřebuje, aby jí Havlová poskytla osobní práva k názvu, ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny. V 15 hodin budou poslanci pokračovat ve druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 111 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Začíná fotbalové mistrovství světa, zahájí ho v Mexico City zápas domácího týmu s Jihoafrickou republikou. Další duely hostí i Spojené státy a Kanada. Výkop úvodního utkání je v 9 hodin večer našeho času. Mexičané se na šampionát s rekordní účastí 48 týmů těší. Část z nich ale před startem turnaje upozorňuje na závažné problémy své země.
4: Mexiko, coby nejfotbalovější z pořadatelských zemí, přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Nejvyšší teploty v Praze dnes 15 až 17 stupňů. Počítejte s přibýváním oblačnosti. Od 13. hodiny nám dorazí přehánky nebo bouřky a vydrží až do večerních hodin.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dáme si dopravní informace. Připravil je Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je ranní špička, stále ještě komplikace v ulici k Barandovu do centra, kousek za sjezdem z Pražského okruhu dořešují hromadnou nehodu a kolona je právě z Pražského okruhu a ucpává se i samotný okruh, a to obousměrně právě před sjezdem na Barandov. Ty kolony jsou od Strakonické, také z plzeňské dálnice D5 od Rudné, vždy je to na půl hodiny. Ucpává se na severu metropole Liberecká ulice, z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka je to na 20 minut. 20 minut naberete také na jižní a Štěrboholské spojice, obou směrně k Průmyslové. Pomalu se jede jak z Černého mostu, tak také ze Spořilovské. Pomalý provoz čekejte na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, a to jak ve Strakonické, tam je zdržení od Lahovického mostu 15 minut, tak zhruba 10 minut se jede v koloně i na jižní spojice od sjezdu na Podolí právě k mostu. Na magistrále je hodně plný příjezd směrem z jižního města do centra, kolona je z Pankráce do Legerovy za Nuselský most, čekejte 20 minut a hodně zaplní zaplněné jsou příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské, tak také v Kukulově od nemocnice Motol.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 11. června. Příjemné vstávání, přeje Honza Chlaň, za chvilku Jax Jones, MNEK a Where Did You Go? A bude také Ema Drobná a Hi.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes budeme mít nejprve převážně zataženo během dne, proměnlivou, většinou velkou oblačnost, místy se objeví přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, jsme na 12 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Lukáše Millera zdravím do dopravního infocentra.
2: Také zdravím, hezké ráno. Tak v Praze přetrvává silný ranní provoz, kolony na obvyklých místech, navíc stále komplikace v ulici k Barandovu, před ulicí k obvyklých místech, navíc stále komplikace v ulici k Barandovu, před ulicí k Austisu směrem do centra stále řeší nehodu a ucpávají se kvůli tomu příjezdy od Pražského okruhu i samotný okruh kolony jsou. Kolony jsou jak od Lohkovského tunelu, tak také v opačném směru z Plzeň D5-ky a je to vždy ke sjezdu na Barandov asi na 20 až 25 minut. Stále ucpaná je třeba jižní a také štěrboholská spojka obou směrně vždy k Průmyslové, ty kolony jsou z Černého mostu a také od Spořilovské vždy na 20 až 25 minut. 25 minut pak naberete také v Liberecké ulici a to z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Hodně plný je třeba i příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojce, tam ta kolona je od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, čekejte 15 minut navíc, 20 minut naberete i na magistrále z Pankráce za Nuselský most. A stále kolony jsou třeba i na příjezdech ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské obousměrně, tak hodně plná je také Kukulova ulice od Plzeňské skoro na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: A In Too Deep v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Kristýna Dušák.
1: Hezké dobré ráno. Vedení pražských satelic nedoporučuje vstupovat do obory Bažantnice. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů. Většinu porostu tvoří staré jasany vysoké i 35 metrů, které potřebují obnovu. Městská část tak začala s jejich kácením. K zemi půjde během června zhruba 30 nestabilních dřevin. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za ANO. Předmětem jednání bude stabilita financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekuována. Rusko vnuci znovu zautočilo na Ukrajinu. V záporožské oblasti je nejméně 8 lidí zraněných, poškozená je i tamní infrastruktura. Také ruské úřady hlásí sestřelení 330 ukrajinských dronů. Na jihu země v Krasnodarském kraji je po úderu bezpilotních letounů hořela tam ropná rafinerie, požár už je uhasen. Také Spojené státy v noci na dnešek zahájily nové vzdušné údery na cíle po celém Iránu. Iránská armáda v reakci na to útočila na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Později Irán vyslal 12 balistických střel také na základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Sereny Williamsové, a to čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně, oznámil to list The Times. Fotbalisté Portugalska v generálce před mistrovstvím světa porazili Nigérii 2-1 a basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finále zápase NBA porazili 107-106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. V Praze je dnes zataženo, teploty maximálně kolem 16 stupňů, odpoledne zhruba kolem 14. hodiny déšť a místy bouřky, které ustanou až večer.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silnou ranní špičku a komplikace i nadále v ulici k Barandovu do centra, u ulice k Austisu, to znamená kousek za sjezdem z okruhu, ještě dořešují následky dřívější hromadné nehody a jsou kvůli tomu kolony právě z pražského okruhu, jak od sjezdu na Vestec, tak také v opačném směru z plzeňské D5 už skoro odrudné, a to zdržení vždy ke sjezdu na Barandově přes půl hodiny. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, a to jak po jižní spojice od sjezdu na Pankrát, je to asi na 20 minut, 15 minut naberete i ve Strakonické od Závodiště. Ucpává se na východě metropole Štěrboholská spojka, z Černého mostu Průmyslové čekejte 30 minut navíc, přes půl hodiny se pak jede v koloně také v Liberecké ulici, a to teď už od sjezdu na Čakovice až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Hodně plný je příjezd do centra po magistrále směrem Odchodová od jižního města, kolony jsou od Pankráce, od odbočky na Pražského povstání až za Nuselský most. Z Ligerovy ulice je to vždy na 20 minut. A připomínáme stále hodně ucpané příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské, tak také v Kukulově od Plzeňské.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Jonas Blue, JP Cooper a Perfect Strangers. Je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze vystoupí skupina Košín. Na open air koncert láká Areál 7 v Holešovicích. Kapela si během více než 25leté kariéry vybudovala silnou fanouškovskou základnu i v Česku. Její tvorba je charakteristická propojením breakbeatu, drum and bassu a rockové energie s výrazným vokálem. Koncert Košín můžete zažít ve čtvrtek od 7:45 večer. V komunitním centru Hasičárna v Praze 3 zase startují kytarové večery. Můžete si tam dát něco dobrého k jídlu nebo pití, zaposlouchat se do praskání ohně, zaspívat si s ostatními, nebo si jen tak sednout, relaxovat a nechat starosti za sebou. Jestli máte kytaru, tak si ji rozhodně vezměte sebou. A máte poslední šanci navštívit festival bonsai a japonské kultury v botanické zahradě v Troji. Obdivovat tam můžete 100 tvarovaných stromků, jak od pěstitelů z Česka, tak z zahraničí. Výstava je otevřená mezi 9. a 19. hodinou. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: A v Praze bude dnes nejprve převážně zataženo, během dne s proměnlivou, většinou velkou oblačností, místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, jsme na 13 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
3: Také zdravím, hezké ráno, tak jsme na tom tak, že v Praze ranní špička, stále silný provoz na hlavních tazích, navíc třeba i na příjezdech k Barandovskému mostu, poměrně výrazné kolony směr Smíchov, ve Strakonické zdržení od Lahovického mostu 15 minut, navíc v nájezdu na Barandovský most teď stojí i nepojízdné auto, musí se objíždět. 20 minut pak naberete v koloně před Barandovským mostem i na jižní spojice od sjezdu na Pankrác. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, asi 30 minut se jede krokem od nákupní zóny IKEA k Europarku. Ucpává se na severu metropole Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček a do Blanky, tam je to asi na 25 minut a tradičně je zaplněné i širší okolí, třeba oblast Libně směr centrum. Na magistrále plný příjezd do centra směrem od jižního města odchodová, kolony jsou z Pankráce až do Legerovy za Nuselský most, čekejte 20 minut navíc, plné jsou i příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské, to je vždy na čtvrt hodiny, tak také v Kukulově od Motola, tam čekejte dalších 15 minut. A ještě Pražský okruh, kolony čekejte obou směrně před Průmyslovou, od Vesce i z plzeňské dálnice D5.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
4: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
6: Richard Miller.
4: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Kavárna Miraja. Vzpomeneš si v 9 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu už je připravená Kristýna Dušák. Máme pro vás zprávy. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Řešit stabilitu financování českého zdravotnictví. Praha 3 má první sdílenou zónu pro cyklisty, chodce i auta. Ukrajina pomocí dronů získává kontrolu nad dalšími částmi okupovaného území. A v Praze nejvyšší teploty 16 stupňů, odpoledne přehánky a bouřky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražském Žižkově nově funguje takzvaná sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3, říká místostarosta Žižkovské radnice Ondřej Růd ze strany Zelených.
2: Právě tohle místo je vhodné pro tenhle dopravní režim, který je založený na rovnoprávnosti a ohledu plnosti všech účastníků, chodců, cyklistů i lidí v autech. Já se těším, že se právě tady osvědčí a uvidíme, že spolu právě chodci, lidé na kolech a v autech můžou vzájemně docela dobře koexistovat.
0: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude například paliativní péče, řešení nedostatků lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. A sejít se má dnes také šéfka úřadu vlády Tinde Bárta s nespokojenými zaměstnanci. Na úřadu vlády dnes totiž bude první ze čtyř plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agent na vybraná ministerstva. Bárta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí, obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úprav systému emisních povolenek ETS2. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi okupovaného území. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony také významně omezily provoz na silnici z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
3: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenaky v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: 20-letý Američan Jacoby Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu v Eugene se blízkl časem 12,75 sekundy. Co nás čeká v Praze? No zataženo, teploty maximálně kolem 16 stupňů, odpoledne kolem 14. hodiny počítejte s deštěm, místy také s bouřkami, které ustanou až večer.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice. Ty informace pro nás má připravené Lukáš Miller.
5: Je to tak hezké ráno, tak v Praze stále čekejte ještě silný ranní provoz, vrcholí ranní špička, pomalu se stále třeba jede po Štěrboholské spojce, z Černého mostu Průmyslové směr Lanový most, to zdržení asi půl hodiny. Navíc plní se i samotná Průmyslová od Malešické spalovny jižní spojice, také čekejte asi 15 minut. Hodně ucpaný sever metropole, jak Kbelská ulice z Letňan do Hloubětína na 15 minut, tak hlavně Liberecká ulice, ta stojí také od sjezdu do Letňan do Kbelské ulice. ulice až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Plný je stále i příjezd k Barandovskému mostu po jižní spojice, tam ta kolona je od sjezdu na Pankrác až právě do Dobříšské. Za most čekejte čtvrt hodiny navíc. Hodně ucpaná je třeba i magistrála, příjezd směrem z jižního města do centra, kolona před Legerovou začíná už na Pankráci, pokračuje pak za Nuselský most. Hodně ucpané jsou a také příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské obousměrně je to asi na 20 minut, tak 20 minut se stojí také v Kukulově ulici od Plzeňské právě na křižovatku Vypich.
4: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
5: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Čtvrtka 11. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Máme 6 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Pharrell Williams, Happy. A budou taky Martin Garrix, Carolina Liar a Smile.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Co se dělo ve dnech s datem 11. června, to se dozvíme ve 9:45.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Dobrý den, máme 4. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude dnes nejprve převážně zatažený, během dne s proměnlivou většinou velkou oblačností, místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, jsme stále na 13 a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Lukáš Miller je v dopravním infocentru, zdravím tě.
4: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze postupně vrcholí ranní špička, provoz začíná pozvolna polevovat, největší zdržení ale zůstává na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, to zdržení k Europarku je tam asi na 30 minut. Stále popojíždí kolona v Liberecké ulici, na příjezdu do Holešoviček z Letňana do tunelu Blanka čekejte 20 minut navíc, navíc vázne provozy v celém širší okolí, třeba v Libni směrem do centra čekejte kolony. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě. Do Legerovy je to vždy asi na 10 minut. 10 minut obou směrně se zdržíte i před Vypichem z centra i do centra. Na Pražském okruhu také tam jsou kolony obou směrně, a to před sjezdem na Ořech od Vesce, respektive od plzeňské dálnice D5, čekejte vždy asi 20 minut navíc. A na okruhu je pak ucpaný i příjezd k letišti, tam ta kolona je od odbočky na Horoměřice až do omezení na příjezdech k terminálům, zdržení asi 1/4 hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Williams a jeho Happy nás dovedli k 9:30 a ke zprávám Rádia Praha s Kristýnou Dušák.
1: Přeji dobré dopoledne. Pražská policie doporučuje na letiště Václava Havla jezdit hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Dopravní komplikace vznikají kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí. Stavba bude trvat do října příštího roku. Ve špičkách se na místě tvoří několika kilometrové kolony. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila, mohl proto odletět zpátky do Spojených států. Poslanci se dnes poledne mimořádně sejdou kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak budou poslanci pokračovat ve druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za ANO. Předmětem jednání bude stabilita financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů, zejména pak primární péče v některých regionech. Spojené státy v noci na dnešek zahájily nové vzdušné údery na cíle po celém Íránu. Íránská armáda v reakci na to útočila zase na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Později Írán vyslal 12 balistických střel také na základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Kanada chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit už loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažuje Francie, Polsko nebo Dánsko. A do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá českou konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. V Praze dnes oblačnost, odpoledne přeháňky, později se přidají i bouřky a vítr, teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak ten provoz je nadále slábne, vrcholí ranní špička, ale stále třeba čekejte kolony na východě metropole na Štěrboholské spojice, a to z Černého mostu průmyslové k Europarku, zdržení asi 25, skoro 30 minut. Také na severu metropole stále ještě silný provoz, v Liberecké ulici pomalu se jede od Kbelské až do Holešoviče, k Hvězdům do tunelu Blanka, zdržení asi 20 minut, 15 minut se stojí i v Povltavské od Balabenky k Bulovce a také dál do Blanky. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vilzenově, tam je teď fronta od Florence k muzeu, tak také v ulici 5. května stojí se od budovy soudu na Pankráci až za Nuselský most do Legerovy ulice. A na Pražském okruhu připomínáme silný provoz obou směrně mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou z plzeňské D5 a také od sjezdu na Vestec.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: No. Leone by your side in my mind je 3/4 na 10. Řidiči by měli počítat s možnými komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Upozorňuje na to policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se mohou tvořit až několika kilometrové kolony.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. Takže to bylo úplně v pohodě. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že nový nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. a 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou. Ta návaznost potom jako je na to poměrně velká, takže ta kolona může vzniknout během několika minut.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu. Například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu, protože to je, řekněme, bezpečná cesta, hromadná, ekologická, udržitelná. No je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 na Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2. Navazovat bude estakáda, ta stávající bude stržena, budeme stavit novou, delší, větší a kapacitnější. A třešnička na dortu bude stavba železniční stanice, která bude trvat několik let a bude to finální propojení letiště s centrem města po kolejích, nikoli po silnici.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Dělníci vybudují 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít v Praze nejprve převážně zataženo, během dne proměnlivou, většinou velkou oblačnost, místy se objeví přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Maxima 15 až 17 stupňů, pořád jsme na 13. A foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách zesílí. No a ještě Lukáš Miller a doprava.
5: Hezké ráno, tak v Praze postupně vrcholí ranní špička, silný provozy na Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení asi 15 minut, plní se stále ještě i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka, také tam čekejte asi čtvrt hodiny navíc. 10 minut pak naberete i v Povltavské od Prosecké k Bulovce, stejně tak také na příjezdech do centra po magistrále, 10 minut se popojíždí od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra do Legerovy, 10 minut strávíte v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Zdržení je pak v Bělohorské obousměrně před Vypichem, z centra i do centra vždy asi na 10 minut a na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Vesce a také od plzeňské dálnice D5. Naopak volný je dříve zmiňovaný příjezd k letišti po Pražském okruhu, sjezd do Aviatické ulice je teď volný, bez kolon.
0: Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, měj hezký čtvrtek, ahoj.
5: Taky přeji hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Čtvrtek 11. června Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Kristýna Dušák. Hezké dopoledne.
1: Tak já přeji hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Má první sdílenou zónu pro cyklisty, chodce i auta. Stavebního zákon dnes opět míří do sněmovny. Američané v noci útočili na Irán, ten údery vracel okolním zemím. Nejvyšší teploty 16 stupňů, odpoledne přehánky a bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražském Žižkově nově funguje takzvaná sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta.

0: 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3, říká místostarosta Žižkovské radnice Ondřej Růd ze strany Zelených.
1: Právě tohle místo je vhodný pro tenhle dopravní režim, který je založený na rovnoprávnosti a ohleduplnosti všech účastníků, chodců, cyklistů i lidí v autech. Já se těším, že se právě tady osvědčí a uvidíme, že spolu právě chodci, lidé na kolech a v autech můžou vzájemně docela dobře koexistovat.
0: Poslance dnes čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Současná opozice v minulém volebním období prosadila model úřadů, které spadají pod obce, a nový návrh odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
2: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
0: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a také srozumitelnější. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil normální provoz mezinárodního letiště. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření a letiště uzavřela v noci kvůli iránským úderům v oblasti. Ty byly reakcí na noční útoky amerického letectva. Irán útočil také na Bahrajn a základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Sereny Williamsové. Čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně oznámil to list The Times. Basketbalisté New Yorku porazili 107-106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. A v Mexiku začíná fotbalové mistrovství světa. V 21 hodin našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra v noci zápasem proti Jižní Koreji. Nejvyšší teploty dnes 15 až 17 stupňů. Počítejte s přibýváním oblačnosti. Od 14. hodiny nám do Prahy dorazí přehánky nebo později také bouřky, které nám vydrží až do večerních hodin.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Situaci na nich sledují kolegové v dopravním informačním centru.
5: Je to tak hezké odpoledne, hezké dopoledne. V Praze postupně vrcholí, ranní špička kolony se zkracují, pomalu se stále ale ještě jede na příjezdu k Průmyslové ulici po Štěrboholské spojce. Teď ten pomalý provoz začíná u hradecké dálnice D11 na Černém mostě a to zdržení je právě těch asi 15 minut. 10 minut naberete v Liberecké ulici směrem do centra, to od sjezdu na prosek do Holešoviček, tam se zdržení zkracuje. 10minutová kolona zůstává ještě v Povltavské ulici na příjezdu k Bulovce, také směr tunely. Plní se příjezd do centra po magistrále, 10 minut neberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Zdržení je pak v Bělohorské obousměrně před Vypichem z centra, je to delší asi na 10 minut. A na Pražském okruhu je stále silný provoz mezi letištěm a dálnicí D1 obousměrně před Ořechem. Pomalej se jede od sjezdu na Barrandov a také od plzeňské D5, je to vždy asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, 5 minut po 10. hodině na Rádiu Praha začíná dopolední vysílání a my děkujeme, že jste se to čtvrteční dopoledne s datem 11.6. rozhodli trávit právě s námi. Po 10. hodině další muzika zazní Hathaway. Taky islandský fenomén Of Monsters and Men. No a zásadní zpráva, železniční most pod Vyšehradem je možné opravit, shodli se odborníci. Vydržet by mohl dalších 100 let. Podrobnosti už za chvíli, teď ale The Silver Spoon. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Ladislav, ptají se Hadaway v dopoledním vysílání Rádia Praha. Láska má mnoho podob, může to být láska k člověku, láska k zvířeti, anebo láska k nějakému objektu. Možná po něm chodíte ze Smíchova na druhý břeh Vltavy, nejspíš jste po něm mnohokrát jeli vlakem. Železniční most pod Pražským Vyšehradem je podle mezinárodní expertní skupiny Národního památkového ústavu možné opravit. Odborníci se shodli, že po obnově konstrukce by měl most při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Podmínkou je pravidelná údržba a také obnovování protikorozní ochrany. Správa železnic v minulosti uvažovala o zbourání staré konstrukce a stavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Závěry expertní skupiny správa železnic prozatím neobdržela. Podrobnosti na našem zpravodajském webu irozhlas.cz v sekci Praha. No a my se z mostu už za minutu vydáme taky na silnice.
1: Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí skejťáci, bruslaři i lidé, kteří si sem chodí užít jeden z nejhezčích západů slunce v Praze.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: V Praze postupně vrcholí ranní špička, silný provoz je na Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení asi 1/4 hodiny. Zdržení je i ve Kbelské, z Novopatské k Průmyslové asi na 10 minut. Kolona na 10 minut je i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a je to od Kongresového centra. Zdržení i v Bělohorské, obousměrně před Vypichem z centra, je to delší, asi na 10 minut. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od sjezdu na Barandov a také od plzeňské dálnice D5. Vždy je to cirka na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.
5: Pražákům je hej.
4: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
5: Pražákům je hej.
4: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Zpěvák Ed Sheeran nás ve vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. Chvilku před 10:30 je pro vás má Kristýna Dušák.
1: Hezké dopoledne. Vedení pražských satelic nedoporučuje vstupovat do obory Bažantnice. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů. Většinu porostu tvoří staré jasany vysoké i 35 metrů, které potřebují obnovu. K zemi tak půjde během června zhruba 30 nestabilních dřevin. Pražané mohou až do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Mají možnost rozhodnout například o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a také sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekuována. Počet lidí, kteří kvůli válkám, násilí a pronásledování museli opustit své domovy, loni poprvé po 10 letech klesl. Na konci roku 2025 bylo ve světě téměř 118 milionů uprchlíků, o necelých 5,5 milionů méně než rok předtím. České fotbalisty čeká v Mexiku úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se utkají s Jižní Koreou, výkop je ve 4 ráno našeho času. Fotbalisté Portugalska v generálce před šampionátem porazili Nigérii 2-1 a Anglie si poradila s Kostarikou 3-0. V Praze dnes oblačno, odpoledne přehánky, později v podvečer také slabší bouřky s větrem, teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na východě metropole. Pomalu se jede v Novopatské, a to v úseku od Kbelské na Černý most a pak i na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Celkově je to zdržení asi na 20 minut. A pomalejší provoz stále čekejte ve Vilzenově na příjezdu do centra po magistrále, a to od Bulhara k muzeu, je to na 10 minut. 10 minut se popojíždí také po Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy ulice nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A silný provoz je pak také na pražském okruhu, a to obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od sjezdu na Barrandov ze 16. kilometru a také od sjezdu na plzeňskou D5, to je z kilometru 23. To zdržení z letiště na D1 je o něco delší, asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pokračuje dopolední Praha, pěkný den vám přejeme, jak už zaznělo ve zprávách. Správa železnic představila veřejnosti projekt libeňského přesmyku. Stavba má zrychlit vlakovou dopravu na důležitém koridoru. Podrobnosti přidáme už za chvíli, teď ale pokračujeme v playlistu připravení slíbení of Monsters and Men a teď taky Tom Grennan. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Každý víkend v dopoledním vysílání Rádia Praha dobrý den vám přejeme. Veřejnost se v Praze 9 seznámila s projektem takzvaného Libeňského přesmyku. Jeho stavba je plánovaná zhruba na 3 roky. Nadjezd má umožnit plynulejší provoz vlaků na důležitém koridoru v hlavním městě. Práce mají stát zhruba 2,5 miliardy korun. O konečné podobě mostu i odpočinkové zóny pod ním můžou spolu rozhodovat obyvatelé.
1: Máme pocit, že tam není prostě dostatečně hodnocen hluk. Máme otázky nad tím, jaký je přínos toho celého projektu, zvlášť v porovnání s tím, co vlastně ten projekt pro občany Prahy naopak jako jim ubere.
2: Popisuje Leona Hornová, která přišla na veřejné projednání projektu stejně jako další obyvatelé Prahy 9. Problém se stavbou Libeňského přesmyku má třeba i Jan Vít.
3: Já si myslím, že pod mostem nemůže nikdo v principu pohodlně odpočívat, sedět, pít pivo nebo něco, a že ve chvíli, kdy ustane ten lidský příval lidí pod ten most, nastoupí jiná skupina lidí, která udělá nesmírný bordel v tom místě.
2: Jan Vít reaguje na návrh vybudovat pod novým mostem například dětská hřiště nebo místa k sezení. O tom může veřejnost do konce června hlasovat, říká architektka projektu Iveta Torkoňáková.
4: Máme tam k rozhodování různé varianty. Lidé se můžou rozhodnout, jestli si přejou dětské hřiště, jestli si přejí amfiteátr, jestli si přejí mít sportoviště pod mostem. A tady ty všechny varianty vlastně můžou sloučit, můžou si říct, chceme všechno, někdo může říct, nechceme nic.
2: Lidé můžou přes takzvaný portál Pražana hlasovat i o podobě samotného mostu. Ten má podle náměstka ředitele správy železnic pro techniku Petra Vaníčka ulevit železničnímu koridoru v Libni a cestujícím má zajistit plynulejší a rychlejší spojení.
5: Momentálně je pro nás lokalita Libně úzkým hrdlem, protože se nám tady kříží dvě klíčové trati. Jedna je koridorová trať z Prahy na Kolín a druhá je trať z Malešic potom přes Libeň na Holešovice. Když jede nákladní vlak, který jede z Malešic, tak v tuto chvíli musí před koridorovou tratí zastavit, ideálně počkat na okno na tom extrémně vytíženém koridoru, kde jezdí desetitisíce cestujících, a počkat, než se mu tam utvoří prostor. Ve chvíli, kdy ten prostor se utvoří, tak ten vlak se musí znovu rozjet, pomaličku nám překřižuje úrovňově tu trať a tím pádem nemůžou projíždět ty osobní vlaky na Kolín, a právě toto je pro nás to klíčové úzké hrdlo, kterého bychom se chtěli zbavit Libeňským přesmykem.
2: Vaníček dodává, že práce mají stát několik miliard korun.
5: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu, takže potom, co si zvolí a potom, co proběhne řízení a dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
2: Dělníci by Libeňský přesmyk měli začít stavět na začátku 30. let. Z Prahy 9, Richard Webs, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá aktuálně na silnicích? V Praze je silný provoz, zejména na východě metropole. Pomalu se jede na trase z Letňan na Černý most a pak i k Průmyslové. Kolony jsou ve Kbelské, Novopatské i na Štěrboholské spojce. Celkově zdržení asi půl hodiny. Kolona na 10 minut i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, a je to od Kongresového centra. 10 minut se popojíždí ve Vilzonově od Bulhara k muzeu, zdržení i v Bělohorské před Vypichem. Z centra je to zdržení delší, a to asi na 10 minut. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od sjezdu na Barrandov a také od plzeňské dálnice D5. Vždy je to asi na 10 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

0: Bylo 11 hodin, Radio Praha teď nabízí další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Kristýna Dušák. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Je čtvrtek, 11. června.
1: Poškozená trolej komplikuje v Praze provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Rozvoj země je potřeba vidět jako investici, ne jako charitu, prohlásil ministr Macinka. Členské státy Evropské unie se shodly na stropech emisních povolenek a v Praze odpoledne přehánky teploty do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli poškozené troleji nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezen i na hlavním nádraží. Provoz je zastaven ve směru na Vyšehrad. Některé rychlíky od Plzně jedou odklonem a končí ve Vršovicích. Ve stanici Praha Vršovice končí jízdu také rychlíky od Tábora. Omezení se dotýká i vlaků od Ústí nad Labem, které tak musí končit v Holešovicích. Náprava potrvá nejspíš ještě hodinu. Dělníci opravili barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého.

0: Mudského v Pražské Vinoři. Restaurátoři speciálním přípravkem pískovcovou sochu zpevňovali a vyčistili od mechu nebo lišejníků. Následně s památkáři navrhnou další postup na opravu prasklin a jiných závad. Odhadované náklady jsou podle místostarosty městské části Martina Macha ze Sdružení pro Vinoř necelých 400 tisíc korun.
1: Ta oprava přichází asi na poslední chvíli. Během těch prací, které teď probíhaly, se rozpadla hlavička jednoho z andílků. Podepsalo se na tom počasí, mrazové trhliny a rozpadání se toho pískovce.
0: 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
2: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
3: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě je okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
2: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
4: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
2: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda.
0: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti.
5: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Nový model české rozvojové politiky by měl být podle ministra zahraničí Petra Macinky za motoristy založený na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Starý model byl založený na morální povinnosti. Rozvoj je ale třeba vidět jako investici a ne jako charitu. Macinka to řekl na dnešní konferenci věnované diskuzi o nové podobě české rozvojové politiky. Začíná fotbalové mistrovství světa, zahájí ho v Mexico City zápas domácího týmu s Jihoafrickou republikou, další duely hostí i Spojené státy a Kanada. Výkop úvodního utkání je v 9 hodin večer našeho času, české fotbalisty čeká první zápas ve 4 a to s Jižní Koreou. V Praze máme oblačno, odpoledne se ještě přidají další přeháňky, později večer slabší bouřky s větrem a teploty 14 až 16.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: No a pojďme taky na pražské silnice. Situaci sleduje Lukáš Miller.
8: Hezké dopoledne, tak silný provoz v Praze zůstává na východě metropole, pomalu se jede na trase z Letňan na Černý most a pak i k Průmyslové, ty kolony jsou ve Kbelské, Novopatské, také na Štěrboholské spojce, celkově zdržení asi 30 minut. Kolony pak čekejte i na příjezdech do centra Prahy po magistrále a to jak ve Vilzonově, tam je to od Bulhara k muzeu na 10 minut, tak 10 minut se popojíždí také po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. A pomalý provoz je také v Bělohorské před Vypichem, zdržení směrem do centra je teď další asi na 10 minut a pomalý provoz je pak také na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Lochovského tunelu, tak od plzeňské D5 obou směrně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Dobrý den, 6,5 minuty po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Před námi další muzika a zazní Robin Schulz. Za moment taky aktuální čtyřka našeho hitu týdne, Tame Impala. Umí vaše dítě anglicky? Podle psycholingvistky Kateřiny Chládkové by angličtinu bylo ideální představit už předškolním dětem. Podrobnosti za chvíli. Teď One Republic. Hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý. Would you rescue me?

0: Tohle byly R.E.M. na Rádiu Praha. Před chvílí taky aktuální čtyřka našeho hitu týdne, Tame Impala a Jenny, pro které můžete ještě do půlnoci hlasovat na webu praha.rozhlas.cz. Aby člověk nicméně oběma písním rozuměl, je potřeba umět anglicky. A právě angličtina ve školách je od včerejška velkým tématem, od první třídy totiž zatím povinná nebude. Stejně tak druhý cizí jazyk budou základní školy muset pouze nabízet. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO pro vedení škol. Nové vzdělávací programy měly povinně zavést cizí jazyky v první a šesté třídě od září 2027. Podle psycholingvistky Kateřiny Chládkové výzkumy ale opakovaně ukazují, že už děti v předškolním věku jsou schopné jazyk pojmout jako součást okolního světa a jazyky podle ní rozšiřují obzory. Celý článek si můžete přečíst, případně celý rozhovor poslechnout na webu irozhlas.cz. A jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze je silný provoz na východě metropole. Pomalu se jede na trase z Letňan na Černý most a pak i k Průmyslové. Kolony jsou ve Kbelské, Novopatské i na Štěrboholské spojce. Celkově zdržení asi půl hodiny. Kolona na 10 minut i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a je to od kongresového centra. 10 minut se popojíždí ve Vlzonově od Bulhara k muzeu a zdržení je i v Bělohorské před Vypichem. Z centra je to delší, asi na 10 minut. A ještě dodám, že na pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od sjezdu na Barrandov a také od plzeňské dálnice D5. Vždy je to asi na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiku. Dua Lipa Live from Mexico. Dua Lipa Live.

0: Dua Lipa v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dua Lipa živě z Mexika, jak před chvílí zaznělo, už dnes večer opět v našem vysílání. Můžete se těšit. Teď se ale můžete těšit na další aktuální zprávy. V 11:30 je pro vás má Kristýna Dušák.
1: Přeji hezké dopoledne. Kvůli poškozené troleji nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený také na hlavním nádraží. Provoz je zastaven ve směru na Vyšehrad. Některé rychlíky od Plzně jedou odklonem a končí ve Vršovicích. Ve stanici Praha Vršovice končí jízdu také rychlíky od Tábora. Omezení se dotýká i vlaků od Ústí nad Labem, které tak musí končit v Holešovicích. Poslanci se už za půl hodiny sejdou kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Samotný premiér na jednání možná nedorazí. Podle úřadu vlády má od rána program v Plzni, kde jeho poslední bod programu začíná ve 14:30. Mimořádná schůze poslanců přitom končí v 15 hodin. Ceny plynu, uhlí a pohonných hmot i přes úpravu systému emisních povolenek ETS 2 vzrostou. Průměrná domácnost si po jejich zavedení připlatí několik tisíc korun ročně. Tuzemskému průmyslu pak hrozí další ztráta konkurenceschopnosti. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Kanada chce zakázat používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Návrh zákona předložila tamní vláda. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie. Tam začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Do Česka by se po 7 letech mohlo vrátit hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Odpoledne v Praze přeháňky, později v podvečer místy slabší bouřky s větrem, teploty 15 stupňů. Čeká nás také ale chladnější noc, teploty klesnou na 8 až 6.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme taky na silnice, Lukáš Miller ví víc.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou nově komplikace na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. Za nájezdem od Spořilovské zasahují hasiči u nepojízdného nákladní auta. Blokován je pravý pruh a pomalu se kvůli tomu jede od Lanového mostu, zdržení 5 až 10 minut. Kolony pak stále čekejte na Štěrboholské spojce směr Lanový most, a to od Černého mostu Průmyslové, zdržení 20 minut. Největší kolona je před sjezdem na Běchovice. Zdržení pak čekejte také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od Kongresové centra, to je na 10 minut. Stejně tak 10 minut se popojíždí i po Wilsonově od Bulhara k muzeu. A připomínáme zdržení v Bělohorské před Vypichem z centra, čekejte frontu na 10 minut. Na vině je nehoda přímo na Vypichu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Tři minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Sice nám v těchto dnech počasí příliš nepřeje, přesto se už za chvíli vydáme k vodě, a to konkrétně ke Slapské přehradě. Vodní záchranáři i poříční policie tam totiž pořádají jednu z prvních letošních akcí pro děti. A nejen tam, je s nimi i naše reportérka. Tak za chvíli se spojíme, teď ale další muzika, třeba Miles Smith a nebo DJ Robin Schulz. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Bryana Adamse jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Vodní záchranáře a poříční policie dnes u obce Slapy, nedaleko Slapské přehrady, pořádají akci Bezpečně u vody. Dorazili tam především děti z místních škol. Co všechno mají na programu, to už ví i naše reporterka Věra Hájková, která je tam s nimi. Hezké dopoledne.
1: Přeji hezké dopoledne.
0: Věro, co přesně tady záchranáři dětem připomínají a ukazují?
1: No tak připomínají třeba, aby děti nechodily do vody rozpálené, protože prudký skok do studené vody může vést ke kolapsu nebo dokonce srdeční zástavě, aby neskákali do neznámé vody, další zraty, aby dostatečně pili, protože dehydratace je častou příčinou nevolností u vody, taky by neměli přeceňovat své síly, plavat by měli vždy s doprovodem a je dobré mít něco, čeho se mohou přidržet, pokud chtějí plavat dál. Jinak záchranáři, poříční policisté i dobrovolní hasiči z obce Slapy tady dětem ukazují techniku, čluny, na které se děti mohou vlézt a mohou se taky nechat svést. A o co je veliký zájem, tak to je podvodní dron.
0: Vodní záchranná služba je na Slapech už týden a půl. Měla už nějaké výjezdy?
1: No, záchranáři zasahovali dokonce už 10krát. Ve většině případů šlo o zranění na pláži, nehody při rybaření a několik závažných případů, kdy šlo o ohrožení života. Poslední výjezd měli včera večer, kdy si tady jeden chatař při utírání nádobí rozříznul velmi nešťastně ruku. Letos mají taky novinku a to je aktivace takzvané předvýzvy. To znamená, že v případě příchozího hovoru na zdravotnické operační středisko už mají rovnou přesnou polohu volajícího, zatímco operátor nabírá hovor a upřesňuje informace o zásahu, tak posádka se už může chystat a probírat strategii zásahu a tento systém prý velmi zrychlí všechny zásahy na Slapské přehradě a taky zefektivní výjezdy.
0: Ještě bychom si měli připomenout, že od pondělí budou platit na přehradě letní pravidla plavebního provozu. Jaká jsou?
1: No tak dobře by měli poslouchat majitelé skútrů a taky těch rychlých člunů. Pro letošní sezonu zůstává v platnosti omezení rychlé plavby v úseku od Hráze až Poměřín Hrdlička, což je říční kilometr 98, dále od silničního mostu Živohošť za osadu Kobylníky, to je kilometr 106. Tam je nutné jezdit tedy pouze v takzvaném výtlaku, ve skluzu, tedy pomalu. Opatření bude platit tedy od pondělí až do 15. září a má přispět ke zvýšení bezpečnosti plavců i malých plavidel. Dodržování pravidel bude kontrolovat a pokutovat jak poříční policie, tak taky pracovníci státní plavební správy. Jinak dnes mi říkal tady velitel místní poříční policie David Bernard, že loni zkontrolovali na 1300 plavidel.
0: Na Slapy jsme se ve vysílání teď vydali s naší reporterkou Věrou Hájkovou. Věro, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ze Slapské přehrady teď ale zpátky na pražské silnice. V Praze komplikace na jižní spojce. Směr Barandovský most u Spořilovské zasahují hasiče u nepojízdného nákladního auta. Blokován je pravý pruh a pomalu se jede od Lanového mostu. Zdržení kolem 5 minut. Kolona popojíždí i po Štěrboholské spojce. Směr Lanový most od Černého mostu k Průmyslové. Zdržení kolem 20 minut. Kolona na 10 minut je i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. A je to od Kongresového centra. A 10 minut se popojíždí ve Vlzonově od Bulhrak muzeu a zdržení vás čeká i v Bělohorské před Vypichem. Z centra je to další asi na 10 minut. Na vině je nehoda přímo na Vypichu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Je čtvrtek 11. června a ve 12 hodin vysílá Praha polední zprávy. Ve studiu s nimi Kristýna Dušák. Hezké poledne.
1: Také přeji hezké poledne. Pražané mohou rozhodovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Benzín v Praze zlevnil, metropole i přesto zůstává nejdražší. Zástupci Evropské unie se dohodli na zmírnění emisních povolenek, podle odborníků i tak prodraží život lidem. A dnes v Praze déšť, ojediněle bouřky a 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Benzin v Praze od minulého týdne zlevnil, nafta zdražila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Praze prodává v průměru za 40 korun a 80 haléřů. Nafta zdražila v průměru na 38 korun a 97 haléřů. Nejlevnější paliva v rámci metropole prodávají v Praze 9, nejdražší na Praze 7. V rámci celé republiky jsou pohonné hmoty v hlavním městě tradičně nejdražší. Nejlevněji je v Ústeckém kraji. O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout například o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křížují osobní a nákladní vlaky. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
3: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu, takže potom si zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
1: Správa železnic projekt představila obyvatelům Prahy 9. Někteří z nich se obávají třeba zvýšeného hluku nebo zásahu do okolí krajiny. Šéfka úřadu vlády Tinder Barta se dnes sejde s nespokojenými zaměstnanci. Na úřadu vlády dnes totiž bude první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agent na vybraná ministerstva. Barta se setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí, obávají se, že přesun

0: jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti. Ceny plynu, uhlí a pohonných hmot i přes úpravy systému emisních povolenek vzrostou. Průměrná domácnost si po jejich zavedení připlatí několik tisíc korun ročně tuzemskému průmyslu. Pak hrozí další ztráta konkurenceschopnosti. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK.
1: Mnoho fanoušků jako Farud tu zmiňuje, že...
0: V Severní Americe dnes začne mistrovství světa ve fotbale a jeho pořadatelé už teď čelí tlaku a kritice. Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou imigrační politiku. Americké úřady plošně nepovolují vstup lidem z některých zemí a na turnaj nevpouští také některé očekávané účastníky.
1: Mnoho fanoušků jako Farud tu zmiňuje, že fotbalový mundial má lidi z celého světa spojovat. Americké úřady ale rozhodly, že ani s platnými doklady nepustí do země mimo jiné rozhodčího Artana ze Somálska, členy některých výprav nebo fanoušky. Zdůvodňují to péčí o bezpečnost. Ve srovnání s předchozími turnaji je to bezprecedentní. Šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino na tiskové konferenci k zahájení turnaje v Mexico City řekl, že FIFA nemá nad prověřováním kontrolu a že většina z 300 tisíc akreditovaných se na turnaj dostane. Ten dnes začíná v Mexiku, většinu utkání ale hostí Spojené státy. Ze Severní Ameriky Jan Kalibar, Radiožurnál.
0: České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa v Mexiku v noci na zítřek, a to utkáním s Jižní Koreou. Výkop je ve 4 hodiny ráno našeho času. Odpoledne v Praze přeháňky, později v podvečer místy slabší bouřky s větrem, teploty kolem 15 stupňů. Čeká nás pak ale chladnější noc, teploty klesnou na 8 až na 6.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Pojďme ještě na pražské silnice. Lukáš Miller ví, jak to na nich vypadá.
4: Hezké poledne, tak v Praze stále čekejte zdržení na Štěrboholské spojice, a to směrem z Černého na Lanový most. Kolony jsou tam už od nákupní zóny IKEA na Černém mostě a pokračují k průmyslové Europarku. Zdržení provozem 20 minut. Kolony zhruba na 10 minut, pak čekejte na příjezdech do centra po magistrále, a to jak ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy ulice. V obou případech je to asi na 10 minut. A kopatrně za výjezdem ze Zlíchovského tunelu směrem k Barandovskému mostu zátáčce tam odtahují auto z odstavného pruhu, nepřekáží, ale zpomaluje se. Probíhá také regulace tunelů, takže kolony třeba čekejte před vjezdy do nich v Troji, v Povltavské ulici nebo i na Smíchově v Plzeňské. A na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Jede hodně kamionů před víkendem. Poprvé se brzdí před kolonou u Rudné na 5. kilometru. Pomalu se pokračuje až na okruh Ořechu, a to zdržení celkově asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Dobrý den, hodiny ukazují 6 minut po 12. hodině. Jsme rádi, že to čtvrteční poledne trávíte ve společnosti Rádia Praha. No a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že i dnes tady za mikrofonem následující necelou hodinu nebudu sám. Mým dnešním vzácným hostem bude výjimečná dáma, a to novinářka a redaktorka České televize, spisovatelka a režisérka Lea Surovcová. Těším se moc, doufám, že i vy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Vystudovala učitelství češtiny a výtvarné výchovy, začínala jako učitelka v brněnském Bronxu, klidně ale mohla být i závodní lyžařkou anebo po vzoru své rodiny výtvarnou umělkyní. Rozhodla se ale vydat jinou cestou, respektive jinými cestami. Novinářka, redaktorka České televize, spisovatelka, režisérka, divadelnice a po včerejšku také držitelka ceny Ozvěny chudoby za dlouhodobou a kreativní práci se sociálními tématy v České republice. Lea Surovcová je dnes mým hostem. Leo, moc si vážím toho, že jsi přišla. Ahoj.
1: Já moc děkuju za pozvání. Dobrý den.
0: A moc gratuluju k té ceně. Jaký byl ten večer?
1: Já moc děkuju za... Byl to nádherné. Já jsem se hodně těšila, protože ceny chudoby, já jsem vlastně ten první ročník před 4 lety moderovala a tam bylo krásné, že mi říkali vlastně v tom druhém ročníku, my už nechceme moderovat a já, abyste moderovala. A já jsem si říkala, aha, tak jsem byla špatná.
0: Jsem to pokazila.
1: No, a oni říkali, ne, my jsme si uvědomili, že vy jste člověk, který by mohl dostat tu cenu někdy. A to už by jako nešlo. A já dokonce loni jsem si odnesla v této soutěži cenu za pomoc mladým ovdovělým rodičům a letos to byla taková komplexnější cena. Takže za to mám velkou radost, protože vlastně to téma chudoby a nasvěcování chudoby jako takové v České republice je moc důležité, kor v dnešní době. A myslím, že zrovna tahle témata jsou často na okraji zájmu. Teď samozřejmě vnímám, že se to hodně mění, že i novináři o tom mají větší zájem. I u nás v redakci hodně novinářů a novinářek tahle témata zpracovává. Za ta léta se to hodně změnilo, ale pořád je potřeba vlastně jich dělat více, nasvěcovat více, protože vlastně ta chudoba jako taková se nám prolíná hodně našimi životy. Já třeba teď byla tento týden na konferenci o duševním zdraví dětí a vlastně tam se hodně propisuje ta chudoba v tom duševním zdraví dětí. To je alfa omega, kde bychom se měli zaměřit třeba v prevenci.
0: Ta konference se týkala těch nových dat z UNICEFu?
1: Ano, přesně tak. To bylo ono. A tam se to ukázalo, že vlastně ta chudoba se prolínala všemi těmi tématy. A dokonce se ukazovalo, že třeba děti řekly, že vidí diskriminaci a dřív byla ta diskriminace, kterou tu děti viděli vůči svým vrstevníkům s handicapem. Dnes se to změnilo a vidí tu diskriminaci vůči dětem, kteří jsou třeba ze sociálních slabých rodin.
0: Leo, my jsme ten rozhovor začali rovnou tvojí prací, ale já bych se rád vrátil o 4 roky zpět, protože když jsi byla posledně ve vysílání Rádia Praha, tak jsi byla u kolegyně Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeň a bavili jste se třeba o tom, že když jsi tehdy měla dovolenou, tak jsi řekla, že na sebe budeš tvrdá a budeš odpočívat. Tak mě by zajímalo, jestli se ti dodnes daří být na sebe občas tvrdá a odpočívat.
1: Tak to je podpásovka.
0: Promiň.
1: Já slibuju a vlastně, když to tak říkáš, tak vlastně ty 4 roky byly opravdu náročné a řekla bych až pekelné, ale krásně pracovně nabité. To musím říct, že já vůbec nechápu, já loni jsem to spočítala a říkala jsem si, já udělala loni 4 malé dokumenty, pak jsem udělala velký podcast o vlastně lidech a dětech s autismem, nespočet reportáží do Události České televize a napsala jsem knížku a začínám psát novou. Takže jsem si říkala, zbláznila se, já vůbec nechápu, jak jsem to jako všechno zvládla. A takže to, co jsem slíbila Kateřině Kubalové před 4 lety, se nestalo. Ale je pravda, že já jsem vlastně letos i v lednu jsem si řekla a dost, jako, takže jsem vlastně i vyhledala nějakou psychologickou pomoc, ne, že by mě byl nějak ouvej, ale potřebovala jsem přesně tyhle věci s odborníkem řešit, protože jsem vlastně sama nevěděla, jak z tohohle úžasného, ale kolotoče ven. Říkala mi, že nejsem úplně ztracená, protože stále vnímám realitu a vnímám to, že není jenom práce, ale jsou i věci venku a jako ten volný čas plánu a řeším ho a samozřejmě mám krásné věci, které se mi dějou i mimo to pracovní dobu a teď musím říct, že mě letos po letech čeká dovolená, že já pojedu k moři po letech, jo, takže já nemám ani plavky, ani boty prostě do moře, takže já teďko mě po dlouhých letech, já jsem úplně natěšená, protože mě čeká nakupování věcí k moři, já vůbec nevím, kde to mám jít kupovat, to je, protože já opravdu doma nemám, vlastně já mám doma šiltovku.
0: A to je všechno.
1: To je všechno.
0: A za jak dlouho letíš?
1: Je to na začátku července, někde nebo v půlce července, ale je to jako v pohodě a jedeme s rodinou, jedeme s mojí neteří, sestrou, mámou, tátou a bude to po letech, že se vlastně zase vrátíme k sobě jako rodina, protože na sebe moc nemáme čas a to je pro mě hrozně důležité, že jsme vlastně po hrozně moc, já jsem s nima byla, třeba když jsem byla na střední škole naposledy, jsme byli takhle na dovolené, takže se těším. Takže to jako, to teď úplně stříhám metr.
0: Říká novinářka Lea Surovcová, která je dnes mým hostem, za chvíli pokračujeme. Ale pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od Černého mostu k Průmyslové pojedete asi 20 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta na 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu. Opatrně také za výjezdem ze Zlíchovského tunelu směrem k Barandovskému mostu. V zatáčce odtahují auto z odstavného pruhu, nepřekáží tam, ale i tak probíhá regulace tunelů a kolony jsou z Povltavské v Troji. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Jede tam hodně kamionů a poprvé se brzdí před kolonou u Rudné na 5. kilometru a pomalu se jede až na pražský okruh k Ořechům. Zdržení celkově asi 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Radio Praha, naproti mě dnes sedí výjimečná žena a Lea Surovcová, novinářka, spisovatelka, redaktorka České televize, moje kolegyně z České televize. Leo, mě v tom předchozím vstupu dost zaujalo, že ty píšeš novou knihu.
1: Ano, to jsem přiznala, co?
0: To si přiznala, totiž, že píšeš novou knihu.
1: Já totiž rychleji mluvím, než myslím. Někdy. Ano, vlastně už mám za sebou první příběh, je to opět pro Albatros. Nevím tady, nakolik to můžu zatím propálit, bude to až na příští rok, ale je to kniha rozhovoru s rodinami s duhovými dětmi a to znamená, že vlastně budeme mluvit o ztrátě dítěte, jak třeba v průběhu těhotenství, já nevím, ve druhém měsíci, v pátém měsíci, v průběhu porodu, ale také krátce třeba po porodu. A to duhové dítě je potom vlastně to dítě, které se narodí po smrti toho svého sourozence třeba o několik let později, ale je to vlastně v té knížce je to taková naděje, že ty rodiny pak mají tu sílu vlastně, protože já vůbec nechápu, jak ty rodiny s tím pak můžou žít, mají sílu vlastně mít druhé dítě, další děti. Ale je tam vlastně zajímavý ten přístup vlastně potom k tomu duhovému dítěti a vůbec i ty různé fáze, protože často třeba i ta žena ji zraní, už jenom to, když přijdete třeba i v rámci, nevím, máte třeba dítě, zjistíte, že máte špatné testy, to dítě nevím, ve druhém, ve třetím měsíci musíte třeba na potrat, ale často třeba tyhle ženy se dozvídají o té veřejnosti, ale prosím tě, to ještě nebylo žádný dítě, co ty tady jako takových ještě budeš mít a to jsou tak zraňující věty, že ty tam budou velmi často zastoupeny právě jak s těmihle rodinami i jakoby mluvit a samozřejmě potom velmi těžké příběhy, kdy přijdete vlastně o dítě před porodem, po porodu krátce. A musím říct, že teď ocením jednu záležitost, ale vlastně můj první rozhovor byl s vaší kolegyní z Českého rozhlasu. Nebudu říkat jméno, ale vlastně první ten příběh je z Českého rozhlasu, s mojí bývalou kolegyní a teď kolegyní právě, která pracuje tady u vás.
0: Ty jsi říkala, že to teda vyjde až příští rok nicméně, takže ještě dlouhá doba, máme se ale evidentně teda na co těšit. Nicméně tohle téma ty jsi už zpracovávala v rámci reportáže pro Českou televizi.
1: Já právě takhle i vzniklo to téma, protože když jsem dělala tu první knížku Jenom chci bejt, tak přišla zástupkyně Albatrosu, která mi dala nabídku, jestli chci napsat knihu s lidmi v závěru nebo na hraně života. No a teď, když jsme pořád jako editovali a mluvili o té knize, tak já jsem točila pro Českou televizi o duhových dětech a tehdy jsem točila s organizací Dítě v srdci, která se mnou na té knížce spolupracuje a bude spolupracovat na té druhé. A také jsem tehdy natočila velmi silný rozhovor se Sárou Donutilovou, herečkou, která přišla o svoje dítě a tehdy vlastně i to prezentovala na sociálních sítích. Chtěla předejít různým spekulacím a myslím, že z mého pohledu udělala vlastně dobře. A to tehdy ta reportáž vyvolala obrovský ohlas. Já jsem v životě neměla tak messenger zaplněný vlastně zkušenostmi od žen i mužů. A tehdy jsem to v tom Albatrosu říkala, že mi to velmi překvapilo a vlastně tehdy vznikla už ta myšlenka, že bychom v tomhle tématu pokračovali, ale knižně, že bych mohla právě se do tohohle tématu ponořit více do hloubky, protože přece jenom tu paliativní péči sleduju třeba 10 let, ale tohle je pro mě téma, já nematka, vůbec kolem sebe nemám se stolik jako kamarádek s dětma, nebo jsem to s nima za stolik neprožívala, tak vlastně to pro mě takové jako nové téma, o to radši jsem, že vlastně tohle všechno konzultujeme s paní ředitelkou s dítěte v srdci.
0: To je tedy téma nevydané knihy, k té vydané, kterou si zmínila, Jenom chci bejt, se společně dostaneme už za chvíli. Mým dnešním hostem je novinářka a spisovatelka Lea Surovcová. Rádio Praha. Novinka.

0: mým poledním hostem ve vysílání Rádia Praha je novinářka Lea Surovcová. Leo, my jsme už chvilku zpátky nakousli tvoji vydanou knihu Jenom chci bejt, která se těší velkému úspěchu, z čeho mám velkou radost. Vypadá to skvěle, ostatně dnes jedeš do Českých Budějovic na přednášku, pokud se nepletu. A dokonce jsme tvoji knihu probírali i ve škole. Já studuju psychologii.
1: Cože?
0: A ve vývojové psychologii jsme se bavili o tvé knize,
1: nepověděj,
0: protože jsme řešili paliativní péči a řešili jsme stáří.
1: A kdo to tam přinesl? A
0: přinesl jsem to tam já, přiznám se.
1: Děkuji.
0: Ale naši paní doktorku Šporclovou, která je naší vyučující na vývojovou psychologii, to velmi zaujalo a dokonce nám to potom posílala ještě všem a celé třídě e-mailem, že bychom si tu knihu měli přečíst.
1: No tak to je sen, ale to je
0: takže
1: sen každého
0: říkal
1: autora.
0: Jsem si právě,
1: co, to mě překvapilo.
0: Říkal jsem si právě, jestli je snem každého autora, aby ta knížka byla součástí té odborné literatury, která se potom bere na těch vysokých školách.
1: Já k tomu mám takový přístup vlastně i v té televizi, že já třeba někdy na těch sociálních sítích vypadám jako samožer, ale já prostě, když mě to téma přijde zajímavé nebo důležité, tak já třeba s těma sociálníma sítěma právě pracuji z tohohle důvodu, že chci, aby ty témata a ta témata se dostávaly jak k té široké veřejnosti, ale také k té odborné. Hmm. Takže to, že kniha je na vysoké škole, třeba pan doktor Loučka, který mi tam napsal vlastně tu předmluvu, psycholog a zakladatel Centra paliativní péče, který napsal tu předmluvu nádhernou, tak byl bezvadný, protože sám učí na vysoké škole a říkal mi, já už jsem objednal několik knih, já to tam budu dávat jako dárky, my se o tom bavíme, takže to je prostě sen. Jako já, když jsem dělala třeba dokument Těžko v duši, tak pak jsem měla obrovskou radost, že mi začaly psát školy, že to zařazují do výuky. To je prostě pro mě, jako já jsem to fakt takový jako veřejnoprávní běžec na dlouhou trať. Tak já prostě tohle pro mě to, co tou prací chci dělat a chci otvírat a kam se chci dostávat. Vlastně měnit to v těch hlavách, jak dětí, dospělých, seniorů. To je nádherná, děkuju.
0: A k oběma těm knížkám, kterou se vydala a i k té, kterou teď píšeš, ti vlastně otevřela dveře Česká televize. A tvoje téměř 20-letá kariéra, více než 20-letá kariéra v České televize.
1: No začínala jsem v České televize, jsem byla 2005, ale předtím jsem byla ještě v komerčním médiu, natočila jsem reportáže pro Novu a to byl rok 2002.
0: Ano, Nova je vlastně to místo, kam tě dostala tvoje babička díky tomu korespondňáku, který tam poslala. Tvoje slavná historka. A potom tedy 2005 už
1: Česká
0: byla
1: televize.
0: Česká televize,
1: a
0: televizní studio Brno.
1: Brno a 2011 Praha, přechod do Prahy.
0: Říkám si, jestli ty sociální témata, která ty zpracováváš, by si mohla zpracovávat v tak velké nebo minimálně stejné míře i jinde, než ve veřejnoprávním médiu.
1: Ne. Já prostě říkám, že je to... Já jsem hrozně vděčná České televizi a veřejnoprávnímu médiu, že tohle můžu dělat a že mě ta dlouhá léta v tom podporují, protože moje první reportáže už v tom Brně byly o bezdomovectví, bylo to o transgenderu jako před 15 lety, jakože byla to témata, která jako vůbec nebyla sexy. Teď je to jako míň nebo víc, jak už jsme se o tom bavili, že ti lidé a vůbec i ty novináři víc o tom píší a informují, ale tehdy vůbec. A já říkám, že kdyby došlo k zestátnění veřejnoprávních médií, já bych tahle témata vůbec nemohla dělat, protože si myslím, že tahle témata by byla ta první, která půjdou pod stůl, která se nebudou dělat, protože řada těch lidí se zaprvé na to ani nechce kolikrát dívat. Když se podíváte paliativní péče u dětí, tak většinou člověk radši to chce třeba přepnout, protože nechce, často říkají, já si nechci přivolat nic do života, nebo i o těch nemocných, nebo o lidech v nouzi. A pojďme si říct, kdyby nás ovládali třeba politici, tak přece nechtějí, aby jsme nasvěcovali, že za jejich vlády, nevím, jsou lidé v tísni. Pojďme si říct, že za komunismu lidé s handicapem vůbec na ulicích nebyli vidět, nemluvilo se o nich, byli schovaní. Já neříkám, že bychom došli až do téhle fáze, snad už dnes, ale to jsou velké hrozby a já jsem vděčná a vždycky, ať se stane cokoliv, budu veřejnoprávní médii vděčná za to, co jsem ve své profesi mohla udělat a dělala a ať se stane cokoliv, tak nikdy na ní nezanevřu.
0: Říká novinářka Lea Surovcová, která je dnes hostem Rádia Praha. Teď ještě pojďme na pražské silnice. Jarda Koller ví, jak to na nich vypadá.
2: Hezké odpoledne na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od Černého mostu Průmyslové pojedete 20 minut. V Dobříšské směrem z tunelu Mrázovka se rozjíždí kolona, za Zlíchovským tunelem se podařilo odstáhnout nepojízdné auto, zdržíte se už jen krátce, rozjíždět se začne i kolona v Radlické před Dobříšskou. Na Nosorském mostě do centra je fronta na 10 minut, ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu a na D5 je stále silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, jede hodně kamionů a poprvé se brzdí před kolonou u Rudné na 5. kilometru a pomalu se jede až na pražský okruh Ořechu. Zdržení celkově asi 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
5: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
6: praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.
4: Radio Praha. Hity doprava.

0: s novinářkou a režisérkou Leou Surovcovou si dnes povídám ve vysílání Rádia Praha. Leo, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Děkuji, víš, co se mi hrozně líbí, jak mě vždycky pojmenuješ, vyjmenuješ a je, co všechno jsem. A já tady sedím a říkám, jo, to jsem fakt já. A už vůbec se mi nechce mluvit, protože jsem pojedná nad sebou zamyslím a říkám, že to je vlastně dobrý. Takže já jsem budu chodit častěji na sebe vědomě.
0: Já budu
1: dobrý.
0: Moc rád.
1: Jo, tak děkuji.
0: Já budu moc rád.
1: Tak co máš na srdci?
0: A kromě toho všeho, co jsem vyjmenoval a co vyjmenovávám během toho rozhovoru, si také nadšenou divadelnicí.
1: Ano.
0: A to mě právě zajímá, protože mám pocit, že v těch rozhovorech se o tom mluví trošku málo, že vlastně je to něco, co máš hrozně ráda, ale mělo by to podle mě zaznívat víc.
1: Ano, ale já to miluju, je to věc, která jako úplně je alfa a omega mého života, ale možná od dětství, jakože mě vodní divadlo, já přijdu do divadla a ten odér a to všechno, to je úplně úžasné, obdivu herce, obdivu všechny ty tvůrce, jako je to velká práce, často velmi podceňovaná a podfinancovaná, si myslím. A myslím si, že o tom tolik nemluvíme, protože přece jenom mám k tomu respekt a já jsem nevystudovala žádnou vysokou školu nebo ani střední hereckou, takže prostě se vlastně stydím, abych tady o sobě říkala, že jsem herečka, nebo já jsem vlastně šťastná, že mě vezmou do party vždycky nějakcí herečtí kolegové. Já jsem na začátku začínala v Brně před více než 20 lety v divadelním studiu V, které je takové malé nezávislé divadlo v Brně, kde se hraje napůl pro děti, napůl pro dospělé. Tak tam jsem začínala a dostávala tu průpravu a myslím, že by byla důležitá k mojí profesi, protože tam jsem se naučila mluvit já z Valašska, já měla přízvuky, všechno, takže jsem se tam naučila mluvit, pohybovat, trochu jako zpívat, nebo dostat spíš jako takové to sebevědomí, že vlastně zpívat docela umím, ale nevěřila jsem si v tom, takže tu průpravu jsem dostala a to je pro mě důležité. A vlastně jsem s tím zahrála i krásné jako vlastně role. Je to takový jako, že amatérský soubor, nezávislý, ale amatérský, že jako vlastně se tím neživím. Ale přišla jsem do Prahy a říkala jsem si, já bych to divadlo ráda taky dělala, ale nikdo na mě nebude zvědavý, jako na amatérku z Brna. Ale já vždycky mám takové jako vyšší cíle v tom, že se chci od lidí učit. Takže ráda jako oslovuji lidi, kteří mě táhnou nahoru a mám ráda lidi, kteří mě táhnou nahoru. Takže jsem chtěla pracovat s profesionály a chtěla jsem, aby mi dali šanci. A samozřejmě jsem bojovala s tím, asi jako když jsem přišla do ČT Praha z Brna, ty Brňáku, ježiši, tak v tom divadle to bylo stejné, na to ty mu nerozumíš, ty seš amatérka, ale přece stalo se, nastudovali jsme jednu divadelní hru, kterou jsem byla i producentkou a taky jsem si v ní zahrála a jmenovalo se to Mediální pakáž aneb Dream Job, bylo to o dezinformacích, v covidu to skončilo a pak přišla za mnou Míša Kern, držitel Českého lva za Arvéda a Terska Petrášková a říkaj, pojďme něco udělat. No a takhle nás napadlo, že chceme udělat v premiéře hru nějaké české autorky nebo autora, spisovatele, který vlastně ještě nenapsal hru. A tak jsme oslovili nakonec Markétu Lukáškovou, která nám napsala hru Skyslá smetánka a tu teď hrajeme v Rock Café už 2,5 roku a začínáme znova na podzim. Takže určitě choďte, protože je to taková hříčka o lidech 40+ na kokainu a na drogách a vlastně ono je to docela legrace, ale zdánlivá. Že když to vidíte, tak vidíte, jak ty vztahy jsou pokřivené, pokrčené, co všechno to vlastně dokáže udělat a jak moc je ten svět na těch drogách povrchní. Ale my si to užíváme a v to jsem jenom chtěla říct, že vlastně moc děkuju celému týmu, který v tom se mnou šel, protože ti mě velmi podpořili v tom, že já to opět dávám dohromady, producentuju a všechno dávám dohromady, hrajeme to v Rock Café a taky v tom hraju takovou malou roli. Jsem tam sice furt ležím na zemi, já jsem spíš většinou upila. ale hraju v tom s Míšou Kernem, s Terskou Petráškovou, Mírou Noskem, Michalem Slaným, Honzou Sklenářem, s Dendou Hruškou a režíroval nám to Lukáš Pečenka, takže úplně pro mě jako tým snů, protože je znám hodně z JAMU, já tam teda chodila do baru, oni studovali, takže já už jsem trošku před těmi 20 lety jako trošku byla v tom tréninku, ale takže jsou to moji kamarádi, řada z nich a jsem ráda, že mě vzali mezi sebe, dávali mi úžasné rady, pracovali se mnou a pracují dodnes a já, když je vidím, tak mě to jako, já jsem fascinovaná, jak je vidím pracovat, jak tvoří a je to úžasné v tom, že jsou to pro mě takový ty, jako fakt ty divadelní a herečtí jako dříči, že to nejsou to takový ty rychlokvašky na sociálních sítích, nebo nechci být zlá, ale influenceři, kteří prostě se vyfotí někde a prostě už frčí v těch seriálech, ale jsou to pro mě fakt takový ty herci, kterých si obrovsky vážím, tak to, jako jsem za to moc ráda, že můžu být s nimi.
0: A je to divadlo určitá forma úniku?
1: Je, ale jako je to jako únik, ale tím, jak jako se si to vždycky jako zkomplikuju. Kdyby v tom jenom hrála, tak to bylo
0: tím,
1: jako
0: to
1: perfektní.
0: Jako produkuješ
1: jako bylo to
0: tak.
1: Perfektní, ale já scházím peníze, kde to budem hrát, kdy to budem hrát a největší jako peklo je dát 7 lidí dohromady jako termíny, protože jasně. Tyhle všichni herci, o kterých jsem mluvila, jsou vytížení ve všech různých pražských divadlech, projektech a tak dále, takže dát 7 lidí dohromady je úplně psycho. Takže my jsme to třeba zkoušeli 3 roky, asi sice ve finále asi jsme měli 10 zkoušek, ale my nebyli schopni to naskoušet. Takže je to únik, ale zase je to jako vlastně další druh jako fakt náročný práce vlastně, ale pak máte radost, no, tak stojí to za to, ale je to jako jiný druh práce a je to úplně jinak a bez toho si to nedovedu představit. No.
0: Je pravda, že jsem vždycky obdivoval ty lidi, kteří se stavují fermany v divadle. Mým hostem je spisovatelka a novinářka Lea Surovcová. Za chvíli pokračujeme. Teď se ale pojďme podívat na pražské silnice, jak to na něk aktuálně vypadá. Na okruhu směrem z letiště na D1 je tradičně silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení mezi 10 až 15 minutami. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se za sjezdem na Barrandov srazila 2 auta s dodávkou na 18,5 kilometru. Blokují levý pruh, je tam kilometrová fronta na necelých 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem Lanový most od Černého mostu k Průmyslové pojedete kolem 20 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta kolem 10 minut, ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu. Pokračuje také regulace a provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte z Holešoviček a v Radlické fronta z Valtrovky k Dobříšské na cirka 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Viny.
3: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
4: Tata Boys.
3: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
4: Richard Miller.
3: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je novinářka, redaktorka České televize, spisovatelka, nadšená divadelnice, režisérka Lea Surovcová. Já jsem si říkal, že tě ještě v tom posledním vstupu udělám radost tím výčtem toho všeho.
1: Na ego bezva.
0: Na ego úplně geniální. Já si, Leo, říkám, jestli náhodou to, že se věnuješ těm sociálním tématům, v tobě nevzbudila tvá první práce, což bylo učení právě v té vyloučené brněnské lokalitě na Cejlu v Brně. Bylo právě už tam, stalo se už tam to, že tě ty sociální témata začala zajímat?
1: Já jsem to vlastně nevěděla, že to jsou sociální témata a že je to něco, co opravdu probublává tou společností, ale vlastně mi se dějí v životě náhody a všechno se to hezky propojuje, což mám za svůj život ráda, že vlastně aniž bych si to umanula, tak se to děje. A tam opravdu jsem učila v brněnském Bronxu, kde jsem učila na půl učňák, na půl aranžery, protože já mám vystudovanou tu češtinu s výtvarkou, takže i ty výtvarné věci. A tam vlastně jsme řešili hodně kázeňské věci. Já měla skvělé studenty, ale řešili jsme záškoláctví, řešili jsme drogy, řešili jsme různé kázeňské problémy a byly to velmi těžké problémy. Jeden, já to vždycky říkám, že jeden z mých studentů zemřel třeba po předávkování, ne teda v hodině. Pak jsme tam řešili hodně, že nevím, měli různé záněty, protože se píkali piercingy různě na záchodech a byly to takové jako těžké věci, že mě bylo tehdy 22, 23 a teď sedíte s těmi rodiči v kabinetě, protože já byla i třídní učitelka. A řešíte s nimi jako takhle závažná témata. Mě to tehdy vůbec nedocházelo, protože myslím, že těch kázeňských problémů já sama měla dost. Takže já jim jako těm dětem docela, nebo těm studentům rozuměla. O to až teď mi, jako nebo až po letech mě dochází, jak moc, až moc závažné to bylo. A jak vlastně bylo odvážné, že to s nimi řešila a ty rodiče vás brali v těch vlastně mých 23 letech. Takže tam tehdy jsem už nasála tuhle problematiku a ta se mi jako liné vlastně celým tím životem a jsem šťastná, že se za tu katedru vracím třeba, že jezdím na debaty do škol, že mluvím s těmi studenty a že právě otvírám ta témata v tom zpravodajství, téma duševního zdraví, téma právě sociálního vyloučení, téma, nevím, diskriminace, menšiny, ale myslím, že opravdu, že tam to byl jeden z těch spouštěčů, kde jsem si to začala uvědomovat, ale nebylo to jako cílené, že bych najednou pak v té novinářině si řekla, a tak teď půjdu tímhle směrem. Zase mě to tak nějak jako vlastně šlo v ruku v ruce a zpětně jsem za to ráda, že to tak je a vlastně jsem to mohla zažít jakoby reálně.
0: Když mluvíš o tom, že se ti všechno v tom životě propojuje, tak jestli to můžu otevřít, pakliže asi tušíš, kam mířím, co jsi mi říkala těsně předtím, než jsme začali ten rozhovor dělat, že se ti vlastně propojila ta kniha Jenom chci být s tvým osobním životem.
1: No, já vlastně teď nad tím poslední dny přemýšlím, protože vlastně teď to vypadá třeba ze sociálních sítí, že já živu na růžové vlně knihy, ale vlastně realita byla teď úplně jiná. No. Já jsem několik týdnů měla zdravotní potíže, které vyvrcholily až jako v tím, že jsem šla na nějaká závažná vyšetření, kde jsem teď vlastně byla v posledních dnech ve velké paralýze z toho, kdy bylo riziko, že budu mít nějaké onkologické onemocnění sama. A já jsem vlastně byla velmi překvapená z toho, jak moc jsem tu situaci nezvládla. Jak všichni mi říkají, ty jsi tak statečná, jak děláš ty rozhovory s lidmi na hraně života. A já jsem zjistila, že já vůbec nebyla schopná přijmout to, že teď najednou čekám na nějaké závažné výsledky. Já jsem dokonce odkládala to, že se podívám na ten výsledek, protože jako, že se mám podívat do mailu a já to několik dnů odkládala. Já se trápila o víc dnů, než bylo potřeba, ale pořád jsem si říkala, tak kdyby to bylo tak vážné, tak mi snad zavolají. Ale já jsem sama zase byla překvapená, jak moc jsem se jako bála, jak jsem byla děšená, možná jsem si i říkala, že to trošku tím, že vidím až 60 rohů, díky té knížce, že vidím už vlastně ty úplně nejhorší scénáře, já už jsem si vybírala pomalu hrob, kde budu ležet. Jako já jsem měla v té hlavě úplně fakt jako vyrval, bylo to jako strašný a já vlastně jsem nebyla schopná poslední dny vůbec nic dělat. Já jsem byla paralyzovaná. Já jsem se nebyla schopná soustředit. Naštěstí jsem vlastně ty dny prožila s mojí malou neteří a s mojí rodinou, kdy jsme dělali blbosti a tak dále, tak jsem na to jako zapomínala, ale vlastně já jsem vůbec. A teď teda mám dobrou zprávu z pondělka, že to všechno dobře dopadlo. Měla jsem vlastně, včera jsem byla i úplně náhodou, vlastně jak chodím, jsem říkala na ty psychoterapie, tak jsme to tam probrali, protože překvapil mě můj organismus a překvapila jsem se sama, tak snad už je zažehnáno a nějaký čas tohle řešit nebudu.
0: Mám velkou radost z toho, že ten výsledek byl dobrý a hlavně si teď užij zasloužené volno, které tě čeká u toho moře.
1: Ano, těším se. Už se těším, jak si jdu vybírat dneska ty plavky nebo zítra. A hlavně jdu do Budějovic, takže kdyby někdo chtěl přijít, já vím, že to tady je Rádio Praha, ale kdyby někdo chtěl dneska přijít do Budějovic, tak v 18 hodin artovna.
0: Říká Lea Surovcová, novinářka, redaktorka České televize, spisovatelka, režisérka a výjimečná dáma, která byla dnes mým hostem. Moc za to děkuju.
1: Děkuju moc za pozvání.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin, máme pro vás další zprávy a s nimi ve studiu Kristýna Dušár, vítej.
1: Dobré odpoledne, děkuji. Provoz vlaku na pražském hlavním nádraží je omezený, nejezdí směrem na Vyšehrad. Andrej Babiš se nezúčastní mimořádné sněmovní schůzky o střetu zájmu Agrofertu. V Bavorsku začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka a v Praze dnes déšť, teploty kolem 15 stupňů, v noci se ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození trakčního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
1: Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do 14.30. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Praha vydá letos na opravy vodohospodářské sítě zhruba 4 miliardy 330 milionů korun. To je přibližně o 15 milionů více než v minulém roce. Vedení hlavního města plánuje upravit čističky odpadních vod, vodovodní sítě či kanalizaci, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Držíme ten trend toho, že investujeme do těch oprav výrazně více než v minulosti a samozřejmě věříme, že to přispěje k daleko menšímu počtu havárií vodovodní sítě v budoucnu a tím samozřejmě i k daleko plynulejší dopravě v Praze.
1: Zástupci opozice kritizují novelu zákona o střetu zájmů. Dle jejich tvrzení z ní bude těžit premiér Andrej Babiš z hnutí

0: Ano, a jeho okolí. Sněmovna se dnes sešla na mimořádném jednání, které se koná z iniciativy opozice. Premiér Babiš se z jednání omluvil. Od rána má program v Plzni. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon, informoval o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660 pochybení, zjistila u 30 z nich. Některé porušily hned několik zákonů najednou. U zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení. Inspekce uložila 25 pokut celkem za zhruba 50 tisíc korun. U soudu v německém Weidenu začal soudce dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
1: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegálního nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Kajakář Josef Dostal má za sebou první rozjížďku na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. Na kilometru skončil 3. a čeká ho zítřejší semifinále. Na své silnější pětistovce se představí poprvé dnes v 17.45. Na obou distancích by rád vybojoval evropské medaile. V Praze dnes čekáme později odpoledne přeháňky, místy slabší bouřky. Teploty přes den 15 stupňů, v noci nám ale spadnou až na 6. A zítra počasí obdobné, obloha bude více pod mrakem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je tu čas podívat se také na to, jak projedete Prahou. Jarda Kolertový, Jardo.
4: Hezké odpoledne na Pražském okruhu. Ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru zasahují u následku srážky 2 aut a dodávky. Jede se teď jen odstavným pruhem, kolona z 15. kilometru je na 15:15. Na okruhu v opačném směru řidiči v místě nehody zpomalují, kolona od D5 je na 20 minut, plná je i dálnice D5 na příjezdu směrem z Plzně ze 6. kilometru. Na okruhu směrem na Lanový most se jede v koloně od Černého mostu Průmyslové 20 minut, v Průmyslové do Hostivaře je silný provoz od Českobrodské kýžní spojce. Korunovační je plná směrem do centra a na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské pokračuje regulace provozu, pomalu pojedete z Holešoviček. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne, 11. červnové, trošičku deštivé, ale příroda vláhu potřebuje. No a pokud potřebujete skvělou muziku, máme ji tady pro vás. Myslím, že tohle už se dá poznat podle prvních tónů. Nový Rolling Stones In The Stars. Mimochodem, hlasovat pro ně můžete i v hitu týdne. Momentálně jsou na 2. místě. Kdo dál? David Guetta

0: Without You, David Guetta a Usher. Je čtvrtek 11. června. Možná, že někdo dostal chuť zajít si na nějaký pěkný koncert. V Praze se trošičku mračí, to znamená, že pokud byste vyrazili na letní koncert, může přijít déšť, ale zase někdy to stojí za to. Dneska například v Praze odehrají jediný letní open air koncert v České republice Košíně. Ano, Košín, na které ještě lístky jsou, jak k stání, tak i k sezení. Letos uplynulo 25 let od vydání jejich debutového alba. Takže pokud chcete jít na tenhle koncert, ještě nějaké lístky jsou. No a pokud chcete na koncert a jak si nevystrčit nohu z domu, tak máte také tu možnost. Dnes po 21. hodině s námi. Traditional Optimism Tour, kdy Dua Lipa vyprodala dvakrát dokonce O2 arénu. No a finále celé téhleté šňůry vrcholilo v prosinci 2025 v hlavním městě Mexika. No a právě u toho můžete s námi být dnes od 21 hodin. Naživo si můžete dát od Dua Lipy takové hity jako například Training Season, Break My Heart, One Kiss a nebo Houdini. Všechno jsou to věci, které pro vás hrajeme. Dnes tedy koncertní verze od 21 hodin. A právě teď také pohled na silnice, na okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru zasahují u následků srážky dvou aut a dodávky. Jede se teď odstavným pruhem, kolona z 15. kilometru je na čtvrt hodiny. Na okruhu v opačném směru řidiči zpomalují také od dálnice D5 a zdrží vás to 20 minut. Plná je D5 na příjezdu směrem z Plzně ze 6. kilometru. V ulici k Barrandovu stojí před okruhem kolona od Kauflandu na víc než 10 minut. Na okruhu směrem na Lanový most se jede v koloně od Černého mostu k Průmyslové. Je to také na 20 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře je silný provoz od Českobrodské k jižní spojce. Korunovační je plná směrem do centra. Ve Vlzonově se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 13.30, zprávy a Kristýna Dušák.
1: Hezké odpoledne také ode mne. Benzin v Praze od minulého týdne zlevnil, nafta zdražila. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 se tady aktuálně prodává v průměru za 40 korun 80 haléřů. Nafta zdražila na 38 korun a 97 haléřů. Nejlevnější paliva v rámci metropole prodávají v Praze 9, nejdražší na Praze 7. V pražské Uříněvsi dnes poklepáním základního kamene začala stavba základní školy pro 800 dětí za zhruba 900 milionů korun. Městská část na stavbu získala 350 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Zbytek zaplatí hlavní město Praha. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to dnes uvedla Národní rozpočtová rada. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku země. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Lidé by proto před cestou měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Diplomatické úsilí Spojených států a Iránu se navzdory nočním útokům zintenzivnilo, píše agentura Reuters. Obě země si přes zprostředkovatele vyměňují zprávy. Předmětem jednání je uvolňování zmrazených iránských aktiv. Americká armáda v noci na dnešek opět zaútočila na Irán, na což Teherán odpověděl odvetnými údery namířenými na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. České tenistky narazí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové na Velkou Británii. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, který bude hostit v září finálový turnaj. V případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové bude čekat v semifinále lepší z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul budou obhajovat Italky. V Praze zataženo a přehánky, místy slabší, bouřky, teploty přes den 15 stupňů. V noci nám ale spadnou až na 6 a zítra počasí obdobné, obloha bude o něco více pod mrakem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat na silnice. 15, 10 a 20 minutovky a dokonce i 40 minutovku pro nás bude mít Jarda Koller. Jardo?
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně směrem do Prahy. Zase zde na loděnici z 8. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje až na pražský okruh za Ořech. Navíc v koloně na 7. kilometru stojí porouchané auto v prostředním pruhu, tam pojedete 45 minut, kamiony déle. Na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech kvůli nehodě za sjezdem na Barrandov na 18. a 5. kilometru. Tam se stále jede jen odstavným pruhem, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení 40 minut. Kvůli koloně na okruhu se ucpává ulice k Barrandovu od Kauflandu. Na okruhu směrem na Lanový most se jde v koloně od Černého mostu k Průmyslové 20 minut, v Průmyslové směrem do Hostivaře je silný provoz od spalovny k Jižní spojce. V Bělohorské z centra postojíte nejprve před Vypichem a popojíždí se i následně před Bílou horou. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí a v Plzeňské je fronta z Kavalírky, pokračuje k tunelu Mrázovka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne po půl druhé, konkrétně ve 13.34, pokud sledujete čas. Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna, která bude stát 8 miliard korun. Přesně v příštích dnech tam začne modernizace technologie, ty jsou ukryté v betonové hrázi a my se tam zajdeme podívat už za 10 minut.

0: Sheryl Crow s námi na rádiu Praha 13 hodin téměř 45 minut. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu u nás postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok a elektrárna bude fungovat jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny. Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola. Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest. Teďka jsou tady čtyři kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamického jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namodeluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
3: která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Robert Hečko, ředitel vodních elektráren společnosti ČES, spočítal, kolik je v České republice přečerpávacích vodních elektráren.
5: V České republice máme tři, máme Dlouhé Stráně, která je samozřejmě i svým výkonem 640 MW největší, pak máme Dalešice a pak máme Štěchovice.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: A my se půjdeme podívat teď na aktuální dopravu, na co si dát tedy pozor. Začneme na Pražském okruhu směrem na letiště. Tady regulují provoz v tunelech kvůli nehodě za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru. Jede se tam stále jen odstavným pruhem, brzdí se za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Kvůli koloně na okruhu se ucpává ulice k Barrandovu od Kauflandu. Na okruhu směrem na D1 řidiči v místě nehody zpomalují. Kolona od D6 je na 40 minut. Na okruhu směrem na Lanový most se jede v koloně od Černého mostu k Průmyslové 20 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře je silný provoz od spalovny k jižní spojce. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem a popojíždí se i před Bílou horou. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí. V Plzeňské je fronta z Kavalírky, pokračuje k tunelu Mrázovka v Radlické. Na Smíchov se jede krokem z Valtrovky k Dobříšské, zdržení zhruba 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
7: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
6: Praha žije.

0: Car Sleepers s námi ve 14 hodin na Rádiu Praha. No a Rádio Praha teď má pro vás připravené zprávy ústy Václava Millera, který už je ve studiu. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Při cestě na ruzyňské letiště se kvůli rekonstrukci křižovatky tvoří kolony, varují policisté. Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Ukrajinské drony zřejmě zasáhly další dva mosty vedoucí na anektovaný Krym. Zítra bude zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
3: Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu. Za každý, řekněme, letní měsíc projde letištěm zhruba 2 miliony odbavných cestujících. Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu.
1: Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
4: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
1: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili více než 2000 respondentů. Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Nejlevněji teď natankují řidiči v Ústeckém kraji. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Perekopské šíji.
5: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných bočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti.

0: děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté stoupí zítra ve 4 ráno na mistrovství světa. Mexické Guadalajare je čekají Hokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
2: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory v Česku. Vnímáme ji.
1: Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: 20 minut, 45 minut nebo 50 minut, to už je skoro jak čekání u doktora. Ne, je to doprava. Jarda Koller nám řekne, kde se takhle zdržíte.
5: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru. Nadále šetří nehodu, stále se jede jen odstavným pruhem. Regulují kvůli tomu provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení kolem 50 minut. Řidiči v opačném směru v místě nehody zpomalují a kolony se protahují ve směru z letiště na D1, se brzdí za dálnicí D6 na 25. kilometru, zdržení 45 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici kvůli ucpanému okruhu stojí kolona z 9. kilometru a je na desítky minut. Kvůli koloně na okruhu se ucpává i ulice k Barrandovu od Kauflandu. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za sjezdem na Dolní Počernice srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona z jižní spojky od sjezdu na Zahradní město je na 20 minut. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem, popojíždí se také před Bílou horou a v Plzeňské fronta z Kavalírky pokračuje k tunelu Brázovka. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: Krásné odpoledne, dobrý den, je po 14. hodině, je čtvrtek 11. Bruno má svátek, třeba Bruno Mars a podobně. No a s námi budou Marcel a Fiddlersky. Ani dnes úplně nemáme vanilkové nebe, Daryl Killers. Taky Enrique Iglesias. A právě teď u nás na rádiu Praha, tedy Svins, ať se vám líbí.
3: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Radio Praha 107,1 FM a

0: Ocean The Killers s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a 16 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělí? Pokud ne, určitě to udělejte na našem Facebooku, jsou všechny dostupné informace. No a proti sobě stojí Tata Boys s Richardem Millerem, takže je to takový československý souboj. Tata Boys a jejich nové album V původním snění a Richard Miller a jeho album Černá labuť, bělá vrána. Pokud se podívám na aktuální pořadí, tak zatím Tata Boys lehce vedou. Jak to bude dál, bude záležet jen a jen na vás. Pohled na silnici říká, že na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Barrandov na 18,5 kilometru vyšetřují nehodu, stále se jede jen odstavným pruhem, regulují kvůli tomu provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Zdržení je kolem 50 minut. Řidiči v opačném směru v místě nehody zpomalují a kolony se protahují ve směru z letiště na D1, se brzdí na dálnici D6 na 25. kilometru, zdržení 45 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici kvůli ucpanému okruhu stojí kolona z 9. kilometru a je na desítky minut. Kvůli koloně na okruhu se ucpává i ulice k Barrandovu od Kauflandu. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za sjezdem na Dolní Počernice srazila dvě auta, blokují levý pruh. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Zahradní město je na 20 minut. Bělohorská centra, tady postojíte před Vypichem, popojíždí se i před Bílou horou. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí. V Plzeňské je fronta z Kavalírky, pokračuje k tunelu Mrázovka. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem z Valtrovky k Dobřížské, zdržení zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Coldplay nás přivedli teď ke 14. hodině a 30. minutě na Rádiu Praha a také ke zprávám s Václavem Millerem.
1: Dobré odpoledne. Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v pražské Hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žadci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně, ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí shodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku týdne. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Příjemné odpoledne všem řidičům, jak je to na silnicích, výlukách. Řekne nám to právě teď.
3: Hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na loděnici stojí kolona z 9. kilometru, pokračuje na ucpaný pražský okruh za Ořechem. Řidiči zpomalují u nehody v protisměru, je to celé na 50 minut, kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na D1 začíná kolona za sjezdem na D6 za Ořech, pojedete 40 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se u sjezdu na Písnici na 5. kilometru, zdržíte se přes 40 minut a pomalu se jede až na 18,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh. A na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova, a to na Štěrboholskou spojku. Tam odklidili následky nehody, kolona se bude rozjíždět, zdržíte se zatím zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Kdo dnes slaví svátek, to se dozvíme z kalendáře. No a kdo slaví narozeniny, od Petra Jungmana už za 10 minut plus další výročí.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
4: Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kolona z 8. kilometru, pokračuje na ucpaný pražský okruh. Za Ořechem řidiči zpomalují u nehody v protisměru, je to celé na 50 minut. Kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na D1 začíná kolona za sjezdem na D5, za Ořech pojedete 40 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se u sjezdu na Písnici kolem 5. kilometru, zdržení přes 40 minut. Pomalu se jede k místu nehody na 18.5. kilometru, je tam náhle blokovaný levý pruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova, na Štěrboholské spojce jsou následky nehody, které už jsou odklizené, takže kolona je zatím na 20 minut a rozjíždí se. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice na víc než 10 minut a regulují provoz na vjezdu do Mrázovky z Dobřížské, tak je tedy celá plná. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topí

0: Green Day s námi na rádiu Praha a my jsme dospěli k 15. hodině. Václav Miller si notoval ve studiu taky. Je tady teď připravený se zprávami. Víte, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Evropská unie zmírní systém ETS2. V noci se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanci jednají o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmu za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
3: Zatrvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
1: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil na návštěvě Plzeňského kraje. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolal 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
4: Často se k nám nejdřív obrátí s žádostí o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti.
5: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct 2x ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Systém ETS2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativu do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Američan Jacoby Tarp zaběhl nový světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl svému výkonu uvěřit.

0: Pretty fast.
1: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď se půjdeme podívat na dopravu s Jardou Kollerem. Jardo?
5: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6. Za Ořech pojedete 50 minut, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Na pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici, na druhém kilometru za sjezdem na Barrandov nakládají na odtah nabouraná auta. Na 18,5 kilometru je blokovaný levý pruh, je to celé na 50 minut. Pozor, Břežanské údolí je uzavřené. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova k Průmyslové, je to na čtvrt hodiny. Plné jsou příjezdy na Smíchov. V Radlické se pojíždí z Valtrovky, v Plzeňské z Kavalírky, plný je také Jiráskův most směrem z centra a v Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 15. hodině. S vámi Rádio Praha, s námi BB Rexa Fateless. Taky James Bond. Nebo Nico Santos. A úvod téhle hodiny bude patřit kapele Jelen. Ať se vám daří.
3: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Stay the night a 52-letý sympaťák z Velké Británie James Blunt s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 15 minut. Není bez zajímavosti, že tenhle single údajně vznikl poté, co James Blunt prohlásil, že je unavený z psaní sebelítostních písní. Bylo to 25. října 2010, kdy vyšel právě tenhle ten single. A asi se vyplatilo, protože obsadil první místa v hitparádách, jako je v Německu, také v Itálii a například i ve Švýcarsku. Bodoval dokonce i v Austrálii. No a když jsem se díval, jestli by bylo možné podívat se na nějaký pěkný živý koncert Jamese Blunta, protože koncertoval několikrát i tady v České republice, tak jsem našel jen jednu možnost v letošním roce a to je až 13. září BBC Radio 2 in the Park Sunday. Takže tam je možné Jamese Blunta zatím vidět, ale na svých oficiálních stránkách píše, že se těší na viděnou v roce 2026, takže se dá předpokládat, že nějaké ty koncerty ještě přibydou. A teď se pojďme podívat s Jardou Kollerem, jak to jezdí v Praze.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6, za Ořech pojedete 50 minut, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Na pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, za sjezdem na Barrandov nakladají na odtah nabouraná auta, na 18,5. kilometru se teď znovu jede jen odstavným pruhem a moc se to nehýbe, je to celé zhruba na hodinu. V ulici k Barrandovu stojí kolona před okruhem od akvaparku. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu od Spořilova k Průmyslové, to na čtvrt hodiny. Jsou příjezdy na Smíchov, v Radlické se popojíždí z Valtrovky, v Plzeňské z Kavalírky, plně také Jiráskův most směrem z centra. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem na více než 10 minut, plná jsou i další tradiční místa, například magistrála. Ve Vilozonově se jede pomalu od Florence, z Nuselského mostu se táhne fronta až k muzeu, je to na téměř 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 15 hodin 30 minut, zprávy a Václav Miller.
1: Vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem znovu jezdí, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu od dopoledne komplikovalo poškození tračního vedení. Komplikace omezily několik vlaků, které nabíraly i víc než hodinová zpoždění. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun na 4,40 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne. Oproti dnešku o desetník litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Podle výroční zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Před námi je pohled také na silnice, Lukáš Miller je tu s tím pohledem.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6. Za Ořech pojedete hodinu, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Na Pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, za sjezdem na Barandov nakládají na odtah nabouraná auta. Na 18.5. kilometru se jelo půl hodinu odstavným pruhem, už se jede dvěma. Od Vestce je to nadále celé na zhruba hodinu. Na ulici k Barandovu stojí kolona před okruhem od akvaparku. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské, tedy od Čerova. K Barandovskému mostu je to na 15 minut, Zelanový most na 20. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra Patočková nebo Dobřížská před Mrázovkou. A z Belabenky se popojíždí Čuprovou a Povltavskou, u Meteoru řeší nehodu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Zhukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. 15 hodin 33 minut. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a pokud se těšíte na skvělou muziku, tak ji přinesou Kygo a Whitney Houston, nebo také Miles Smith a Neil Horan, anebo Michael Jackson, který už má v kinech i svůj film.

0: Billie Jean, Michael Jackson s námi na rádiu. Praha je 15 hodin 45 minut. Divoká jízda plná přestřelek, intrik a také typicky svižného tempa hvězdného režiséra Guye Ritchieho. To je špionážní drama Šedá zóna. Ani tentokrát nechybí dávka ostrého humoru, na který jsme v jeho filmech zvyklí. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: Dva elitní specialisté jsou nasazeni na tajnou operaci. Mají zajistit bezpečný únik pro vysoce postavenou vyjednavačku během nebezpečné mezinárodní mise.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You know I can.
1: Vše se zkomplikuje ve chvíli, kdy bezohledný diktátor ukradne majetek v hodnotě miliardy dolarů. Tým dostává za úkol získat peníze zpět.
4: Take every box.
5: Take every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every stamp.
4: 3, 2, 1.
1: Zdánlivě jednoduchá akce se ale promění v riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití. Každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
3: They operate in the gray.
1: V hlavních rolích snímku Šedá zóna zazáří Henry Cavill a Jake Gyllenhaal. Natáčení, které lehce pozdržela stávka hollywoodských herců a scénáristů, proběhlo na největším z kanárských ostrovů, na Tenerife. Diváci možná poznají kasíno v hlavním městě Santa Cruz, rybářský přístav ve městečku San Andrés, kde vznikly scény několika zběsilých honiček, nebo také místní pláž Las Teresitas.
0: Jdeme na silnice, na Pražský okruh, také do ulice k Barandovu a na další problematická místa s Jardou Kolerem. Jardo?
6: Hezké odpoledne na Pražském okruhu, směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6, za Ořech pojedete hodinu, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Na Pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, za sjezdem na Barandov na 18. a 5. kilometru stojí ještě poslední auto po nehodě. Má i přívěsný vozík a čeká se na poslední odtah, od Vestce je to nadále celé na zhruba hodinu. V ulici k Barandovu kvůli tomu stojí kolona před okruhem od akvaparku. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeň, tedy od Kačerova k Barandovskému mostu je to na 15 minut, Zelenový most na 20. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra Patočkova nebo Dobříšská před Mrázovkou. Z Balabenky se po pojíždí Čuprovou a Povltavskou u Meteoru řeší nehodu. V Radlické směrem na Smíchov je fronta z Valtrovky k Dobříšské na téměř půl hodiny a Kukulova směrem na Vypich se zcela ucpala. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: cesty, chodce a auta v Praze přivznikla na náměstí Jiřího z Poděbrad. Do rekonstrukce vodovodní sítě nebo čističky letos Praha investuje víc peněz než loni. V německém Majdenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. Zítra bude zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na náměstí Jiřího z Poděbrad na Žižkově nově funguje takzvaná sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3, říká místostarosta žižkovské radnice Ondřej Rut ze strany Zelených.
2: Právě tohle místo je vhodné pro tenhle dopravní režim, který je založený na rovnoprávnosti a ohledu plnosti všech účastníků, chodců, cyklistů i lidí v autech. Já se těším, že se právě tady osvědčí a uvidíme, že spolu právě chodci, lidé na kolech a v autech můžou vzájemně docela dobře koexistovat.
0: Praha dá letos na opravě vodohospodářské sítě zhruba 4 miliardy 330 milionů korun. To je zhruba o 15 milionů víc než v minulém roce. Vedení hlavního města plánuje upravit čističky odpadních vod, vodovodní sítě a nebo třeba kanalizaci, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
3: Držíme ten trend toho, že investujeme do těch oprav výrazně více než v minulosti a samozřejmě věříme, že to přispěje k daleko menšímu počtu havárií vodovodní sítě v budoucnu a tím samozřejmě i k daleko plynulejší dopravě v Praze.
0: U soudu v německém Weidenu začalo líčení se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
4: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální o nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Český rozhlas v druhé polovině roku zařadí do programu vysílání pořady o Václavu Havlovi, koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní série různých kauz. Projekt Slyšet Havla odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru, který bývalý prezident natáčel v New Yorku se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou. Pokračuje programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
5: My jsme objevili něco, co se ztratilo. Je to první rozhovor, který takhle Václav Havel natáčel. S tím, že se to uveřejní v literárních novinách a možná, že by to mohl odvysílat i tehdejší Československý rozhlas. Pak přišel srpen 1968 a ta nahrávka zmizela. No a našla se v jedné pozůstalosti a našel ji náš už legendární archivář Miloš Turek v únoru letošního roku.
0: Teniska Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van der Winkelovou ve 2 setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku 3. sady Australana Duckworta. A zítra bude Praze zataženo až oblačno. Od západu přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je tu také Jarda Koller, aby nám řekl, jak je to po 16. hodině na pražských silnicích.
7: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 z 26. kilometru za Ořech. Pojedete hodinu, řidiči zpomalují u místa nehody v protisměru. Na pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, za sjezdem na Barandov na 18. a 0. kilometru stojí ještě poslední auto po nehodě. Na místě už je odtah, uzavřený je levý pruh a stále je to zatím na zhruba hodinu. V ulici k Barandovu stojí kolona před okruhem od akvaparku, zpoždění 20 minut. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské, tedy od Kačerova k Barandovskému mostu, je to na 15 minut, Zelanový most na 20. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra Patočkova nebo Dobříčská před Mrázovkou, v Plzeňské kolona z Poštovky až k Mrázovce, v Radlické na Smíchově fronta z Valtrovky k Dobříčské na téměř

0: půl hodiny a v Bělohorské z centra je fronta od Břevnovského kláštera na Vypich na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné čtvrteční odpoledne, protože je po 16. hodině, už je to vlastně takový malý pátek. A kdo nás bude provázet ještě dál k 17. Somber. Taky Bon Jovi. A nebo Thomas Robb. Tak skvělé odpoledne a pěkný den navzdory uplakanému počasí.

0: I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith a píseň z filmu Armageddon. 16 hodin 16 minut, s vámi je Rádio Praha. Pokud byste chtěli na nějaký koncert dnes, tak Aerosmith to bohužel nebudou. Ale v Praze vystupují Košín a má to být jediný koncert v České republice v rámci letní Open Air koncerty. No a pokud byste nechtěli riskovat to, že zmoknete, pak si můžete dát koncert u nás po 21. hodině. Dua Lipa Live from Mexico a takové hity jako Training Season, Break My Heart a nebo Houdini. To všechno od 21. hodin u nás na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Pražský okruh, ulice K Barandovu, také jižní spojka, regulace tunelu Inu. Dopravní špička je tady. Jarda Koller to rozmotá a řekne nám, kde se nejvíc držíte. Jardo?
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu za dálnicí D6 z 26. kilometru za Ořech. Tam pojedete zhruba hodinu. Na pražském okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, za sjezdem na Barandov na 18,5. kilometru. Před okamžikem odtáhli poslední auto. Teď budou uklízet levý pruh, zanedlouho se pojede dvěma. Stále je to zatím na zhruba hodinu. Ucpává to i příjezd po dálnici D5. Tam stojí kamiony z 9. kilometru a jen pro představu, jeden z našich zpravodajů jede v kamionu z 5. kilometru k Ořechu a jel to 3 hodiny. V ulici K Barandovu stojí kolona před okruhem od akvaparku, zpoždění 20 minut. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské, tedy od Kačerova k Barandovskému mostu je to na 15 minut, Zelanový most pojedete 20. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky, Patočkova nebo Dobřížská před Mrázovkou a v Bělohorské centra je fronta od Břevnovského kláštera na Vypich na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.30, Václav Miller a zprávy.
1: Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na 500 fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, v dostihovém areálu v Chuchli nevystoupí. Dnes to řekla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert se měl uskutečnit 25. července. Členové vedení Prahy za Piráty už dříve uvedli, že s pořádáním koncertu nesouhlasí. Kritiku vyvolávaly dřívější antisemitské výroky hudebníka, za které se letos omluvil. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001. Nejvyšší správní soud totiž vyhověl kasační stížnosti poškozené ženy z nemocnice v Žadci na Lounsku. Žádost o odškodnění podala žena opakovaně. Ministerstvo ji ale poprvé odmítlo a podruhé už se jí nechtělo zabývat. To podle soudu byla chyba. Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí schodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. A zítra bude zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller nás provede odpolední dopravou po 16:30.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává velmi silný provoz od dálnice D6, je to za ořech na 45 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdit budete za sjezdem na Jesenici, na druhém kilometru je to na 50 minut za ořech. V ulici k Barandovu stojí kolona před okruhem od akvaparku, zpoždění stále 20 minut. Na jižní spojce zůstávají obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské k Barandovskému mostu, je to na 15 minut, za Lanový most pojedete 20 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra Patočkova nebo Dobříčská před Mrazovkou, v Plzeňské kolona z Poštovky až k Mrazovce a v Bělohorské z centra je fronta od Břevnovského kláštera na Vypich na 16:15. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchková se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých i na to, jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené.
5: K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 16. hodině a 34. minutě. S námi už za chvilku Avril Lavigne, Harry Styles nebo Post Malone a také Jirka Štefel, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 16.44 a my otevíráme pražské tipy Jirky Štefla.
1: Holešovická tržnice ožije latinskoamerickým festivalem Mercado. Akce je hlavně o tanci, hudbě a trzích s exotickým jídlem a výrobky ze zemí Latinské Ameriky. Festival představí na 50 stánků s typickými produkty od kaká, čili po originální textílie, bižuterii a další výrobky. Těšit se můžete na tradiční jídla připravovaná latinoameričany žijícími v České republice. Mercado v pátek a v sobotu nabídne unikátní možnost ochutnat jídla z Kolumbie, Peru, Brazílie, Chile, Argentiny nebo Mexika. Kulturnímu programu bude vévodit páteční velkolepý průvod masek a brazilských bubnů. A Jacka 78 vás zvou na představení Up and Down. To je příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně. Up and Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze fantazii, na cestu mezi zemí a nebem. Novo cirkusové představení můžete vidět v pátek od 19.30. A hezké zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Jsme na silnicích s Jardou Kollerem a teď také na Pražském okruhu, kde se poměrně dost zdržíte.
2: Je to tak, hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává velmi silný provoz od dálnice D6, je to za Ořech na 40 minut, na okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdit budete za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, je to také na 40 minut za Ořech, navíc v koloně se teď na 15. kilometru srazil kamion a osobní auto blokují levý pruh. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu na Krč a do Vídeňské, tedy od Kačerova k Brandovskému mostu, je to stále na 15 minut, za Lanový most pojedete 20. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plné jsou stále Holešovičky do centra Patočkova, z Kajetánky nebo Dobříšská před Mrázovkou. V Plzeňské je kolona z Poštovky k Mrázovce. V Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera na Vypich 15 minut a v Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije. Praha žije. Radio Praha. Novinka.

0: Bí i iránský dobudou iránský ostrov Shark. Zítra bude zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
2: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu, takže potom, co si ji zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
0: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem, ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude ještě jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
3: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat. Bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
0: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů před odjezdem se poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
4: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili více než 2000 respondentů. Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Íránu. Na sociální síti Truth Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzy ovládnou iránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jak to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj také zanedlouho dobyde iránský ostrov Shark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Íránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už více než 30krát. Americká hvězda Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady po zranění kolena ze soutěže odstoupila. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude finálový turnaj hrát od 22. do 27. září. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přeháňky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No a stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 17. hodině, nám řekne Jarda Koller. Jardo, pěkné odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává velmi silný provoz. Brzdí se před sjezdem na D5 na 23. kilometru za Ořech, je to na 25 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdit budete za sjezdem na Písnici na 5. kilometru, u Lohkova na 15. kilometru, řeší kolizi kamionu s osobním autem a blokují levý pruh, za Ořech je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Troju se v Davidské části srazila 3 auta, blokují pravý pruh, regulace provozu v tunelech směrem na Troju.

0: pokračuje. Zhorší se tak ještě více situace kolem Malovanky v Patočkově nebo kolem Prašného mostu. Na jižní spojce jsou obousměrné kolony od sjezdu do Vídeňské, tedy od Kačerova k Barandovskému mostu je to na 15 minut, za Lanový most pojedete 20 minut. V Bělohorské z centra je fronta od Břevnovského kláštera na Vypich na 15 minut, ucpaný je Jiráskův most v obou směrech a v Radlické směrem na Smíchov stojí půlhodinová kolona k Dobříšské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 17 hodin 6 minut a s vámi je čtvrteční večerní Praha. Dnes se datem 11. června. A kromě aktuálních informací i pozvánek pro vás máme taky skvělou muziku. V příštích minutách se k nám tak připojí třeba November 2nd. Nebo Lady Gaga a Doechii. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: 17 hodin 16,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný čtvrteční den a ten dnešní 11. červnový den je výjimečný hlavně pro svou bohatou českou kulturní a sportovní historii. Tak třeba v roce 1881 bylo poprvé slavnostně otevřeno Národní divadlo v Praze premiérou Smetanovy opery Libuše. V roce 1949 překonal legendární běžec Emil Zátopek v Ostravě světový rekord v běhu na 10 kilometrů. A v roce 1888 byl v Praze založen klub českých turistů. V roce 1911 zase fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Dnes je také Mezinárodní den hraní, zaměřený na důležitost hry pro vývoj dětí. Mezinárodní den pletení na veřejnosti. Ten zase propojuje komunity nad tímto tradičním řemeslem. No a také Mezinárodní den rysů, který připomíná a podporuje ochranu této vzácné šelmy v přírodě. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, vše důležité na silnicích pro nás sleduje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 trvá silný provoz, brzdí se před sjezdem na D5 na 23. kilometru za Ořech, je to na 25 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdit budete za sjezdem na Písnici na 5. kilometru, u Lochkova na 15. řeší kolizi kamionu s osobním autem, blokují levý pruh, celkově za Ořech je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Troju v Dejvické části řešili strážku 3 aut, vozidla odjela, regulace provozu v tunelech zatím pokračuje, pojíždí se v Patočku před tunely v Dobříšské, také před Mrázovkou. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od magistrály na 15 minut, směrem na Černý most je to od Spořilova. Zelenový most také na 15 minut. V Radlické směrem na Smíchov stojí půlhodinová kolona k Dobříšské, v Bělohorské z centra postojíte před Vypěchem čtvrt hodiny, tradiční kolony zůstávají na magistrále na příjezdech k muzeu a k Belská směrem na D8 popojíždí téměř v celé délce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je 17:30 ve studiu Rádia Praha, je už čas na další zprávy, ve studiu je taky Václav Miller.
1: Pražská policie doporučuje kvůli dopravním komplikacím jezdit na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravou, případně vyrazit s velkým předstihem. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se tam ve špičkách tvoří několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne. Oproti dnešku o desetník litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit se deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Slovenský prezident Peter Pellegrini nevyužije novou pravomoc oddávat snoubence. Pellegrini to dnes uvedl po podpisu příslušného zákona. Možnost, aby kromě představitelů obcí mohli oddávat i poslanci prezidenta členové vlády, prosadili zákonodárci vládní koalice. Opozice změnu označila za papaláštví s tím, že sněmovna by se měla zabývat řešením skutečných problémů obyvatel země. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. a půltého kilometru zůstává kolona za sjezd na Ořech na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, v silném provozu se jede za sjezd na Ořech zdržení 20 minut, opatrně v koloně na 15. kilometru, navíc řeší srážku kamionu s osobním autem, stojí v levém pruhu. Ulice k Barandovu je plná před ucpaným okruhem, zpomalíte za akvaparkem. V tunelu Blanka směrem na Smíchov se před výjezdem na Břevnov srazila dodávka s nákladním autem. Blokují levý pruh, začala tak intenzivnější regulace Blanky směrem na Barandovský most. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od magistrály na 15 minut, podobně směrem na Černý most, je to od Spořilova Zelenový most také na 15 minut a na Rašínově nábřeží popojíždějí kolony v obou směrech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezký den vám všem. Na scéně jsou už přes 30 let a fanoušci jim stále přibývají. Americká skupina Limp Bizkit se po 11 letech vrátila na Rock for People a dnes večer vystoupí pro 50 tisíc lidí. Přímo z Královéhradeckého letiště se už za okamžik přihlásí náš reportér a svůj song nabídne Bruno Mars. A taky Ellie Goulding. Ve večerní Praze vám přeji nerušený poslech.

0: Je 6:45, s vámi Rádio Praha. V Česku odstartovala sezóna hudebních festivalů a jako první své fanoušky přivítal královéhradecký Rock for People. Návštěvníci si tam dnes poslechnou mimo jiné americké skupiny Papa Roach nebo Limp Bizkit. A je mezi nimi i náš reportér Jirka Štefl. Ahoj Jirko.
1: Krásné odpoledne, krásný podvečer Vláďo tobě a všem posluchačům samozřejmě taky.
0: Tak představ nám dnešní headlinery a prozrať, kdo zatím na festivalu nejvíc zazářil.
1: Tak začnu skupinou Limp Bizkit, kterou si už zmiňoval, určitě ji znáte i z našeho vysílání. Na hudební scéně je tahle formace od poloviny 90. let, no a po celém světě se díky hlavně rádím proslavila předělávkou songu Behind Blue Eyes od britských The Who. Není to ale skupina jednoho songu, na kontě má 9 studiových desek, ale teď trochu má nahrávací pauzu, protože už 5 let nic nového nevydala. Kdo nové desky ale vydává, tak to jsou američtí All Time Low, kteří už jsou v tuhle chvíli na pódiu a které právě teď můžete za mnou slyšet v pozadí, je to už skoro závěr toho koncertu. No a ty se ptal taky na skupinu s tím největším ohlasem, tak zatím to asi byli britští Gorillaz, kteří tady včera večer dokázali, že zpívat se dá klidně i do vysílačky.
0: Jirko, ty sám na Rock for People jezdíš pravidelně, tak jak se festival za ty roky proměnil podle tebe?
1: Tak ten festival se za posledních 8 let hlavně rozrostl neuvěřitelným rozsahem. Od roku 2022 je tady ta velká stage, které se říká přezdívá Fat Lady, no a na které už v minulosti vystoupili třeba Green Day nebo Linkin Park. Festival nabízí taky mnohem více možností než v minulosti. Vzhledem k tomu, že začíná už ve středu, tak jsou tací, kteří si třeba nemůžou vzít dovolenou v práci, takže festival jim nabízí speciální prostor, kde můžou na dálku jako home office pracovat. Je tady i improvizovaná posilovna, i když já jsem tady teda včera nachodil asi 30 000 kroků, takže nebyla potřeba. No a letos obzvlášť se může hodit prádelna na to špinavé oblečení po vydatných přeháňkách. Ta noc ve stanovém městečku tady asi byla pro fanoušky velmi náročná, teď jim ale to mokré oblečení uschne, protože tady už asi 3/4 hodiny svítí sluníčko. Jinak čím větší je ten areál, tím více samozřejmě lidí pojme, až 50 000 lidí každý den očekávají organizátoři. No a s tím samozřejmě úměrně roste počet krádeží, takže máme od policie potvrzené, že tady policie řeší už i nějaké krádeže, především mobilních telefonů, takže pokud sem ještě míříte v těch následujících dnech, tak si dávejte určitě na své osobní věci pozor.
0: No, dávejte si pozor a těšte se, protože ještě se tě, Jirko, zeptám, na jaká další jména letos Rock for People láká.
1: Ano, 3,5 dne festivalového dění ještě před námi, takže ten festival rozhodně nekončí, stále ještě na začátku. Já bych upozornil asi na sobotní koncert americké zpěvačky Halsey, která do Česka přijede vůbec poprvé a bude mít tedy českou premiéru, takže to bude sobotní velký závěr tady na Rock for People. No a úplný závěr, o úplný vrchol festivalu se pak postará legendární skupina Iron Maiden, takže můžete poslouchat tady na Rock for People v neděli večer.
0: No právě z festivalu Rock for People se nám aktuálně přihlásil reportér Jirka Štefl. Jirko, díky za info, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný večer do Prahy.
0: No a my nevynecháme ani aktuální dopravní informace, vše důležité pro nás zjišťuje Jarda Koller. Jardo, jak to vypadá?
2: Hezký podvečer na pražském okruhu směrem na D1. Od dálnice D5 z 22. a 5. kilometru zůstává kolona za sjezd na Ořech na 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště za Lochovským tunelem ze 14. kilometru čekejte kolonu za Ořech na 15 minut. Navíc v koloně na 15. kilometru stále řeší nehodu v prostředním a levém pruhu. V ulici k Barandovu budete popojíždět před ucpaným okruhem, zpomalíte za akvaparkem. V tunelu Blanka směrem na Smíchov před výjezdem na Břevnov se srazila dodávka s nákladním autem, blokují výpruh. Začala tak intenzivnější regulace Blanky směrem na Barandovský most. Kvůli regulaci provozu se tak stojí v Nové Polotavské nebo Holešovičkách. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona na 10 minut, směrem na Černý most je to od sjezdu na Zahradní město Zelenový most také na 10 minut. A v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem i Bílou horou celkově na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
4: nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana,
5: Richard Miller.
4: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Kamila Cabello s Edem Sheeranem nás doprovodili až k 18. hodině. Na rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobrý podvečer. Ministr zdravotnictví se sešel s prezidentem Petrem Pavlem, představil mu připravované změny zákonů. Soud za ilegální vývoz odpadů z Německa do Čech míří k dohodě. Trump slibuje další a silnější útok na

0: řeší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
1: Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
2: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy dnes v noci udeří na Irán silněji než dosud. Pohrozil převzetím kontroly nad ostrovem Shark, klíčovým iránským ropným terminálem v Perském zálivu. Šlo by to o třetí kolo útoku za jediný týden. Irán označil příměří za bezvýznamné.
3: Trump nezvaroval, že Spojené státy v nejbližší době převezmou kontrolu nad iránským ropným průmyslem, včetně ostrova Chark, přes který proteče většina iránského ropného vývozu, a to především do Číny. Irán v reakci na to varoval, že náležitě odpoví. Katarská delegace přitom stále sedí v Teheránu a snaží se zachránit diplomatická jednání. Washington Post a NBC News situaci popisují jako hranici návratu k otevřené válce. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Hasičské jednotky zasahují v sídle amerického ministerstva obrany, uvedli to na sociální síti X s tím, že jde o incident s nebezpečnými látkami. Na místě proto zasahují i hasiči v chemických oblecích a maskách. Podle zpravodajské stanice CNN záchranné složky v budově uzavřely několik pater a další evakuují. Tiskový mluvčí Pentagonu uvedl, že se v objektu objevily problémy s kvalitou ovzduší. Úřad proto přijal preventivní opatření a zjišťují závažnost situace. Průzkum bude podle ministerstva trvat asi 2 hodiny. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajare je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenerské kariéry cítí.
4: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky, noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17, slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A opět pro vás máme aktuální dopravní informace, jak to teď vypadá, ví Jarda Koller.
7: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lovkov na 15. kilometru šetří nehodu v levém pruhu, kolonu čekejte až za místem nehody, pokračuje za Ořech zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 z 22. kilometru, za Ořech je to na 10 až 15 minut. Sklidňuje se taky situace na D5 před Prahou, tam stojí už jen hlavně kamiony. V tunelu Blanka směrem na Smíchov před výjezdem na Břevnov se srazila dodávka s nákladním autem, vozidla před okamžikem odjela. A stále plné jsou však Holešovičky kvůli regulaci provozu a na magistrále zůstávají tradiční kolony na Nuselském mostě do centra na 10 minut a ve Vilzonově se popojíždí od Florence. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 5,5 minuty po 18. hodině. Dobrý čtvrteční večer.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
11: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Pokud jste milovníky historických veteránů, tak nás pozorně poslouchejte, protože už v této hodině

0: Vás vezmeme na start závodu 1000 mil československých. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 11. červnového dne. Dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět. Ještě před 100 lety ale musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která, jak od nás uslyšíte, připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. A blíží se letní prázdniny a stále více lidí plánuje odlet na dovolenou. Cestující, kteří se na pražské letiště chtějí dopravit autem, by ale měli počítat s možným zdržením kvůli rekonstrukci tamní křižovatky. Už za okamžik nabídneme podrobnosti. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pokud pojedete na pražské letiště Václava Havla, měli byste počítat s možnými komplikacemi. Upozorňuje na to policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se mohou tvořit až několika kilometrové kolony. Proto je nutné vyrazit s předstihem.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že novej nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu. Například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín. Říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 nebo Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2, navazovat bude estakáda a třešnička na dortu bude stavba železniční stanice.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás stále sleduje Jarda Koller.
6: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště zase zde na Lhkov na 15. kilometru šetří nehodu v levém pruhu. Tam už je to bez kolony. Kolonu čekejte, až za místem nehody pokračuje za ořech zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 z 22. kilometru za ořech. Je to na 10 až 15 minut. Nadále se sklidňuje situace na D5 před Prahou. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona na 10 minut od Kauflandu. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na příjezdech k muzeu ve Vilzonově od Florence nebo na Nuselském mostě. V Holešovičkách do centra je kratší kolona kvůli nehodě, popojíždí se pak i dál kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky a plná je Dobřížská ulice směrem od Mrázovky před Zlíchovským tunelem. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Pošta nemusí být nutně jenom o pozdě doručených nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy lákají také novým videem.
2: Prosím spěšně, Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
3: Pane, my jsme pošta.
4: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Vackem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
5: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě je to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
4: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
6: Zajímavostí je, že vlastně první koncesi na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
4: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
7: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
4: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Pražský zpravodajský souhrn teď v pražském updateu přináší Václav Miller.
1: Pražští kriminalisté pátrají po skupině zhruba 25 maskovaných útočníků. Na začátku dubna přepadli a brutálně zbyli 5 mužů v hostivaři. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní si pravděpodobně příznivci jednoho z fotbalových týmů cíleně počkali na pětici fanoušků jiného klubu před budovou posilovny. Za ublížení na zdraví hrozí pachatelům až 8 let vězení. O podobě tzv. Libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun. Na náměstí Jiřího Spoděbrat na Žižkově nově funguje tzv. Sdílená zóna. Městská část tam zavedla obousměrný provoz pro cyklisty a maximální rychlost pro auta 20 km za hodinu. Je to vůbec první taková ulice v Praze 3. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů v oboře Bažatnice v Satalicích. Vedení městské části proto teď nedoporučuje přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany vysoké i 35 metrů. Lesníci během června pokácí zhruba 30 dřevin. A americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, letos červenci v dostihovém areálu v Chuchli nevystoupí. Dnes to řekla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert se měl uskutečnit 25. července. Členové vedení Prahy za Piráty už dřív uvedli, že s pořádáním koncertu nesouhlasí. Kritiku vyvolávaly dřívější antisemitské výroky hudebníka, za které se letos omluvil. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích v Praze a okolí teď po půl sedmé, to nám řekne Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstával silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení kleslo na 10 minut. V Dobříšské ulici směrem na Barandovský most před Zlíchovským tunelem stojí sanitka, patrně kvůli nevolnosti řidiče. Částečně blokuje pravý pruh. Dobříšská je tak plná, opatrně při výjezdu z Mrázovky. V Plzeňské na Smíchovce jde krokem z Kavalírky. Radlická je plná od obratiště tramvají k Dobříšské, zdržení 20 minut. A tradiční kolony zůstávají na magistrále na příjezdech k muzeu ve Vilzonově od Florence nebo na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš čár.
5: Hit týdne.
4: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Další vydání zase v neděli.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl i pražský primátor František Dittrich. Spolek existuje stále. Jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. Tehdejší ministr zahraničí Lipavský potvrdil před 4 lety informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Šlo o prvního zabitého českého dobrovolníka. Kulatých 40 má mladý Indiana Jones, americký herec a komik Shia LaBeouf. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Rádio Praha, 107,1 FM.
4: Rádio Praha.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
6: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Pražský update.
1: Praga, Airo, Škoda nebo Zbrojovka Brno. Historická auta z meziválečného období se vydala na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět. Do závodu 1000 mil československých vystartovalo celkem 130 posádek.
2: Před sídlem Autoklubu České republiky každou minutu startují do závodu 1000 mil československých historické vozy. Na veterány si přišel podívat i pan Michal.
3: Je to krásná přehlídka historických aut, které jsou provozu schopný. V muzeu to většinou jenom leží a to auto se jenom občas vytáhne, zatímco tady ty auta dokážou, je to opravdu velkou vzdálenost.
2: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Rekordních 67 z nich bylo československé výroby. Jako první se na cestu vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
4: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě je okruh a potom zpátky. 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
2: Do závodu vystartovaly také značky jako například Praga, Zbrojovka Brno nebo Aero, které řídí Jan Stinka.
5: Každý veteránista by měl mít ten svůj cíl a sen si splnit účast na 1000 mil československé historie, která k tomuhle tomu sportu patří.
2: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, opravdu v tom jednom dni ujet takhle starým autem těch přes 400 kilometrů není až tak jednoduché, takže je to i tady tou svojí, řeknu, náročností autentické.
2: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A Jarda Koller má pro nás aktuální dopravní informace.
7: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 10 minut. V Dobříšské ulici směrem na Barandovský most před Zlíchovským tunelem stále stojí dodávka. Částečně blokuje pravý pruh a Dobříšská je tak plná opatrně při výjezdu z tunelu Mrázovka. V Plzeňské směrem na Smíchov se jede krokem z Kavalírky. Radlická je plná od obratiště tramvají k Dobříšské, zdržení 20 minut. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut a tradiční kolony zůstávají na magistrále na příjezdech k muzeu ve Vilzonově od Florence nebo na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
8: Praha žije.

0: V noci na zítřek bude převažovat polojasno až skoro jasno. Během noci se lokálně může vytvořit mlha a k ránu bude od západu přibývat oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 6 stupňů Celsia a zafouká slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V pátek čekáme zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia a povane slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Hit týdne.
1: Číslo 5.

0: tady 19. hodina na Rádiu Praha, taky další zprávy s Vaškem Millerem. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo, dobrý večer. Při cestě na ruzyňské letiště se kvůli rekonstrukci křižovatky tvoří kolony, varují policisté. Ministr práce Juchelka se sešel se zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. Siamská dvojčata z Bratislavy mají po první operaci, dívky i podle lékařů zvládly dobře. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami, teploty

0: Zaměstnanci úřadu vlády se sešli s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO. Řešili přesun 4 lidí zabývající se agendou lidí s tělesným postižením a 4 lidí za romskou agendu na ministerstvo. Jednání se účastnila také romská zmocněnkyně Lucie Fuková. Podle ní se oblast rozděluje, sama zůstane na úřadu vlády a se zaměstnanci na ministerstvu bude komunikovat přes prostředníka.
1: Další kroky, které by měly následovat pro zlepšení a zefektivnění spolupráce vládní zmocněnkyně a ministerstva práce a sociálních věcí, je prostě opravdu v tuto chvíli asi další debatě a upřímně si na to musím udělat ještě nějaký názor.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta byla po schůzce spokojená, vyjasnila podle ní některé nejasnosti. Další schůzky zaměstnanců s ministry budou následovat v příštích dnech. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů a ne zájmy premiéra.
2: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
0: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián ze SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalším vyšetřením. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. Patrick Mahomes má jako první hráč v historii zámořské ligy amerického fotbalu NFL smlouvu na více než půl miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 10,5 miliardy korun. V dresu Kansas City Chiefs by tak měl působit až do roku 2033. Pro porovnání, největší kontrakt v hokejové NHL je zhruba čtvrtinový, co Mahomesův, má ho Kirill Kaprizov z Minnesoty. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to teď? Po 19. hodině vypadá se situací na silnicích v Praze a okolí, to nám přiblíží Jarda Koller.
5: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je už pouze silnější provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržíte se už jen krátce. V Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od obratiště, k Dobřížské kolona se postupně rozjíždí, v Dobřížské směrem na Barandovský most už nic nepřekáží, kolona se rozjela, skončila tak i regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské a na Nuselském mostě směrem do centra je fronta z poloviny mostu na necelých 10 minut. Šťastnou cestu a dobrý večer.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 19 hodin 5,5 minuty a s vámi je čtvrteční večerní Praha. V příštích minutách například s několika tipy pro volný čas a taky vás pozveme do kina. Co myslíte, jsme ve vesmíru sami? Nový sci-fi thriller režiséra Stevena Spielberga Den odhalení míchá konspirační atmosféru a očekávání pravdy o tom, jak je to s tím vesmírem doopravdy. A s dalším hitem nechybí Atmo Music s Jakubem Děkanem. Sabrina Carpenter. I Miles Smith. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Otázku, jestli jsme ve vesmíru sami, si klade lidstvo od nepaměti. Pokud vyrazíte na nový film Stevena Spielberga Den odhalení, tak se možná dozvíte pravdu i vy. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Co jsi ukradl?
2: Tajemství.
3: Příběh se točí kolem mladého datového analytika Daniela. Ten získá nevyvratitelný důkaz o tom, že lidstvo ve vesmíru není samo. Když se rozhodne tyto informace zveřejnit a spustit tak celosvětové odhalení, narazí na odpor všeho schopné vládní organizace. Její agenti mají jediný úkol – zabránit úniku informací za každou cenu.
1: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
3: Nejde ale jenom o politickou zlou vůli. Odhalení pravdy by totiž mohlo okamžitě rozvrátit světový řád, zničit náboženské i ekonomické pilíře společnosti. Má lidstvo skutečně právo znát pravdu a za jakou cenu?
4: Ta 79-letá kampaň plná lží musí skončit.
3: Očekávané sci-fi novince Den odhalení se objeví na Oscara nominovaná Emily Blunt, držitel ceny Emmy a Zlatého globu Josh O'Connor nebo Oscarový Colin Firth. Tvůrčí film si režisér Steven Spielberg opět složil z těch nejvěrnějších spolupracovníků. Spoluautorem scénáře je David Koepp, za kamerou stanul Janusz Kaminski a jeden ze svých posledních soundtracků k snímku složil 94-letý John Williams. Společně pracovali už na takových hitech, jako jsou Jurský park, Schindlerův seznam nebo Zachraňte Wayna Ryana.
5: Nejvíc hitů v digitálu.
6: Hit týdne.
7: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra

0: Jacka. Třetí je ten repeten s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

Je půl osmé, s vámi je večerní Praha, dnes je čtvrteční s datem 11. června. Mimochodem, už jste hlasovali do vinilu, stále to můžete napravit. Tentokrát je to československý souboj, o vaše hlasy bojuje skupina Tata Boys s albem V původním snění a také Richard Miller s deskou Čierna labuť, Bělá vrana. Hlasování končí v pondělí 15. června v poledne a právě do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme pondělí po zprávách v 21 hodin.

0: Atmo Music s Jakubem Děkanem na Rádiu Praha. Je 19 hodin 45 minut a čtvrteční večerní Praha pokračuje. Pražské tipy teď přináší Jirka Štefl.
1: Holešovická tržnice ožije latinskoamerickým festivalem Mercado. Akce je hlavně o tanci, hudbě a trzích s exotickým jídlem a výrobky ze zemí Latinské Ameriky. Festival představí na 50 stánků s typickými produkty od kaká, čili po originální textilie, bižuterii a další výrobky. Těšit se můžete na tradiční jídla připravovaná latinoameričany žijícími v České republice. Mercado v pátek a v sobotu nabídne unikátní možnost ochutnat jídla z Kolumbie, Peru, Brazílie, Chile, Argentiny nebo Mexika. Kulturnímu programu bude vévodit páteční velkolepý průvod masek a brazilských bubnů. A Jacka 78 vás zvou na představení Up and Down. To je příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně. Up and Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze fantazii, na cestu mezi zemí a nebem. Novo cirkusové představení můžete vidět v pátek od 19.30. A hezké zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hry o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 20 hodin na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobrý večer. Lidé v Praze můžou do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajícím. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Vedení země podle něj souhlasilo s finálními body navrhované mírové smlouvy. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
3: Pracujeme s náklady 2,5

0: jasany, vysoké i 36 metrů. Lesníci během června pokácí zhruba 30 dřevin, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
1: Satalická bažantnice je plná zajímavých druhů ptáků i brouků, ale také plná starých stromů, které potřebují obnovu. V současné době jsou některé stromy napadené nekrózou, hnilobou a proto jsou nestabilní.
0: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
2: Často se k nám nejdřív obrátí s žádostí o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti Truth Social uvedl, že vojenské poradce práce ruší, protože nejvyšší iránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil i Izrael, Saudská Arábie a další zúčastněné státy. Dodal, že čas a místo podpisu dokumentu brzy zveřejní. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit. Basketbalisté Nymburku porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí můžou rozhodnout v sobotu. Večer hrát se bude ve východních Čechách. Teniska Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van der Winklovou ve 2 setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku 3. sedy Australana Duckworta. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Noční a ranní teploty 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17. Slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze ve Slezské ulici u křižovatky s Nitranskou. Tady havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. Pozor i na D5C mezi, nebo spíše na 3,5 kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Je nehoda, havarovala tady 2 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Na D8 opatrně na 6 až 6,5 kilometru ve směru do Prahy. Pohybují se tady lidé na vozovce. Komplikace máme taky na D8 na 19. kilometru ve směru z Prahy, kde je odstavené porouchané osobní auto. A ještě doplním D10, 57,5 kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavená porouchaná dodávka. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 20 hodin 6 minut, s vámi je stále čtvrteční večerní Praha. V příštích minutách se od nás dozvíte třeba o tom, že na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. A naše letající redaktorka Monika si vyzkoušela jeden z vodních sportů. Už za chvíli prozradíme, který konkrétně. Ještě nejbližší songy, ty přináší Pink. Holly Humberstone. Nebo kapela Chinesky. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám klidný poslech.

0: Večerní Praha pokračuje, přejeme krásný dnešní už 11. červnový den. Paddleboard je v Praze každým rokem čím dál populárnější. Na Vltavu vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Paddleboard spojuje sport, relax i netradiční pohled na město. Jedním z nejoblíbenějších míst v Praze jsou právě Žluté lázně, kde si paddleboard můžete jednoduše půjčit a během pár minut vyrazit přímo na Vltavu. Navíc to zvládnou i začátečníci, takže se nemusíte bát. Jak mi sdělila tisková mluvčí Hana Týce, návštěvníkovi se vše nejdříve vysvětlí.
2: Dostane instruktáž, pokud chce, nebo pokud je to dítě, tam je povinnost, dostane samozřejmě vestu. Kolega mu může ukázat i jak vlastně na paddleboardu stát, jak ho ovládat a tak dále, takže můžou přijít i začátečníci. No a pak už dostane samotný paddleboard, dostane informace, kam až může plout.
1: Ideální je sportovní oblečení, které můžete namočit, anebo plavky. Hodí se i pokrývka hlavy, sluneční brýle a hlavně opalovací krém, protože na vodě slunce pálí mnohem více. Tak já si jdu teda paddleboard vyzkoušet.
3: Ježišmarja.
1: Je to úplně skvělý. Hrozně se bojím, že se vykoupu. Povedlo se mi postavit. Paddleboard se teda hýbe hodně, ale dobrý. No, když fouká, tak je to docela...
4: Ale jste dobrá.
1: Na Vltavě se pohybují lodě, šlapadla, motorové čluny, proto je důležité držet se co nejvíce u kraje a sledovat dění kolem sebe. Nezapomeňte, že velké lodě mají přednost a jejich vlny mohou paddleboard snadno rozhoupat. Pokud si nejste jistí, je lepší zastavit, kleknout si na prkno a nechat lodě bezpečně projet. Ve Žlutých lázních si můžete vyzkoušet i další sporty, ty mi představil Jan Del, výkonný ředitel areálu.
5: Bych začal tady u beach volejbalových kurtů, na který koukáme, který jsme letos zrekonstruovali, aby měli profesionální parametry a mohli se tady hrát i turnaje. Když tady koukáme před sebe na taky naše centrum vodních sportů, využít kajaky, šlapadla a lodičky s elektromotorama. Tady na druhé straně koukáme na ping-pong, který je asi nejvíc využívaný, protože je nejvíce dostupný pro i nesportovce.
1: Ze Žlutých lázní Monika Doležalová, Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

Je čtvrtek a na rádiu Praha začíná už po zprávách v 21 hodin pořad Praha žije. Ten je věnovaný živým koncertům. Dnes nás čeká Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci turné Radical Optimism Tour vyprodala Dua Lipa pražskou O2 arénu. A finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexika. Tak nezapomeňte, Praha žije každý čtvrtek po 21 hodině na rádiu Praha.

0: Necelá minuta zbývá do 8:45, s vámi je stále čtvrteční večerní Praha. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie a uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny. Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola. Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest. Teďka jsou tady 4 kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že 2 budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
3: která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Radio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nalaďte se na Prahu.
6: Jako doma na Rádiu Praha.
5: Jako doma na Rádiu Praha. Ping. Ping. Ping. Na Praze doma.

0: 21 hodin, čas na další zprávy na Rádiu Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobrý večer. Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. Soud za legální vývoz odpadů z Německa do Čech míří k dohodě. Čeští fotbalisté stoupí po 20 letech proti Jižní Koreji do mistrovství světa. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přeháňkami, teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje, obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Na ministerstvo práce by se mělo přesunout od července 9 pracovníků, kteří se na úřadu vlády věnují agendě Romů a lidí s tělesným postižením. Dnes o tom jednali zástupci zaměstnanců s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou a ministrem práce a sociálních věcí z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Podle Barty se vyjasnily sporné body. Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin Viktor Kundrák ale Českému rozhlasu po jednání řekl, že dál není jasné, jestli ministerstvo počítá se zaměstnanci, kteří pracují na dohody.
3: Kromě toho, že to oslabuje ty agendy, tak se to týká samozřejmě konkrétních lidí, kteří prostě ve skutečnosti vykrývají mezery. Jsou to důležití členové toho týmu. Jsme byli ujištěni, že to ministerstvo zváží, ale žádnou konkrétní odpověď jsme tam nedostali.
1: Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic, to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
4: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to

0: milionů méně než předminulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Čeští fotbalisté odehrají po 20 letech znovu zápas na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí ve 4 ráno českého času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým se navázat výsledkově na náročnou březnovou baráž o postup na šampionát a věří, že budou fungovat podobné věci, například týmovost. Pokračuje kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
1: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
0: Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky, noční a ranní teploty až 8 až 6 stupňů, nejvyšší denní 15 až 17, slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Ve čtvrtek večer hraje Praha živou muziku a dnes se vydáme do prvních prosincových dnů roku 2025 do mexického hlavního města. Právě tam odspívala poslední tři zastávky svého Radical Optimism Tour britská popová hvězda Dua Lipa. Turné mělo celkem 80 koncertů a dva se odehrály i v pražské O2 aréně na konci května. Po lístcích se jen zaprášilo a kdo tam byl, si užil výtečnou popovou show. Chemie mezi elegantní zpěvačkou z Londýna a diváctvem je spontánní a Dua Lipa s velkou grácí během koncertu se s diváky fotí, objímá a hlavně skvěle zpívá. Její hluboký a smyslný kontraalto mezzosoprán je mocnou a neomylnou zbraní. Vzhled pak přidá další asi vagón polínek pod pomyslný kotel. Dua Lipa je krásná ženská a hlavně v muzice má co nabídnout. Palbu osvědčených rádiových hitů. S výborně hrající kapelou a vynikající taneční choreografií je to prostě zážitek. My zůstaneme samozřejmě jen u zvuku. Na každé zastávce zaspívala nějakou místní písničku. V Praze to bylo brilantní provedení songu Evy Farné Na ostří nože. Druhý večer si to s Evou rovnou zaspívala na pódiu. V Mexiku zpívala mexickou klasiku Oye mi amor s tuzemskou hvězdou Herdy Maná. A k tomu přidala všechno důležité ze svých tří alb. Dá se namítnout, že to je jen pop. Ale když to někdo umí, tak prostě umí. A kdyby neuměla, nebyla by tam, kde je. Nechte se bavit po dva večery jednou z největších současných hvězd. Tady je Dua Lipa, live from Mexico.
1: Rádio Praha žije.

0: Dualipa live from Mexico.
1: Radio Praha.
2: Mexico.

3 years since our last class. Are you ready to work out with

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.
4: Je 22 hodin.
5: Lidé v Praze můžou do konce června hlasovat o podobě takzvaného libeňského přesmyku. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Americký prezident Trump odvolal chystané útoky na Írán. Vedení země podle něj souhlasilo s finálními body navrhované mírové smlouvy. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno se slabým deštěm nebo přehánkami. Teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
5: O podobě takzvaného libeňského přesmyku můžou do konce června hlasovat Pražané. Mají možnost rozhodnout třeba o tom, jak bude vypadat odpočinková zóna pod stavbou. Železniční most má uvolnit zatížený koridor v Libni, kde se křižují cesty osobních a nákladních vlaků. Práce budou stát několik miliard korun, říká technický náměstek správy železnic Petr Vaníček.
6: Pracujeme s náklady 2,5 miliardy korun, ale jsme ve fázi, kdy si lidé budou volit variantu, takže potom, co si ji zvolí a potom, co proběhne řízení EIA, dostaneme podmínky, tak toto všechno zapracujeme do té dokumentace a následně ji přeceníme, takže potom ty finální náklady budeme vidět až po dokončení těch stupňů.
5: Správa železnic projekt představila obyvatelům Prahy 9. Někteří z nich se bojí třeba zvýšeného hluku nebo zásahu do okolní krajiny. V minulých dnech kvůli silnému větru popadalo několik stromů v oboře Bažatnice v Satalicích. Vedení městské části proto nyní nedoporučuje přírodní památku navštěvovat. Většinu stromů tam tvoří staré jasany, vysoké i 35 metrů. Lesníci během června pokácí zhruba 30 dřevin, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
7: Satalická Bažantnice je plná zajímavých druhů ptáků i brouků, ale také plná starých stromů, které potřebují obnovu. V současné době jsou některé stromy napadené nekrózou, hnilobou a proto jsou nestabilní.
5: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM-kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
8: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
5: Americký prezident Donald Trump zrušil plánované noční údery na Írán. Ještě dnes přitom mluvil o tom, že útoky budou intenzivnější než ty předešlé. Na sociální síti True Social uvedl, že vojenské operace ruší, protože nejvyšší íránské vedení souhlasilo s finálními body navrhované mírové dohody. Koncept smlouvy podle něj podpořil i Izrael, Saudská Arábie a další zúčastněné státy. Dodal, že čas a místo podpisu dokumentu brzy zveřejní. S námořní blokádou íránských přístavů hodlá Trump pokračovat do doby, než dohoda začne oficiálně platit.

Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy

0: čtyřka. Třetí je ten repeten s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho,
2: jasně.
1: Je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý hrál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit, co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy, bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelným? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je taková jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil uskutečnit, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tam

To vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk. A i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
1: tím... že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme, a když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíce rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak si tak pohrávám. Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní. A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Jo. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám. Je to jako úplně jiná etapa. Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě byla asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčový, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prach je velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
3: vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička s ním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakém kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komou všude chtěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kilo víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, tyjo, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, a tomu říkám křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem to přesvědčený, prostě leda se naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no, blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládám na obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet i nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odpazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možný. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí, taky. Ti, co nás poslouchají, všichni taky. A taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud. Že bych řekl, no, tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem z nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti nim iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil. Nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru jako, no tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho učím, života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle je nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádný hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová kletba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké nebo uvidíme. Vykročení z té komfortní zóny.
2: To je, to bezesporu je. To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách.
2: Jo, jo, jo.
1: To jste vy?
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka.
2: Jo.
1: Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici. Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihnem, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Radio Praha. Novinka.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Čínský prezident chce posílit strategickou spolupráci se Severní Koreou.
2: Jde o první návštěvu hlavy komunistické Číny v této zemi za posledních 7 let.
3: Návštěva přichází v době, kdy Severní Korea posiluje vztahy s Ruskem.
1: Čínská státní média hovoří o začátku nové etapy vztahů.
0: Fanfáry, potlesk, jásot a balonky. Nepřijela pouť, ale čínský prezident. Co dělal na návštěvě u Kim Jong-una? Jaké vztahy má Čína s KLDR a co na to Putin? Ptám se koreanistky Jany Chamrové z Českokorejské společnosti, neziskovky rozvíjející českokorejské vztahy. Dnes je čtvrtek 11. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga u severokorejského vůdce Kim Jong-una nás bude zajímat v dnešní Vinohradské 12.
5: Volba soudruha generálního tajemníka Xi Jinpinga navštívit letos jako svou první zahraniční destinaci Pyongyang plně odráží velký význam, který přikládá vztahu mezi Čínou a KLDR.
0: Ta návštěva přinesla dohody v celé řadě oblastí, v obchodu, v zemědělství, ve stavebnictví, v technologiích jsem se dočetl. Co přesně to znamená? Budou si vyměňovat cihly za obilí teďka, nebo budou si posílat na jednu stranu počítače, na druhou jablka?
4: Já bych si dovolila to mírnit ve smyslu těch konkrétních reálných dopadů a těch smluv, které v zásadě nebyly podepsány. Když to srovnáme s jinými návštěvami, například se nabízí to srovnání s návštěvou Putina v roce 2024, kde došlo k podpisu velmi strategického partnerství a strategické dohody s dalekosáhlými důsledky pro KLDR, tak vlastně návštěva, o které mluvíme dnes, nepřinesla na papíře v zásadě nic.
0: Tak co tam ty dva dny, ti dva vůdci dělali, když nepodepisovali smlouvy?
4: Z mého pohledu šlo o aktivizaci těch vztahů, které byly za těch posledních 5 let poměrně utlumené. Zejména teda po roce 2022, kdy se KLDR přesměřovala

0: obchod nebo to zemědělství. Na čem se tedy ti dva měli domluvit, když konkrétně nic nepodepsali?
1: Čína se vždy snažila nějak se nevěnovat otázce obranné politiky a bezpečnosti ve vztahu ke KLDR, zejména co do tady kontextu těch vrcholových summitů. Tady v té návštěvě ale jsem si všimla účasti ministra obrany, což je poměrně nezvyklé a myslím si, že v roce 2019, kdy byl si naposled v Pyongyangu, tam ministr obrany nebyl. Je to zcela jistě reakce na geopolitickou situaci a na to, co se děje mezi KLDR a Ruskem. Tak to je, řekla bych, jedna taková pro mě zajímavá linka. A druhá, významnější, je akcent na takovou stranicko-ideologickou stránku toho vztahu. To je něco, co nevidíme v těch rusko-severokorejských vztazích. A když vezmeme ten program té návštěvy, tak to byla ta návštěva v té, jak to přeložit, škola nebo výcvikové středisko Korejské strany práce. Taková jako by univerzita, vzdělávací středisko pro ty klíčové kádry budoucí Korejské strany práce. No a tam došlo poměrně zásadním aktivitám, jednak zasadili strom společně Xi a Kim. Vůbec ta ceremonie jako byla poměrně intenzivní a vlastně obě dvě, jednak zpravodajské agentury o tom mluví, o tady tom aspektu spolupráce v té ideologii. Ten socialismus se nám tam objevuje na obou stranách v těch obou vyjádřeních několikrát a to utužení té ideologické linky a spolupráce mezi těmi oběma vůdčími stranami, jak na čínské, tak severokorejské straně, se zdá být poměrně zajímavým obsahem téhle návštěvy.
0: A ruku v ruce s tím jdou jakési nespecifikované dohody, které teda mohou nebo nemusí být naplňované, ale prostě to se tak nosí, že ti dva řeknou nebo prohlásí, nebo se o tom píše, že teda na něčem se domluvili, na nějakých výměnách, ale my neumíme říct teda na čem.
1: No určitě konkrétně. Se to jako musí říct, protože vlastně by...
0: K čemu pak ta návštěva byla?
1: Ano, přesně tak. Ano, to taky souvisí s tím, jaké tam vlastně vidíme lidi. My jsme tam viděli ty nejvyšší zástupce jednak z ministerstva zahraničí, ze strany, z té ekonomické oblasti a tam samozřejmě ten vztah ekonomický mezi Čínou a Severní Koreou je velmi intenzivní. V čem je Čína a vždy byla mnohem opatrnější než Rusko, tak Čína si vždy dávala pozor, aby nedeklarovala spolupráci s KLDR v oblastech, které se dotýkají sankcí. Rusku je to jedno.
2: Po 7 letech mám velkou radost, že mohu opět navštívit krásné město Pyongyang, kde zažívám silný pocit vřelosti a důvěrnosti.
0: Já se ještě vrátím k tomu přivítání. On to byl dvoudenní, nevím, jestli tomu říkat summit, dvoudenní návštěva to byla čínského prezidenta v KLDR, která započala teda obrovským přivítáním, takovým velmi pompézním, červený koberec, květiny, mávající davy, balónky, všichni jásali. Obrovský portrét čínského prezidenta na náměstí Kim Ir-sena, hned vedle podobizny severokorejského vůdce a tak dále. Všichni tomu tleskali, to bylo velkolepé jako standardně. A nebo speciálně?
1: No, to je velmi zásadní otázka. To přijetí je samozřejmě, a zejména v té korejské kultuře, zásadní a říká nám hodně. Je to důležitá součást toho sdělení. Takže pokud se podíváme na ty dvě návštěvy, to znamená 2019, když byl si naposled v Pyongyangu a 2024, když Kima navštívil Putin, tak v zásadě, co do těch, jak zmiňujete, ty davy a ty balónky, tak je to obdobné. A to i včetně toho, že v zemi, kde Kim Jong-un má zcela výsostné postavení u obyvatelstva, se najednou na Kim Il-sungově náměstí objeví podobizna toho navštěvujícího lídra jiného, tak to měl i Putin. Měl to jiný Xi. Tam jsem neviděla rozdíl. Ty mávající davy, ta pompéznost. V čem ale já vnímám rozdíl, je ta dynamika té návštěvy a ten vztah mezi oběma vůdci. Tam, když se podíváte na to, jak byl nyní přijat Xi a jak byl přijat Putin, tak tam jsou klíčové odlišnosti. Ta návštěva toho Putina před 2 lety byla, dalo by se říct, taková přátelštější a dynamičtější. Oni se projeli tou limuzínou společně. Bylo to takové, jakože vlastně nově nabité přátelství dvou kamarádů.
0: Z toho jsou vlastně i fotky, teď jsem si na to vzpomněl.
1: Ano, a když teď přijel Xi, který přijel s manželkou, takže už to má jako vlastně úplně je to jiný level, tím, že je tam tady ten protějšek i na té severokorejské straně. zastoupení na té čínské straně. Je to více obřadnější v tom,

0: tom smyslu, že je to formálnější. Není to tak otevřené. Já bych řekla jako srdečné, ale ono, ten severokorejsko-čínský vztah je srdečný v tom smyslu, že je velmi historický, je zakořeněný, vlastně jdeme dál až do středověku a i do starověku, když to tak vezmeme, tak vlastně ten vztah, takový ten vztah patrona s klientem, trochu, kdy patron je ta Čína, velká říše středu, která jako přijíždí se podívat na někoho, kdo je trochu pod ní. Byť hned druhým dechem musím říct, že to, že jsi si vybral KLDR jako svoji první zahraniční návštěvu v letošním roce a vůbec to, že tam přijíždí hned poté, co se setkal s Putinem a s Trumpem, vůbec nestaví Kima do pozice, že nějaké podřízené.
1: Skutečně je to vztah nadřízeného a podřízeného a teď trochu možná s jinou dynamikou, že je tam ta výjimečnost v tom, že čínský prezident všechny zatím letos vítal u sebe a teď přijel někam poprvé a přijel právě do Severní Koreje, nebo je to přátelství, jak tomu říkají, nebo jak se nazývají i ty smlouvy o přátelství mezi Čínou a KLDR, které mají teď výročí mimochodem v tomto týdnu.
0: No, přátelství, tak ta smlouva je z 61. roku a ta má teda dalekosáhlé důsledky, tam jdeme mnohem dál za přátelství. Ta smlouva, pokud vím, tak Čína nemá s žádným jiným hráčem na světě takové ujednání o té obranné reciprocitě. A ten historický prvek účasti čínských takzvaně dobrovolníků v korejské válce na začátku 50. let je opravdu takovým, oni oba dva vlastně o něm referují a bylo to součástí toho programu, že šli k té věži přátelství. Tak to je jako úplně klíčový moment toho vztahu, na tom se vlastně to všechno staví a myslím, že asi nedocenujeme, jak důležitý bod je to pro tu čínskou rétoriku a propagandu, která se pořád k tomuto momentu vrací a pořád to omílá, jak vlastně ta Čína té Koreji pomohla a že už tam v těch 50. letech se vlastně budovala tahle ta aliance proti americkému imperialismu. A to nám tam jako zůstává, jak zmiňujete tady ta smlouva z toho 61. roku, ale významný moment je ta návštěva Putina v roce 2024, kdy se podepsalo to strategické partnerství, ono v zásadě se to taky nazývá smlouva o vzájemné pomoci. Tam je právě ta klauzule o té vojenské pomoci s Ruskem.
1: Takže Kim Jong-un poslal vlastně vojáky na ukrajinskou frontu, aby pomohl Putinu.
0: Ano.
2: A
0: to už vlastně i předtím a na základě toho v roce 2024 vlastně se podepisuje mezi KLDR a Ruskem tahle ta dohoda, která KLDR opravdu dostala do pozice, že nyní má poměrně bezprecedentně na světě asi tyhle ty dvě garance velkých jaderných mocností, které se obě zavazují i pomoci. Musíme tady zmínit to, že vlastně Severní Korea historicky asi bychom měli zmínit i rozdělení korejského poloostrova, ať víme vlastně, kde jsme započali. Někdy se setkáváme s názorem, že korejský poloostrov je rozdělený kvůli korejské válce. No to tak není, to už bylo mnohem dřív. Korejský poloostrov je rozdělený proto, že druhá světová válka byla na korejském poloostrově válkou osvobozeneckou, kdy Japonskem okupované Korejce osvobozují z jihu Američani a ze severu Sověti. A potkávají se na té 38. rovnoběžce plus minus, která nám vlastně tu hranici drží až dodnes. A v roce 48 vznikají separátní Korejská republika na jihu a Korejská lidově demokratická republika na severu. Takže to rozdělení je Korejci na obou stranách vnímané ne jako nějaký vnitřní rozpor korejského do té doby velmi homogenního, byť se Korejci hádají spolu uvnitř vždycky, je to vidět i v parlamentu, kde si jsou schopni dát pár facek, tak ale do té doby prostě homogenního národa, který je najednou vnějšími vlivy, vlastně geopolitickou situací rozdělen na dvě státní entity, jeden národ a dvě státní entity. No a tady ten geopolitický prvek toho, že vlastně Korejci se kvůli světu rozdělili a v zásadě i kvůli světu válčili pak v té korejské válce, protože tím, jak se tam zapojila ta Čína, vojska OSN, tak šlo vlastně o ten první studenoválečný otevřený konflikt. A tenhle ten geopolitický kontext je vlastně vidíme i dodnes. A když se vrátíme zpátky tady k těm dvou klíčovým dohodám, ať už jim říkáme o přátelství nebo vzájemné pomoci, tak zkrátka jsou to bezpečnostní záruky. KLDR dlouhodobě po dekády vlastně v tom mezinárodním kontextu operuje z pozice, že se prostě bojí. Nám se to někdy těžko chápe a vnímáme.
1: My těžko chápeme to, jak zbrojí potom jaderně. Což je samozřejmě.
0: Přesně tak, co je příčina, co je důsledek. Severokorejec vám řekne, že zbrojí a vyvíjí jaderný program, protože se reálně bojí o svoji existenci.
1: A zbytek světa ale to pozoruje nervózně, obráceně. Protože se pak zase přesně tak bojí o to, aby ten svět nebyl ukončen tím, že někdo sáhne na červené tlačítko v Pjongjangu.
0: Jasně. Asi je z toho zásadní teda ta diverzifikace na straně KLDR. Mm. Kdy Čína si je vědomá toho, že již není ten jediný patron KLDR, že se nám to významně v tom roce 2024 naředilo a za těch posledních prostě 4 roky té rusko-severokorejské spolupráce. A z mého pohledu je tahle návštěva potvrzením nebo připomínkou od Číny směrem ke Kimovi, že my jsme ale tady taky, my jsme tady byli dřív a my jsme pro vás zásadnější dlouhodobě.
1: A nezapomeňte na to, ale tak oni na to asi nezapomínají, oni obchod mají navázaný přímo na Čínu, ne? Jako velmi úzce to.
0: Určitě, rozhodně. Ale když se posuneme trochu k tomu, jak dnes vypadá KLDR, tak je tam řada indicií, které nám říkají, že v posledních 4 letech ten posun ekonomický je opravdu markantní. A je teda teď vlastně otázka, když jsme předtím se dívali na Čínu jako toho hlavního donora KLDR a Amerika vždycky, když chtěla, potřebovala něco od Kima, tak šla přes Peking. Teď trochu tady v tom kontextu se zdá, že Čína udržovala KLDR takovou vlastně záměrně chudou. Mm-hmm.
1: Přišlo Rusko na jednou.
0: Přišlo Rusko a za 4 roky tady vidíme zprávy, že KLDR se začíná docela dařit ekonomicky. Mm. Ta střední třída, která vyrostla na těch prvkách takového v zásadě tržního mechanismu, i by se dalo říct, přes ten socialistický kontext, tak ta už dlouhodobě jako vnímáme hlasy, že chce se mít dobře, chce konzumovat podobně jako zbytek světa. A ty peníze a ty ekonomické příležitosti, které přinesla spolupráce s Ruskem pro KLDR, zdá se v tomhle významně pomohly. Mm-hmm. Takže to, co se tak nějak díky vztahu s Ruskem podařilo za poslední 4 roky, je poměrně nebývalé.
1: Takže Peking je nervózní z toho přibližování Moskvy a Pchjongjangu. Proto tam teďka přijel osobně na tu první návštěvu v letošním roce.
0: To je ten prvek té soutěživosti trochu mezi Ruskem a Čínou. A je třeba říct, že KLDR vždy byla po celou vlastně druhou půlku 20. století mistrem v diverzifikaci těch zahraničně politických vztahů. Že vždy dokázala, ať už to šlo o roztržku mezi Sovětským svazem a Čínou, nebo pak vztahem mezi USA a Čínou, tak vždycky dokázala vlastně z toho geopolitického kontextu vytěžit tím, že ty vnější hráče tak nějak trochu poštvávala proti sobě, ale ne úplně aktivně, spíš opravdu diversifikovala portfolio. A to je poměrně zásadní prvek a my ho vlastně vidíme na obou stranách toho korejského poloostrova.
1: Rusko taky poměrně dobře, respektive tak, aby se to KLDR líbilo, ignoruje ten jaderný program, respektive ho možná i v tom trochu podporuje v tom vývoji.
0: Určitě. Ho podporuje.
1: Co na to Peking, protože Peking takhle jednoznačné stanovisko k tomu nikdy nedával, že by byl OK s tím, že tady vzniká.
0: Přesně,
1: další
0: to je velmi důležitý
1: hráč.
0: Rozdíl. A vlastně, jak zmiňujete, Rusko už při těch dohodách v roce 2024 poměrně otevřeně mluvilo o spolupráci v jaderné oblasti.
1: Dokonce.
0: A jak jsem zmínila, Rusku je to už prostě jedno. Hmm. A Číně to jedno není, ta stále jako hraje tu notu, aby měla zachovanou dobrou reputaci jako světová mocnost. A ta vlastně nemluví o té otázce jaderné z KLDR a to mlčení čínské ohledně jaderné otázky vůči KLDR je tady ale jasným sdělením. Čína říká de facto, jsme si vědomi vašeho jaderného statusu a nebudeme už proti němu brojit. Hmm. Tady došlo k významnému posunu na straně KLDR. V průběhu covidu byla Severní Korea velmi neprodyšně uzavřená. A došlo k takové jako fortifikaci, k takovému jako vnitřnímu posílení v mnoha oblastech, zejména teda v té ještě do opravdu ad absurdna dovedené soběstačnosti v řadě ekonomických oblastech. No a Severní Korea změnila svou politiku vůči jaderným zbraním. A to tím, že je uzákonila jaderný program a vepsala ho do ústavy. Tahle změna proběhla už někdy na konci roku 2023. A od té doby opravdu ta severokorejská retorika je úplně přímočará a víc světových hráčů, včetně teda Číny, už si jsou vědomi toho, že opravdu není cesty zpět. A to, co Amerika ještě do toho roku 2019, kdy se naposled Kim sešel s Trumpem v Hanoji na tom posledním nevydařeném summitu v rámci té summitové diplomacie, tak to, co tehdy Amerika hlásala, tu nevratnou, ověřitelnou a tak dále, denuklearizaci, no tak o tom už opravdu nemůže být řeč. A Amerika už teď asi nikoho nepřesvědčí, aby jí pomohla tohle se Severokorejci vyjednat.
1: S jakými obavami tohle sledují v Soulu?
2: Jihokorejská vláda doufá, že dialog mezi Severní Koreou a Čínou přispěje k míru a stabilitě na korejském poloostrově.
1: To, že se si setkává s Kimem, to, že není cesty zpět.
0: Myslím, že správně zmiňujete obavy a já bych dodala i taková deziluze a zklamání, protože se tím hodně ředí ta jihokorejská páka v těch mezinárodních vztazích týkajících se KLDR. Jihokorejci nám z toho úplně vypadají, z toho dialogu. Ono je to trochu poplatné i tomu, jak opět historický kontext, jak ta korejská válka, jak skončila tím, že neskončila a kdo spolu válčil, že tam jsou vojska OSN a ta Jižní Korea tam není strana ve smyslu nějaké entity. Takže vlastně s Jihokorejci se nikdo nebaví. Tady je důležité říct, že opět Jižní Korea za poslední 4 roky zaznamenala velký posun ve své vnitřní politice vůči KLDR. Mezikorejské vztahy, to je velmi komplexní téma, různě se proměňovaly v různých dekádách, taky podle toho, jaký jihokorejský prezident byl na jihu u moci, jestli takový ten levicovější, smířlivější vůči Koreji, anebo takový ten pravicovější konzervatista, který spíš je pro Ameriku a proti KLDR. Ale teď už je to úplně jedno, protože Severní Korea opět si uzákonila doktrínu, že Jižní Korea je cizí nepřátelský stát a není to součást Koreje. Což je významný posun, protože do té doby obě dvě Koreje vlastně deklarovaly oficiálně, že se chtějí sjednotit. V Jižní Koreji dodnes funguje ministerstvo sjednocení. Severní Korea už to neříká a byla vlastně první, kdo jako opustil tuto iluzi a ono stejně, když na to zase pohledneme geopoliticky, tak ten status quo, kdy je ta Korea rozdělená, vyhovuje úplně všem. A v zásadě nikdo moc nechce sjednocenou Koreu. A já si dovolím jako poznamenat, možná by z toho benefitovali opravdu Korejci samotní, protože by byli velkou mocností.
1: V dlouhodobějším horizontu nebo ve střednědobém horizontu ta návštěva Siho v KLDR bude znamenat co?
0: Určitě znamená signál Washingtonu, že tahle byť vzájemně soutěživá, tak pořád soudržná, řeknu aliance, ale ona to není vojenská aliance, tenhle ten pakt mezi Ruskem, Čínou a Severní Koreou je legitimní věc. Opravdu se to děje. A to,
1: že na východě roste nebezpečí pro Spojené státy.
0: No, minimálně, když si vezmeme, v jaké situaci je Trump a kdo by, jako kolik těch spojenců, kteří by mu dali toto přijetí, jaké měl prostě dejme tomu Putin v Pekingu a Putin v Pyongyangu, tak vlastně je to docela zajímavá paralela. To je z mého pohledu hlavní signál vůči Washingtonu a že tyhle tři státy byť mezi sebou soutěží a ještě také musíme říct, že Korejci jsou mistři v tom, že vlastně oni jako nechtějí nikoho a nemají rádi nikoho. Takže to, že mluvíme o nějakém přátelství s Čínou, přátelství s Putinem, tak v zásadě to je pragmatický vztah. Jo? Jako Korejci si myslí, že jsou nejlepší na světě, když to zjednoduším, a že nepotřebují nikoho, ale navenek geopoliticky tahle ta trojka zdá se prozatím funguje.
1: To je hlavní signál teda té návštěvy Siho u Kima. Moc díky, že jsme se jí mohli ve Vinohradské 12 společně věnovat. Díky, že jste přišla.
0: Díky, na shledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Jana Chamrová, předsedkyně Českokorejské společnosti. A ptal jsem se jí na návštěvu čínského prezidenta v KLDR a taky na přátelství Pchjongjangu s Moskvou. Blíží se zase sobota, to znamená další díl naší série Kati o diktátorech s krví na rukou je na cestě a taky nás čekají teď týdny plné fotbalu. Je tu konečně mistrovství světa v Americe a k tomu se dostaneme ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Český školní rok jde do finále, ať už jde o vysvědčení, maturity, tituly, nebo naopak o výsledky přijímacího řízení. Cílem českého vzdělávacího systému má být co nejlepší příprava na život pracovní tak, aby česká ekonomika nepřicházela o talenty a využil se tak potenciál dětí naplno. Je ten český vzdělávací systém překážkou? A jak důležitý vlastně je pro ekonomiku a i to, jak tento systém funguje? Dnes se budu ptát Lubora Laciny, profesora ekonomie, který působí na brněnské Mendelově univerzitě. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
1: Dobrý den.
0: Řeč bude i o tom, jak výhodné jsou vlastně investice do vzdělávacího systému a jak vlastně posuzovat jejich efektivitu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Vzdělávání je dlouhodobou prioritou prakticky na všech politických úrovních, ale tím pádem není prioritou vlastně nikoho. Stará politologická poučka. České školství se často haní, přirovnává se k tomu z dob Rakouska-Uherska a všichni mluví o jeho modernizaci. Ty největší změny posledních dekád v českém vzdělávacím systému se týkají především přijímacího řízení na střední školy a také maturit, kde se objevila takzvaná státní část. Ta má své zastánce i odpůrce, a to především u přijímacích zkoušek, které rozřazují žáky základní škole na ty střední. Jak v našem pořadu hned několikrát upozornil ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA při CERGEI.
3: Ten základní problém je, že jsme strašně dlouho, 2-3 dekády přihlíželi rostoucí nesoulad mezi tím, co chtějí rodiče a co vyžaduje nová doba vzdělání, tím myslím strukturu středoškolského vzdělání a tím, jaké středoškolské vzdělání typy a obsah nabízíme. Rostly a narostly do obrovských rozměrů diskrepance mezi tím, co lidé chtějí a potřebují a vědí to mnohem lepší než ministerstva a úředníci, a mezi tím, co jim je nabízeno. A některé ty školy prostě se dostaly do obrovského převisu poptávky. Byť jsme to často nevěděli, protože lidé se vůbec báli dokonce přihlásit, protože ten systém vlastně odrazoval, bylo nebezpečné hlásit se na hodně poptávanou školu. A ty přijímačky vůbec netestují, kdo se co naučil, kde ve škole, jestli teda to odpovídá to, co se lidé naučili ve škole, tomu, co se očekávalo od těch učitelů. A je to prostě nějaký mechanismus, jak rozstřídíme lidi na to, kteří se dostanou a kteří se nedostanou. Bohužel to vyvolává obrovské tlaky na straně rodičů a těch žáků, aby se učili ještě na samotné testy. A má to obrovské nevýhody v tom, že se těch závodů účastní jenom ti, kteří mají tu buď to vnitřní motivaci nebo vnější ze strany rodičů nebo učitelů, a zůstávají stranou ti, kteří tu motivaci nemají, což často jsou také velké talenty, ale prostě bez toho tlaku a bez té intenzivní přípravy a peněz, v daném případě i peněz na ty testy, se uspět nedá.
0: Popsal asi jeden z nejkontroverznějších problémů českého školství v předchozích dílech řečí peněz ekonom Daniel Minich. To, že český systém přijímacího řízení na střední škole je nespravedlivý, tvrdí také sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Tento označuje za největší problém českého školství a vysvětluje, v čem to vlastně podle něj poškozuje i základní, i vysoké školy.
4: Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo, že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jakoby úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby, jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
0: Popisuje sociolog Daniel Prokop, který říká, že političtí zastupitelé se snaží tento problém, tedy nedostatek všeobecných středních škol v systému, vyčekat, až odezní demograficky silné ročníky a problém se tak vyřeší sám. Apeluje přitom na rozšíření počtu přihlášek, protože z průzkumu jasně plyne, že o talenty přicházíme díky strategizování při volbě školy.
4: Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství a ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. No, což samozřejmě vede k tomu, že ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít.
0: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Ministerstvo školství na rozšíření počtu přihlášek na střední školu už pracuje a podle ministra školství Roberta Plagy z Hnutí ANO se k tomu dopracuje, ale nejdříve v roce 2028, anebo spíše až v roce 2029.
1: Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti. To znamená, odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
0: Přiznal v našem vysílání ministr školství Robert Plaga, že změny počtu přihlášek se ty nejpočetnější ročníky studentů hned tak nedočkají. Mluví ale i o revizi nabídky středních škol, s tím souhlasí také zmíněný ekonom Daniel Minich z RGEI, podle kterého by se odborné školy, tedy průmyslovky, vnitřně tematicky měly rozkročit, aby se jejich absolventi, kteří směřují pak na vysokou školu, nemuseli už v 15 letech rozhodovat, jestli půjdou na stavební elektrotechniku na VUT anebo na lékaře.
3: Je to velká brzda, protože tím tahounem změn je právě vzdělanostní struktura. Ten plán na výrazné rozšíření dostupnosti gymnázií tady byl už před rokem 2010 s tím, že někde v okolo roku 2015 už každý druhý žák bude moct být na všeobecném středoškolském vzdělávání. To se samozřejmě neuskutečnilo a ta věc se vlastně ještě nepodařila přetransformovat do reality, do absolventů. To bude představovat dlouhodobě brzdu změn. Není to tak, že by průmysl byl tahonem těch změn. Prostě ten průmysl je postaven na té staré pracovní síle a pokud nepřijde nově moderně vzdělaná pracovní síla, tak ta změna nepůjde.
0: Říká ekonom Daniel Minich, ale dodám, že sám by strukturu českého vzdělávacího systému neměnil. Lubor Lacino, my jsme slyšeli opravdu velkou řadu výtek k českému školství, k jeho systému. Slyšeli jsme velmi podrobný popis toho, kde by se co dalo napravit. Vidíte vy jeho slabiny někde jinde?
5: Já si myslím, že ta slabina je, že se vytrhává z té komplexnosti toho systému vždycky jenom nějaká část, hledají se ty úzký hrdla, částečně je to podle mě poptávka voličů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se jejich dítě, které si idealizují, nedostane na tu správnou školu a to samozřejmě z pohledu politiků je silné lákadlo tvrdit, že oni právě tady tenhle problém jsou schopni vyřešit a chybí mi v té diskuzi vlastně úplně to, že bychom se měli bavit o tom, jaká má být podoba a cíle toho vzdělávacího systému.
0: A jaká by tedy podle vás měla být, co by bylo optimální, protože my těch příkladů máme hned několik, rádi se porovnáváme například s Německem, jak moc odlišný je ten jejich vzdělávací systém od toho českého?
5: Ten má právě od toho našeho dvě takové věci, které si myslím, že tomu našemu systému by výrazně prospěly, a to je ta průchodnost systému. V Německu například, když nastoupíte na střední školu a zjistí se, že vás třeba více baví humanitní než technické vědy, máte dobré studijní výsledky, tak můžete vlastně během střední školy přejít třeba na tu obecní zaměřenou školu, což u nás vlastně vstupem, jako kdyby na tu střední školu, se vám už uzavírá vlastně ta možnost. A ta druhá vlastně věc, která si myslím, že by mohla být velmi inspirativní, a částečně jsme ji vlastně až novelou školského zákona teďka od 1. ledna 2026 zavedli, ale pouze dobrovolně, je ten duální systém. Systém, kde když nestuduju na té obecné škole, která mě připravuje na univerzitu, ale na nějaké praktické technické škole, tak 4 dny trávím ve firmě a jenom jeden den trávím ve škole, a u nás vlastně pořád to máme úplně naopak proporčně.
0: Ale ten systém terciálního vzdělávání, jaký máme nastavený, například to, kdy děti odcházejí na střední školy, kdy dělají tu klíčovou volbu, o čemž Daniel Minich mluvil, že moc brzo se opravdu rigidně rozdělují na technické a humanitní obory, ten je v pořádku, ten nemá důvod být změněn.
5: Já si pamatuju z vlastního příkladu, že se to krásně ukázalo na nějaké první hodině dílen, který jsme měli někde ve 4. třídě na základní škole, a ten pan učitel, co vedl ty dílny, nám dal do ruky takový neopracovaný kus dřeva a za 2 hodiny jsme z něho měli vyrobit hranol. A hned po těch prvních 2 hodinách bylo zřejmé, kdo sebe muset věnovat a hodně učit a věnovat těm společenským vědám, a kdo má nějaké technické nadání.
0: No, hodně učit, když zmiňujete toto sousloví, tak s českým vzdělávacím systémem se často mluví o Rakousku, Uhersku, a že se tady nic nezměnilo. Ale z toho, co říkáte, to asi pravda úplně není, nebo ano?
5: Já si myslím, že ten náš systém pořád ještě má něco, co, ale já si myslím, že by se naopak mělo posílit, protože tomu by mohlo být tím prvkem, který vlastně by mohl ukazovat, co má být tím hlavním výstupem toho vzdělávacího systému. A to je skutečně ukázat těm dětem a potom studentům na středních školách, jak se učit nové věci. A pak je to jenom otázka diskuze, na čem, na jaké té materii jim vlastně ukážete, že ten proces učení vyžaduje hodně času, hodně úsilí, čtení nějakých knížek, textů, a to si myslím, že se z té diskuze u nás úplně vytratilo.
0: A také velkou motivaci pro to, aby se student sám učil, je to tak?
5: Přesně tak, to mi v tom systému taky chybí. Já si myslím, že ten náš systém má tendenci jako kdyby zařezávat tu skupinu těch dětí a studentů do stejné výšky, že když někdo vyvyšuje, tak ten systém má tendenci mu vysvětlit, že to nemá dělat, a pak samozřejmě tím trpíme, že nám chybí ty individuality v tom systému.
0: Já jsem se na Německo ptal především proto, protože je to silně průmyslová země, stejně jako Česko. Dá se ten vzdělávací systém, ty recepty, které dokáží posílit tu kvalitu vzdělávacího systému, prostě jednoduše skopírovat?
5: V tom Německu vlastně ten systém byl nastaven na základě tlaku hospodářských komor a těch zaměstnavatelů, kteří vlastně i částečně tu praxi, která probíhá vlastně třeba ty 4 dny z týdnu v těch podnicích, vlastně financují a vytvořili společně vlastně jako metodiku tady toho prakticky orientovaného vzdělávání.
0: A to se v Česku neděje?
5: U nás to nastalo až teďka toho 1. ledna 2026, kdy to ten školský zákon umožňuje. A samozřejmě to, co já tam vidím u toho školství jako zásadní problém, je, že vlastně vy, když něco změníte, tak si to můžeme jednoduše spočítat. 9 let základní škola, 4 roky střední škola a pak třeba 5 let ještě univerzita. Takže vy, když uděláte nějakou změnu, tak vlastně vidíte, jestli to přináší ty očekávané výsledky až někdy za 18, 20 let a to je několik politických cyklů a do toho je podle mě ten důvod, proč se do nějakého zásadnějšího zásahu politikům nechce, protože ten výsledek jde hrozně daleko za ten volební cyklus.
0: My ale samozřejmě nevidíme jenom Německo, vidíme i severské státy, Dánsko, Finsko, které jsou považovány a jejich školské systémy za vzor toho, jak by se mělo vzdělávat pro tu současnou ekonomiku a nebo lépe pro tu budoucí. Jak moc se školství bude muset měnit, aby právě té budoucí ekonomice vyhovovalo? Protože v Německu to mají podobně, ale je tam těch stupňů, které by se daly přirovnat k našemu druhému stupni, je jich tam několik a ty děti už se oborově rozřazují v poměrně brzčím věku, než je těch 15-16 let, kdy u nás se většinou hlásí na střední školy.
5: Samozřejmě musíme ještě rozlišit ty tři typy toho směřování a toho vzdělání přírodní vědy a to, když se chcete stát třeba s biologem, chemikem nebo lékařem, technické vědy, kdy chcete být stavbařem a dělat nějaké strojové věci, technické záležitosti a pak tu sadu vlastně těch společensky orientovaných oborů. Já si myslím, že je docela zvládnutý ten systém těch technických přírodních věd a my, když se bavíme o nějaké té reformě toho systému, tak se právě hodně bavíme o těch společenských vědách, které jsou určitě jako důležitý pro tu ekonomiku. Asi je dobré vědět, jak fungují celní systémy, jak fungují obchodní dohody, ale samozřejmě tím tahounem té ekonomiky jsou ty technické vědy a tím tahounem toho hodně dobrého života, který máme tady v Evropě, jsou ty přírodní vědy, lékařství, vývoj léků a ty další věci, které jsou spojeny se zdravotnictvím.
0: Takže jaká by měla být ta ideální skladba toho portfolia těch oborů, aby byla vhodná pro, dejme tomu, život v Česku za 20 let, protože sám jste mluvil o tom, že jakákoliv změna se projeví až za další generaci, tedy za nějakých 18 let.
5: Úplně zásadní by skutečně bylo zvýšit průchodnost toho dítěte už na základní škole a pak i na těch středních školách tím systémem. Aby když někdo nastoupí do učení na kuchaře a zjistí, že jenom měl nějaké problémy, málo motivace na základní škole a neudělal přijímačky, tak aby třeba si během té střední školy mohl přejít na nějakou tu víc všeobecně orientovanou školu, protože ta průchodnost je z mého pohledu teďka tady úplně nulová.
0: Jak to docílit toho, aby se takto dalo ta prostupnost zlepšit?
5: Tam samozřejmě jsou vlastně dvě věci. Prostorové kapacity a pedagogové. Já jsem před asi 10 lety dělal takový projekt vzdělávání učitelů základních středních škol a prošel jsem asi 150 středních a základních škol v celé České republice. A všem říkám, že školský systém je založen primárně na individualitě pedagoga. Kvalitní pedagog i v tom svázaném systému osnov individuálních studijních plánů a všech těch termínů a změn, které za posledních 35 let ten vzdělávací systém byl, tak ten kvalitní pedagog dokáže motivovat jak toho talentovaného studenta, tak toho studenta, který má nižší schopnosti se učit. A v tomhle okamžiku to je ta druhá vlastně rezerva, která by se musela vyřešit kromě těch prostor, tak přitáhnout kvalitní pedagogy. A nemyslím si, že ten systém, který máme tady, že vlastně je obrovské omezení, aby se do toho systému dostal kdokoliv, kdo nemá vystudovanou pedagogickou školu, zamezuje tomu, aby jsme do toho vzdělávání dostali mnohem více kvalitních motivovaných učitelů. učitelům.
0: A máte podobnou zkušenost, kterou popisoval Daniel Prokop, tedy, že když k vám na vysokou školu přijdou studenti, kteří neprošli gymnaziálním nebo všeobecným vzděláváním nebo ekonomickým, tak ten první rok věnujete tomu, abyste srovnali úroveň všech těch studentů a mohli jste s nimi potom dále pokračovat?
5: Tam byla zmiňována třeba z matematika, tak tam určitě jako nejlíp poznáte na tom tu vstupní znalost toho studenta, ale to se standardně řeší nějakými letními přípravnými kurzy a to je běžná věc, která se dělá v Anglii, v USA. Já pak tvrdím, že je to celé vidět potom, že ať ten student klidně přijde i z učňovského oboru nebo z obchodní školy, takže je to na té motivaci, že chce něco dokázat. Pokud ji má, tak dožene velmi rychle cokoliv a stane se nadprůměrným. Pokud ji nemá, tak si jenom stěžuje, že ten systém od začátku znevýhodňuje.
0: Upozorňuje ekonom Lubor Lacina, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Velkým tématem českého školství v posledních letech jsou samozřejmě prostředky a peníze, které do školství plynou. Jako iluze se zatím zdá příjem 130% průměrného platu učitelů. I podle OECD zaostává Česko v tom podílu peněz, které do školství míří, zatímco průměr OECD je 4,7% HDP. Česko dává zhruba o 0,5% HDP méně. Je více peněz něco, co ten výsledek, tu kvalitu toho českého vzdělávacího systému může zásadně posunout?
5: Určitě ano, protože jestli jsem mluvil, že tou solí toho systému jsou učitelé, tak kvalitně zaplacený pedagog v kombinaci s tím, že nebudu považovat, aby musel nezbytně mít vystudovanou pedagogickou školu, přitahuje kvalitní lidi. Například v Finsku, kde ten systém takto mají nastavený, na ekonomické školy běžně přicházejí třeba z lidé, kteří strávili kariéru v bankách a nepohorší si tím, že jdou pracovat jako učitele.
0: Ale podle čeho vlastně my budeme měřit to, zda ty peníze jsou utracené správně, tedy zda dokázali zvýšit kvalitu českého školství, protože jak sám jste řekl, ty změny se projeví až někdy po 20 letech.
5: Dá se to dělat nějakými těmi tradičními mezinárodními srovnáváními, třeba s u 15-letých studentů se dělá standardní srovnávání takzvaných PISA testů, které srovnávají vlastně napříč tu kohortu 15-letých všemi zeměmi OECD a existuje víc nástrojů, kde můžete pozorovat vlastně, jestli tam dochází k nějakému posunu znalostí. To, co nemůžeme dělat, a to, co podle mě chybí pak i té české ekonomice, je právě to, že dokážeme ty studenty motivovat a že se stávají těmi sebevědomými jednotlivci, protože já mám pocit, že my v České republice dokážeme pořád vyrobit velmi kvalitní věci, ale co jsme se od roku 1989 nenaučili, že bychom měli i tu kohortu obchodníků, kteří by byli schopni to prodat jako finální výrobek ve zbytku světa.
0: Na závěr se ptám, jak posílit tu motivaci dětí. Známe nástroje, které jsou osvědčené a které zaberou, protože české školství a nejen české bude měnit umělá inteligence v příštích letech, a to říkají všichni odborníci, zásadně. Takže jakým způsobem, jakou změnu udělat, aby jsme dokázali za prvé podchytit umělou inteligenci a to, jak změní společnost, a za druhé, jaké nástroje přijmout, abychom tu motivaci dětí, jak jste sám řekl, i člověk z odborné školy, když má motivaci, tak se dokáže připravit tak, aby uspěl i na studiu na vysoké škole, tak jak tu motivaci vlastně podporovat, podchytit. Je to úkol pro český vzdělávací systém.
5: Ten je úplně zásadní a to může udělat jenom jeden člověk a to je pedagog. Vzbuzení toho zájmu u těch jednotlivců. A pak vlastně už je jedno, jakmile zbudíte u toho dítěte jednotlivce zájem, tak dneska právě je výhoda, že si může najít o té dané věci nekonečné množství informací v tom virtuálním prostoru. Takže vzbuzení toho zájmu dostat ty děti z těch školních lavic a vzbudit ten zájem, ať už o biznis, ať už o technické vědy, přírodní vědy, to já považuji za úplně zásadní, co by měl ten školský systém dělat na všech úrovních, základní škol, střední škol, ale nakonec i na univerzitě.
0: A je to něco, co potřebuje zásadně i česká ekonomika a český průmysl?
5: Určitě ano, protože ten jednotlivec, který je nadšený, tak pak dělá úplně neskutečné věci.
0: Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě, byl naším dnešním hostem a já moc děkuju.
5: Naschánou.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz.
6: Na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
7: Zóna 90.
8: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
6: Zóna 90.
8: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší z 90.
8: Každou sobotu na Rádiu Praha.
2: Zóna 90. 90.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: 10 Pavla Horváta.
2: Dobrý den, milí posluchači, 10 Pavla Horváta je tady, poslední 10 před startem fotbalového mistrovství světa. Pavel připraven ve studiu. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
2: A je tady s námi taky kolega Tomáš Petr. Tomáši, dobrý den. Tak, ty máš ten mikrofon, prosím tě, trošku níž, tak si ho nevíš, a ještě jednou dobrý den.
4: Ještě jednou dobrý den.
2: Tak, čeká nás debata, povídání, které vás snad bude bavit o fotbalovém mistrovství světa, které se dneska zahajuje v Mexiku a potrvá až do 19. července, takže přes 5 týdnů zábavy s fotbalem a s těmi nejlepšími fotbalisty světa, téměř se všemi, samozřejmě, i to zmíníme.
1: Hurá! 10 Pavla Horváta.
2: Ano, jak říkal Tomáš Petr, možná z toho neslyšeli, drahé polovičky v celé republice mají radost, že jejich, jak to říct, partneři, protějšky budou asi...
4: Levnější polovičky.
2: Ano, teď budou zahlceny. Jak jsem říkal, 11. června se začíná a končí se 19. července, je to nejdelší vlastně mistrovství světa v historii. Poprvé v historii 3 pořádající země, v roce 2002 to byly Jižní Korea a Japonsko. No a když se podíváme taky na počet těch týmů, tak v roce 94 se to hrálo se 24 týmy. Já pak jsem dostal jako kluk knížku Největší turnaj století, která byla k mistrovství světa 98, tam bylo poprvé 32 týmů a teď vlastně o polovinu ještě víc, takže 48, Pavle, to je dost.
5: No, je to dost, no, bavili jsme se tady spolu, já musím říct upřímně, že teď, kdyby si na mě zaútočil, tak třeba na určitě 5, možná 10 týmů zapomenu, který tam jsou, je jich hodně.
4: Já jsem si to zkoušel, samozřejmě na internetu je hra, vyjmenujte všechny týmy a zapomněl jsem na 3.
5: Tak to je dobrý.
2: Tak možná by bylo snazší říct si ty, které tam tedy nejsou, protože ty si, Pavle, zmiňoval tu jednu repre, která ti tam asi hodně chybí.
5: No jasně, samozřejmě dobře, vzhledem k výkonnosti, ale Itálie prostě se mi dopusy cpe pořád, vlastně kdykoliv se mě někdo ptal na favority, tak prostě samozřejmě vím Francie, Španělsko, ale řekl bych asi Itálii, kdyby tam byla, bohužel tam není.
4: No, ona byla na mistrovství světa v hokeji.
5: Aha, tak to už mají vybráno letos.
2: Oni už jedou asi zase jinou linku. Nicméně samozřejmě z těch reprezentací, když to vezmeme podle rankingu FIFA, 12. Itálie chybí, 20. Dánsko chybí, tak to víme dobře. Já už taky vím dobře, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, Polsko 35 a pak z těch dalších mimoevropských zemí třeba Kamerun anebo Chile. Takže...
5: No. Zajímavý. Tak Dány jsme viděli, já tady zopakuju svůj názor, možná, že mě Češi budou linčovat, ale ne na úkor nás samozřejmě, a Dány bych tam prostě rád viděl. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v tom zápase s námi, tak si myslím, že to je velmi kvalitní tým a škoda, že tam takhle fotbalový mužstvo nebude.
2: Je pravda, že jsme tady zmiňovali ty týmy, které chybí, ale možná občas absence těch daných hvězd člověka mrzí. Mluví se o Georgi Weahovi, který získal zlatý míč, ale národností Liberie jako o nejlepším hráči, který si nikdy nezahrál na mistrovství světa. Tak teď je to třeba Gruzínec Kvaratskhelia, Maďar Soboslaj, Polák Lewandowski. Mohli bychom ještě vyjmenovat pár těch hvězd, které chybí.
5: Mně se líbilo, když si Zlatan Ibrahimovič, jestli si uvědomujete, tak řekl, že vlastně mistrovství světa nemá žádnou cenu, protože tam nebudu já.
4: Myslíš sebe nebo Zlatana?
5: Zlatana.

0: v obrovském stadionu. Myslím si, že hrál Predrag Mijatovič, tenkrát tehdejší superstar. Vím, že jsme byli i ve Španělsku, kde jsme prohráli 1-0 z penalty, to si taky uvědomuji, ve Valladolidu se hrálo, myslím.
1: Nedával strýček Tonyho Nadala?
0: Je to možný. Z penalty to bylo, tam jsem byl na tom zápase, takže já jsem v tu chvíli začínal s profesionální kariérou. No.
2: Mm. No a co se týče pak té další účasti, na tu často vzpomínáme v roce 2006, tak to bylo pro tebe období, kdy jsi se zase jakoby vracel do toho českého fotbalu a směřoval opět k výšinám, viď?
0: No, to jsem se nadechoval na další vlnu.
2: A. Já jsem o tom teď nedávno s někým mluvil, že když se bavíme třeba o těch zlatých generacích, které to nenaplní ten potenciál, tak měli jsme tady dlouhodobě, pamatuju si Belgičany, že měli velmi silný tým. Chorvati neustále udivují, ale oni dokážou ty své předpoklady zúročovat, protože mají medaile z poslední šampionátu. A vlastně Česko, když si to vezmete, tak od roku, já nevím, jestli to počítá 90, ale 96 ta samostatná, tak 96 stříbro na euru, pak nepostup z té kvaldy, o které jsme mluvili, neprohraná vlastně kvalifikace, respektive všechno vyhrané o euro 2000, tam ta vyšla skupina, o mistrovství světa 2002, možná ten tým nebyl úplně tak nastavený, když to nevyšlo taky v kvalifikaci.
0: Tak já si myslím, jako brečíš správně, ale já si myslím, že těch týmů je daleko víc ještě. A
2: ale takhle malá země?
0: Já myslím, že jsme na tom dobře právě. Jako, že,
2: Ale že se bavím o Chorvatech, kteří třeba mají stříbro, bronz z toho posledního šampionátu, stříbro 2018, a že Češi mohli teoreticky při troše štěstí a no nastavení měli třeba 12 let, mohli mít.
0: To je samozřejmé, že jsme mohli mít víc medailí a úspěchů, ale tak to je vždycky. Zase to zopaku, vlastně každý zápas, který si rozebereš a nevyhraješ ho nebo nezvládneš, tak si říkáš, že tak kdyby jsme možná tuhle šanci proměnili, nebo naopak, kdyby jsme do téhle šance je nepustili, tak bychom ten zápas zvládli, ale takhle uvažují všichni a pravda prostě leží na hřišti a když si to uhraješ, tak máš medaile a úspěchy, když ne, tak bohužel přemýšlíš, co bylo špatně.
1: No, vemte si, kolik medailí mají v uvozovkách Belgičané, Nizozemci, jak se mluvilo o zlatých generacích.
2: Nebo Angličani, kteří čekají teď vlastně 60 let, to je od toho jejich triumfu na mistrovství světa a stále si zpívají tu písničku Football is coming home a stále to nevychází. Tak uvidíme, komu se to povede.
1: Půjdu domů možná.
2: Uvidíme, komu se to povede teď, nicméně asi chápeme všichni, že nás především zajímá z pohledu českých posluchačů úspěch týmu Miroslava Koubka a na ten se z různých pohledů zaměříme.
3: Desítka Pavla Horváta.
2: Tak pohled na tu českou skupinu. Podle i FIFA rankingu. Mexiko 14. místo, Jižní Korea 25. místo, Česko 40. místo a Jižní Afrika 60. místo. Beru ten aktuální FIFA žebříček v různých těch časopisech, speciálech, je to trošku jinak. Nicméně Mexiko, to je bilance 2 vítězné zápasy, 1 prohra. A Pavel Horvát u jednoho z těch duelů byl. Ty si to vybavíš, kdy to bylo třeba, nebo kde?
0: No, já si vybavím, že to bylo v Hongkongu na tom turnaji.
2: Myslím 2000, si, že, no, v únoru. No,
0: myslím si, že dokonce mám dres mexický, možná si ho večer do vysílání sem vezmu, ale už mi asi nebude. takže jako vzpomínku mám, samozřejmě úplně si soupeře nevybavuju, ale koukal jsem na soupisky a na sestavy Mexika, spousta těch hráčů, hraje v té domácí soutěži nebo tam prostě někde kolem a jsem zvědavý, jak budou vypadat, protože já si nemyslím, že my máme jako slabý hráče a ta konfrontace samozřejmě s těmahle týma, s kterýma se úplně často nepotkáváš, mě osobně velmi zajímá, stejně tak jako s Koreou samozřejmě.
2: No, co se týče dalších těch soupeřů, tak s Koreou ta bilance je vlastně 3 přípravné zápasy v historii a shodná 1 výhra, 1 remíza, 1 prohra v Soulu v květnu roku 98, to bylo 2-2, pak v roce 2001 v Drnovicích. To si právě nejsem schopen uvědomit, jestli jsi u toho náhodou nebyl u té výhry 5-0, byť si do zápasu nezasáhl. Miroslav Baranek dal tehdy hat-trick.
1: No a tam je zajímavé, že to bylo vlastně ještě 25 minut před koncem, jen 1-0 po gólu Nedvěda. Že vlastně Češi nasypali soupeři až v těch posledních 25 minutách.
0: Tak možná jsem byl na lavičce, no.
2: No.
0: Jestli se teda v Drnovicích nehrálo ještě proti Japonsku někdy, historicky, tak si myslím, že jsem tady na tom zápase byl a asi jsem se na hřiště nedostal.
2: to vypadá podle těch záznamů na fotbal.cz. No a pak poslední měření, to bylo vlastně téměř přesně před 10 lety příprava před Eurem pod Pavlem Vrbou v roce 2016. Česko tedy prohrálo 1-2 s Jižní Koreou.

0: ale ty přípravné zápasy jsou pochopitelně
1: úplně. No, to je jasný, já si myslím, že určitě se o tom můžeme bavit. Je to pro nás specifický hrát proti asijskému týmu. Mluvil jsem o Mexiku, s těmahle soupeřema prostě se nepotkáváme často. Tu zkušenost vlastně máme úplně minimální a myslím si, že to bude třeba hodně podobný tomu, to, co jsme viděli u nás v těch barážových utkáních o první ligu. Takže sice z těch videí je spousta, těch materiálů o soupeři je spousta, ale ta realita na tom hřišti je prostě malinko jiná. Trenér Koubek mluvil o tom, že hřiště je nakrátko střižený, jestli bude mokrý, že to bude hodně rychlý. Uvidíme nakonec, komu to bude vyhovovat, jestli budeme na tom technicky třeba líp než Korejci. Mě to fakt zajímá, těším se. No.
0: Já se osobně těším na konfrontaci taky s Jižní Afrikou, protože ten druhý duel ve skupině tak nějak nabízí, že by Češi tedy mohli vyhrát, protože Jižní Afrika...
2: Slavit postup ideálně.
0: Slavit tam postup, úplně ideální scénář. Jedna jediná vlastně bilance s Jižní Afrikou z konfederačního poháru z roku 97 z Riádu. 2-2 to skončilo, tehdy Vladimír Šmicer dal oba góly. Tak věřím, že někteří kolegové z médií ho určitě vezmou, třeba i do vysílání, možná i my, při vzpomínce na tenhle turnaj, do kterého uplyne příští rok už 30 let. Nicméně, když jsme tady mluvili o českém týmu, tak už je v Guadalajaře, připravuje se na tu nadmořskou výšku, o té se tedy mluví z různých úhlů, i třeba co se týče té přípravy na tyhle podmínky. Ty mi, Pavle, řekni, když jsi jel do Japonska na angažmá, byl jsi tam pravděpodobně tedy už po několikáté, protože jsi mluvil o Hongkongu, kde jste byli, to znamená v tomhle prostředí vlhkém, horkém. Jaká speciální příprava na to byla vůbec?
1: Ale vůbec, já jsem uvědomuji, že jsem přiletěl do Japonska a vlastně ještě ten den, který fakt jsem byl hodně unavený, tak jsem vlastně šel běhat a bylo to šílený, samozřejmě jsem se cítil strašně, byl jsem úplně propocený během chvilky, což samozřejmě při mojí postavě nebylo úplně složitý, ale měli na to vliv klimatický.
0: Pavle, kdo viděl archivní fotky tvé před třeba 25 let, tak ty tady trošku fabuluješ, ty jsi byl vysekaný mladíček.
1: I v bílém dresu jsem se
2: vyšel. Teď si říct, že už není?
1: Ne, teď už jsem
0: každý v černém tričku.
1: Jo, ne, to je jasný, ale je to rozdíl, to tělo prostě si na to musí přivyknout. Já jsem zvědavej, vím, že se o tom hodně mluvilo, hodně i kluci z nároďáku na to odpovídali, že mají spoustu přednášek, je to hodně individuální, samozřejmě každý to tělo reaguje jinak na tu teplotu, na tu vlhkost a pro mě je zajímavý, že vlastně by ses tam neměl zdržet díl než jako 3 dny, to je zajímavý, že vlastně pak už by to na tebe fakt asi dolehlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, jestli ty zápasy v této nadmořské vejšce a v těch podmínkách budou mít to tempo, jaký od toho všichni očekáváme.
2: Mě zaujalo, že prý dnes v Guadalajaře na tom stadionu je jiná tráva než kdekoliv jinde, tím jak je to vysoko, tak prý je tam troskut prstnatý, to ty jako botanika amatér určitě oceníš. Tak mě zajímá, jak moc jako je znát třeba tohle, když nastoupíš, že tam je jiná tráva, protože třeba pro tebe jako...
0: A normálně se hraje na čem teda, Tomáši, jako na jaké odrůdě?
2: Já jsem počítal s tím, že se hraje na trávě a tady je trošku prstnatý, jak mě to zaujalo.
1: Teď jsi mi nadhodil opravdu a myslím si, že kluci, co byli v Japonsku, tak mi dají za pravdu, že na některých těch stadionech bych to přirovnal, je ta tráva buď byla fakt jako fantastická, a nebo to někde vypadalo opravdu jako mech, bych řekl dokonce. Jo, nevím, jak vypadá tady ten třiskopustec, nebo jak jsi to říkal, prstnatý, ale musím říct, že na některých stadionech opravdu to bylo trošku jako mech.
2: A je to lepší ten mech?
1: Hele, myslím si, že to jako hůř skákalo, viděli jsme nějaký záběry, že třeba ten balón jako, ne hůř, ale míň odskakuje, na druhou stranu zase je to fakt jako krátký a tím, že to nakropěj, určitě to bude pokropený, tak ten balón lítá daleko rychleji, takže já jsem zvědavý zase na ohlasy po zápase od našich hráčů třeba. Ne?
0: No, je pravda, že třeba Angličani hráli jednu z těch posledních příprav obecně, oni hráli poslední generálku teď proti Kostarice před několika hodinami v Orlandu, kde hustě pršelo, byl tam vlastně takový nějaký bouřkový mrak a to hřiště bylo dostatečně pokropené, možná i ty různé krátkochvíle počasí do toho promluví, snad ne, ale obava třeba z bouřek nebo nějakého hurikánu tam může panovat.
1: Tak to, co vidíme při finále Super Bowlu, asi nebude, ne?
0: To nebude, myslíš, jo, jasně, sníh to ne. No, ale jak jsi mluvil o té nadmořské výšce, tak třeba v rozhovoru pro iDNES.cz doktor českého týmu Petr Čechal mluvil o tom, že vlastně to, že letíš co nejpozději k tomu zápasu, je jedna ze dvou variant, buď tam může být tedy dlouho, anebo až úplně na co poslední chvíli, protože ty změny v organismu ve vysoké nadmořské výšce se dějí druhým a třetím dnem. No, to znamená, že tam přiletíš a tělo si vlastně ani nestačí uvědomit třeba pár hodin před tím zápasem, že tam je, odehraješ a jedeš pryč. Ale otázkou je, nakolik je to pravdivé pak v tom fotbale, protože velkým příkladem je i Bolívie, která se těsně nedostala z té interkontinentální baráže, prohrála s Irákem a ona hrála část těch zápasů v kvalifikaci ne v La Paz, které je 3600 metrů nad mořem, ale v El Alto, což je 4150 metrů nad mořem. Oni si to ještě posunuli během té kvaldy, protože tam měli na začátku neúplně příznivé výsledky, prohráli s Argentinci a Ekvádorem. No a v El Alto pak vlastně už vypráskali všechny soupeře, včetně Venezuely, která byla nejbližším konkurentem.
1: Já si pamatuju, jestli si dobře vzpomínám, pan Masopust napsal nějaký knížky, jedna z nich byla Dukla mezi mrakodrapy.
0: Nebo tam napsal Masopusty, Ota Pavel a on tam figuroval.
1: Masopusty nenapsal asi. A tam bylo to, že vlastně opravdu v těch šatnách měli kyslíkový takový ty lahve o poločase a samozřejmě asi když na to fakt nejsi zvyklý, a tak se ti může opravdu udělat zlé a tyhle ty bomby jsou asi potřeba, no, takže to prostředí je opravdu hodně specifický, ale zase je zajímavý, že Korejci tam tráví už v podstatě, jestli se nepletu, 3 týdny nebo tak
2: 19.
1: nějak.
2: Května měli přípravný kemp v Salt Lake City. No, takže, což je podobná výška.
1: Takže jako uvidíme, jak to prostě na ty kluky bude působit. No.
0: No, ostatně Pavel Horváth se před dnešním vysíláním a do dnešní desítky oslovil také několik zajímavých person, které mají s Koreou co dočinění. Oslovil taky hokejového trenéra Patrika Martince, který tam jako hráč, jako trenér strávil v Koreji několik let a on nám poslal i zajímavou výpověď, která se týká fyzických dispozic jihokorejských fotbalistů a vlastně obecně sportovců.
3: Obrovský, pracovitý, výbušný, rychlý, dynamický. Když dám jenom takový jeden příklad, posilovně skákání přes švihadlo, tak my jako Češi, pro nás byl vrchol udělat dvojšvih. A ty Korejci bez problémů tam sázeli trojšvihy jeden za druhým. Druhý takový obrovský rozdíl, který mě zaujal, je taková ta flexibilita. Oni dokázali sedět v tureckém sedu prostě půl hodiny a toho jíst. V tradičních korejských restauracích se sedí na zemi, takže tam oni byli a my jsme se tam s Jardou Medvědem pomalu si skládali, tak jsme u toho tak nějak leželi a vydrželi jsme v tom tureckém sedu chviličku a pak nás prostě bolely kyčle a kolena. Takže oni jsou strašně mohební.
0: Tolik Patrik Martinec, hokejový trenér. Já bych se v Koreji nenajedl v restauraci.
1: Ty jo, ty by si mohl klečet jenom do Honce.
0: Ne, ale do toho turečáku, víš, jako já to nedám.
1: Tak je takhle, představ si Jarunet, ten se těžce skládá na židli, takže Patrik Martinec je menší, takže Páťovi asi to bylo i jednodušší, ale samozřejmě pro ty velký, řekl bych, jiný lidi, než jsou Asiati, tak je to samozřejmě složitý, ale k tomu sportu je to vlastně logický, oni opravdu jsou úplně jiný a řekl bych pružný, elastický, vypadá to tak, ale samozřejmě, když jsi tam díl, tak pak se musíš v některých těch aspoň věcech vyrovnávat a ono tě to posouvá. No.
2: Skákali jste v Japonsku přes švihadlo?
1: Hele, já celkem musím říct, že skáču taky přes švihadlo, teď teda se mi dlouho neporazilo, protože nohy trpějí tou vahou, ale jako myslím si, že dvojšvih jsem taky zvládnul, trojšvih jsem snad nikdy neskoušel, umím vajíčko a tyhle ty věci, ale ale švihadlo musím říct, že byť to třeba ke mně nikdo nebude čekat, tak bylo celkem moje oblíbená pomůcka. No,
0: no ještě když naposledy se vrátím k té nadmořské výšce, protože o tom se mluvilo vlastně už spoustu času. Podle sportovního lékaře Jorchana Varely z klubu Amerika, což je tedy jeden z těch předních mexických klubů, mluvil s ním náš speciální nebo zvláštní zpravodaj přímo na mistrovství světa Jan Kaliba, tak on říká, očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, a teď teda se neděste, ale křeče, závratě, zvracení. Ale taky mluvil o tom, že je rozdíl hrát v Guadalajaře a v Mexico City, kde je ten rozdíl nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Guadalajara je níž položená. To znamená, že podle pana doktora Varely by ten zápas proti Jihokorejcům pro Čechy nemusel být z tohoto pohledu tak náročný.
1: No, můžeme se o tom tady bavit podle mě jako celou hodinu, ale uvidíme sami prostě v průběhu toho zápasu. Od 70. do 90. minuty mě taky někdy bylo nablití, musím říct, ale a to jsme nebyli v žádný nadmořský vejce, takže já doufám, že kluci na tom budou dobře, samozřejmě kondičně připravený a že ten medical tým náš ví dobře, co dělá.
4: Desítka Pavla Horváta.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta několik hodin před startem fotbalového mistrovství světa, kterého se poprvé v historii účastní 48 reprezentací a různí novináři sestavovali žebříčky výkonnosti. Renomovaný The Athletic sestavil 48 týmů pod sebe podle jejich propočtu a dat. Podle nich je pouze 8 reprezentačních výběrů horších než Česko. A když vám to teď řeknu, tak si taky neděste. Nový Zéland, Uzbekistán, Jordánsko, Bosna, Demokratická republika Kongo, Curaçao, Kap Verde, Irák a Haiti. Nad českým týmem je třeba i Panama, což mě dost zaujalo.
2: Mě tedy zaujalo to, co k tomu napsali spíš ještě v The Athletic. Šik nejnebezpečnější stále, ale jinak není o čem psát.
0: A psali pak o dvou sestupujících hráčích z Premier League, Součkovi a Krejčím. Oni mají hodně ten anglocentrický pohled na svět, ale nevím, kolik informací si zjistili třeba o baráži.
1: Zase řeknu, prostě pravda leží na hřišti. Na tohle to je nejlepší odpověď. Vítězství a body a porazit ty soupeře, který teda jsou jako braný nad náma. A opak, já si myslím, že ty kluci, jestli se to k ním dostane, což pochybuju, tak pro ně by to měla být výzva, aby prostě tohleto dokázali. Já si myslím, že určitě nemáme 7. nebo 8. nejhorší mužstvo na to mistrovství. Doufám, že se nebudu plést.
0: No, když se budeme bavit o možných zbraních, které Češi by mohli vytáhnout na Jihokorejce, tak není překvapivé, když uslyšíte, o čem mluví jeden z předních hráčů Hradce Králové, který hrál taky před několika lety v Jižní Koreji, Tomáš Petrášek.
5: Myslím, že standardní situace budou jednou z největších českých zbraní. Já si troufnu tvrdit, že jsme v tom jedni z nejlepších na světě, protože s tou jakou silou jdeme do toho vápna, když tomu připočteme i skvěle kopací techniku našich hráčů, kteří to zahrávají, tak si dokážeme vytvořit slibné situace. Ale pozor, korejská reprezentace, to není jen o tom, že tam budou menší hráči, menšího vzrůstu. Budou perfektně na tom běžecky a budou mít perfektní tu pohybovou kulturu, ale jsou tam i silní hráči, kteří jsou určitě i vysocí a silní, takže aby jsme se nenechali zmást tím, že tam budou jenom Aziati, jak si třeba někteří z nás myslí, že je vnímáme tady v Česku, tam určitě budou korejští hráči, kteří jsou vyspělí fyzicky.
0: Je u standardek ta výška ta klíčová?
1: Je samozřejmě, ale co se týká i útočných standardek, tak samozřejmě timing, souhra těch hráčů. My bavili jsme se o tom tady vlastně před tou půl hodinkou ve vstupu. Je to o tom, že my jsme trošku fakt jako vyčúraný. Myslím si, že stejně tak, že to přeženu, jak dokážeme přečůrat finančák, tak jsme schopní přečůrat soupeře ve velkém vápně při standardkách a já věřím, že prostě tuhle tu sílu tam máme. Honza Rezek zahrával standardní situace. Myslím si, že máme dostatek hráčů, kteří jsou schopní to kopnout, ale i kteří jsou schopní jít vlastně do té koncovky. Viděli jsme i v těch barážových zápasech, že jsme se ze standardek prosazovali, takže tam fakt jako věřím tomu, že jsme schopní se prosadit. Jenom tomu, co říkal Tomáš, já jsem taky do Japonska letěl s tím, že tam vlastně asi jako budu největší, ale opak byl pravdou. Myslím si, že jsem patřil jako v tom ústu jako k horšímu průměru, co se týká vzrůstu, a měli jsme tam kluky, který byli fakt jako vysoký a silný a myslím si, že tohle už v téhle době všichni dobře vědí a že jako úplně z toho, že tam Korejci budou mít hráče 1,85 m, 1,90 m, úplně vyděšený nebudeme.
2: No a jak podle vás moc je reálné, že by Miroslav Koubek s ohledem na tohle dal třeba v základní sestavě přednost Chorému před Šikem?
1: No, to si myslím, že asi se nestane, ale viděli jsme i v tom zápase s Guatemalou, že Tomáš prostě kdykoliv na to hřiště přijde, tak tou svojí vejškou má prostě velkou převahu nad těma soupeřema. Neříkám, že tady úplně bude vládnout, ale je to prostě typ toho hráče, který ti v tom průběhu zápasu může jednoznačně pomoct.
0: Často se v Česku mluví v takovém tom, já to řeknu jako diskurzu, ale prostě je to taková ta nálada debaty nebo ten směr debaty, že Češi jsou hračičkové, mají ty geniální zástupce, Pavel Horváth mezi ně taky patřil a dokážou přehrát soupeře chytrostí. Pak se taky často zmiňuje, že už to úplně takhle neplatí. Třeba když jsme mluvili s Patrikem Martincem, tak u hokeje to často bývá zmiňované, že už to úplně není to klíčové, když koukáte asi na NHL, tak přece jenom tam je to o důrazu rychlosti a jiných těch herních aspektech. Přesto Patrik Martinec zmiňoval taky jednu možnou výhodu Česka, celkově teď jako národního týmu ve fotbale oproti jeho Korejcům, tak si to poslechněte.
6: V čem jsme byli lepší jako Češi, tak určitě v těch kolektivních sportech. My Češi hrajeme spousty zápasů od dětského věku, tak taková ta improvizace, herní myšlení je u nás na mnohem vyšší úrovni než u těch Korejců, který i v těch kolektivních sportech se strašně dlouho připravují individuálně do nějakých jakoby týmů, chodí teprve na střední škole a tam teprve začínají hrát jakoby zápasy, a takže herní myšlení a ta improvizace, v tom jsme zase my naopak mnohem lepší.
1: No, já bych to přirovnal ještě, když jsme měli možnost slyšet Patrika Martince a zmiňoval tam Jardu Nedvěda, tak vlastně v každém tom týmu, ať už si se bavil Premier League nebo kdekoliv na světě, tak nemůžeš mít jenom jako hračičky a talentově nadaný hráče, který improvizujou a vymyslí ti z těžký situace šanci. Stejně tak třeba jako Patrik Martinez byl hráč, který tohle dovedl, tak Jarda Nedvěd určitě nebyl hráč, který asi obcházel hráče a dával to někomu před prázdnou bránu, i když se mu to možná někdy povedlo, tak to nebyla jeho přednost. Takže v každém tom ústu si myslím, že jak Korejci, asi se dostaneme pak k těm jménům, tak i my máme hráče, který jsou nadstandardní, který improvizujou. Pavel Šulc, taky je to čistá improvizace, jsem přesvědčený, samozřejmě má nějaký povinnosti, Lukáš Provod má nějaký povinnosti, ale jsou to hráči, kteří dokážou vymyslet zajímavé věci a stejně tak budou tyhle ty hráči v každém mužstvu.
0: Co se týče Česka a zápasu s Jižní Koreou, tak připomínáme, že začíná ve 4 hodiny, tedy českého času v noci na pátek, a pochopitelně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na přímý přenos. V tomhle pořadu se ještě spojíme s Jiřím Chytrým, bývalým asistentem trenéra Šilhavého, nejen u české fotbalové repre, ale také u reprezentace Ománu, která narazila v kvalifikaci právě na výběr Jižní Koreji, a tomu bychom se teď trošku mohli věnovat, než se spojíme s panem Chytrým. Největší úspěch Jižní Koreji, která je 25. na žebříčku FIFA, je 4. místo z mistrovství světa 2002. To si oba asi vzpomínáte, když se konal tehdy ten šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Hus Hiddink trénoval ten výběr.
2: Skandální turnaj.
0: A oni vlastně, jeho Korejci, tam se říkalo, že trošku byli dotlačeni.
2: Trošičku.
0: Oni postoupili přes Itálii zlatým gólem a přes Španěly na penalty. To si nějaký...
2: Myslím si, že tohle je jedna z těch ukázek, že se píská rovina, řekněme, ale že pro domácí to občas bývá trošku nahnutější.
0: No tak tehdy pak hráli o bronz a vlastně i současný kouč Hong Myung-bo byl u toho. On byl jedním z lídrů vlastně Koreje v tom šampionátu, byl to pro něj 4. mundial, byl dokonce vyhlášen kvalitativně jako 3. nejlepší hráč celého turné. Ale on se taky, to se možná vybavíte, podepsal pod tou inkasovanou brankou, která je dosud historická, protože to šlo o nejrychlejší gól šampionátu. No. Hakančíkr tehdy skoroval.
1: Byla to klasická rozehrávka dozadu a myslím si, že třetí přihrávka přišla na něj, on hrál levýho stopera a podle mě vůbec nečekal, že by Hakan Şükür třeba na něj mohl takhle vyběhnout.
0: To byl Ilhan Mansis, který ho obral a Hakanovi to tam dal.
1: Ano,
0: pak. No.
1: Takže bohužel pro Korejce to dopadlo takhle, že se zapsali do tabulek trošku jinak, než asi chtěli. A já jsem teda teďka čet, on je neoblíbený, jako jo.
0: Ta nálada tam kolem něj není úplně ideální. On trénoval už výběr v roce 2014 v Brazílii.
2: No já jsem četl, že celkově to tam není úplně veselé, že vlastně je to, já nevím, jestli pár hodin nebo pár dní, co šéf asociace Chung Mong-gyu oznámil, že po mistrovství se ta končí. On je prý tedy i členem nejužšího vedení automobilky Hyundai, ale že zkrátka tam jsou spory ohledně i toho jmenování Hong Myung-ba, že tam byla, řekněme, klika, která chtěla zahraničního kouče po konci Klinsmana v roce 2024. Mimochodem tehdy 5 měsíců byli Korejci bez reprezentačního trenéra, takže když u nás se čekalo dlouho, kdo povede národní tým, tak i v cizině to může trvat až půl roku. A ta nálada, co se týče vedení a asi i kouče, není úplně ideální. A tím, že Chung Mong-ju oznámil, že pomysl končí, tak chtěl údajně trošku jako ulehčit národnímu týmu, aby nebyl tlak na trenéra. Hmm. Tak uvidíme.
0: Hmm. No my o té kvalifikaci ještě, kterou mají za sebou, uslyšíme i od Jiřího Chytrého, předpokládám. Nicméně můžeme si poslechnout ještě Tomáše Petráška, protože opravdu postavení reprezentace v Jižní Koreji, konkrétně fotbalové, může být až překvapivě výjimečné.
5: Fotbal patří v Koreji mezi nejslavnější sporty, ale není jednoznačně sportem číslo 1. Tou pozici dlouhodobě soupeří hlavně s baseballovým KBO a v posledních letech hodně roste zájem i o volejbal a basketbal, ale myslím si, že ty dva sporty jsou určitě na prvních dvou místech. K-League má velmi slušnou úroveň. Stadiony Seoul, Jeonju, Ulsan, sám jsem si to zažil, tam je perfektní atmosféra. Co je zajímavé, tak reprezentace fotbalová má obrovský postavení, když hraje národní tým, sleduje ho prakticky celá země. Reprezentanti, kteří hrají v Evropě, tak hrají ve většině vlastně v evropských gigantech a ty týmy tam pak díky hlavně jim jezdí na předsezonní tour a hrajou K-League One All-Stars týmem, přáteláky. Já sám jsem tam hrál přátelák proti Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain pochopitelně spojený taky s jednou z těch hvězd Lee Kang-inem, který byl ještě nedávno vlastně na lavičce finalisty a pozdějšího vítěze Ligy mistrů.
1: No já mám z Japonska tu samou zkušenost s tím nároďákem, že vlastně všichni ty hráči, který v nároďáku jakkoliv fungovali nebo jim jenom prolítli, tak byly obrovský hvězdy. Dokonce ještě v té době, já nevím, jestli si někdo vzpomene, byl v Německu, byl Japonec v Hamburku, myslím si, že jsem měl Hasebe, ale nejsem si úplně jistý. A já jsem samozřejmě japonsky úplně dobře nerozuměl v televizi, ale vím, že s ním třeba trávili fakt jako 6 hodin denně. 6 hodin denně koukali, jak on kouká na televizi, koukali, jak si vaří jako doma jídlo, koukali, jak večeří, jak jede na trénink, jak jede z tréninku. A myslím si, že to jenom dokazovalo to, jak ty hráči prostě v tom Japonsku byli populární. Kazu Miura, s kterým jsem měl možnost hrát, jednoznačně nejslavnější Japonec, který vlastně jako prorazil do Evropy první, tak kdykoliv jsme se kdekoliv objevili, tak opravdu se tam dala pořádat hned autogramiáda a byla to opravdu, až bych řekl, národní hvězda, nebo je ještě národní hvězda, a bylo to úplně neskutečný, jak to tam ty lidi vnímali, ten nároďák. Hmm.
0: Tak nároďák si to minulý rok, řekněme, u fanoušků vylepšil tím, když už v přípravě, protože oni měli jistotu postupu na mistrovství světa 5. června 2025, tak na podzim v přípravě nejprve vyhráli v Americe 2-0 nad USA a pak hráli s Mexikem 2-2, jenomže v Soulu pak o měsíc později dostali Bůra 0-5 od Brazílie, která navíc pak, myslím, nevyhrála v Japonsku, což trošku bylo pro ty Korejce těžké, že rivalové dokázali Brazilce obrat na rozdíl od nich. No a pak tedy do konce roku porazili Paraguay, Bolívii i Ghanu. Všechno hostili doma, neinkasovali. V letošním roce ta příprava, když se na to podíváme, 0-4 v březnu s Pobřežím Slonoviny a taky s Rakouskem 0-1. On tam prý trenér experimentoval se trojkou vzadu, ale měl by hrát snad na 4, co jsem se někde dočetl. No a pak tedy před mistrovstvím světa vítězství nad Trinidadem 5-0 a nad Salvadorem 1-0. Takže když to člověk vezme, tak Češi se snažili v baráži, bylo to přetěžké, ale psychicky se možná naladili lépe než jeho Korejci.
1: No, to určitě, a tak tady ty zprávy všechny, co jdou kolem, že někdo odstupuje a že někdo končí po tom šampionátu, to si myslím, že je obvyklý. Ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa, jsou pro některý hráče a trenéry a funkcionáře prostě milníky, kdy ty kariéry končejí na téhle úrovni. Na druhou stranu si myslím, že i Korejci, zase co jsem koukal na tu soupisku, tak spousta z nich prostě hraje ještě o svoji kariéru a kde jinde se líp ukázat než na mistrovství světa, takže já se vůbec nebojím, že by Korejci neměli motivaci nebo že by na ně dolehlo, že nějaký předseda svazu bude končit.
2: Ty, když jsi mluvil o těch výsledcích, tak když se ještě vrátíme do té kvalifikace, kterou jsi tady zmiňoval, že byla vlastně bez porážky, tak ale už tam asi začala jakoby ta nespokojenost s trenérem možná, protože když se vrátíme, tak Palestina, Jižní Korea 1-1, Jižní Korea, Oman 1-1, Jižní Korea, Jordánsko 1-1. Tři remízy ve chvíli, kdy víceméně ta kvalifikační skupina byla rozhodnutá.
1: Takže třikrát neprohráli.
2: No, ale tam prý začala jako ta nespokojenost, že asi, když už měli jisto, tak na půl plynu.
0: Ale teda jenom pro našince, bavíme se o fotbalu v Jižní Koreji, ale když se podíváte, kolik tam chodilo lidí, jako v Soulu přes 60 tisíc diváků běžně na zápas.
1: Já jsem tohle chtěl ještě k tomu dodat vlastně, že byť někdo končí a někdo začíná, tak si myslím, že uvidíme opravdu červený peklo, protože těch fanoušků tam asi bude daleko víc než našich. No.
0: K tomu si ještě pustíme v později v pořadu zvuk, nicméně poslední hlas nebo poslední šance dát hlas taky Patriku Martincovi, který, co by trenér jednoho z týmů v Soulu zažil to, že přece jenom lední hokej v Koreji není fotbal.
7: Fotbal a hokej v Jižní Koreji, to jsou dva naprosto neporovnatelné, nesrovnatelné světy. Korejská liga samozřejmě je sledovaná, ale větší sledovanost mají evropské ligy, třeba zápasy Tottenhamu, kde hraje Son, tak ty jsou prostě strašně sledovaný a prostě hraje tým Korea fotbal ve všech hospodách a vrchol sledovanosti je prostě, když hraje tým Korea národní muslu fotbal, tak to je asi nejsledovanější událost v té Koreji.
0: Takhle mluvil Patrik Martinec, mluvil ještě o Sonovi, který hrál v Tottenhamu, ale už teď je tedy v Major League Soccer v LAFC. Tak posloucháte desítku Pavla Horváta, zaměřujeme se konkrétně na první utkání Česka na mundialu proti Jižní Koreji a budeme pokračovat.
4: Desítka Pavla Horváta.
0: Mluvili jsme tady o kvalifikaci, kterou Jižní Korea zvládla v těch dvou fázích bez porážky. No a velkou zkušenost s Jižní Koreou má vlastně z předloňska také bývalý asistent u českého národňáku Jiří Chytrý, který byl tehdy asistentem Jaroslava Šilhavého u reprezentace Ománu. Pane Chytrý, dobrý den, slyšíme se?
8: Dobrý den, slyšíme se.
0: Možná trošku paradoxní soupeř pro vás, když dneska budou hrát Češi proti Jižní Koreji a vy tehdy s panem Šilhavým vlastně naposledy trénovali Oman právě proti Jižní Koreji. Vzpomenete si na to?
8: Tak vzpomenu si na to, protože vlastně to byl favorit číslo jedna naší kvalifikační skupiny a obecně jako v Ázii je to jeden, nebo dá se říct ve světě jeden z těch top týmů, takže jo, vzpomínám si.
1: Jirko, ahoj, Pavel Horvát, já jenom se chci zeptat, dovedeš si představit nějaký rozdíl mezi přípravou pro reprezentaci Ománu a pro naší reprezentaci?
8: Dívej, určitě jsou tam specifika vlastně v tom, že považuji náš tým, český tým za připravenější, kvalitnější, taktický, vlastně vyspělejší, takže můžeš z mýho pohledu použít více takových taktických jakoby zbraní pro reprezentaci Ománu. Vlastně upřímně jednoduše to bylo o tom, že jsme museli být velmi kvalitní jako v defenzivě a ty naše šance byly vlastně rychlej protiútok a standardní situace.
0: Pane Chytrý, vy jste tehdy v tom září proti Jižní Koreji s Ománem, bylo to 10. září 2024 v Maskatu, vedl tým, který s Koreou držel krok až do, vlastně dá se říct, závěrečné desetiminutovky. Korejci pak rozhodli díky Sonovi a v nastavení tedy ještě skorovali jednou. Nicméně pro vás to vlastně nebyl zas tak nepovedený zápas, nebo nesouhlasíte?
8: Ne, určitě, my jsme prostě dokázali s něma hrát vlastně do 80. minuty 1-1, tam bych řekl se potvrdilo to, že jak jsem říkal, my jsme dobře bránili, oni nám teda vstřelili jednu branku střelou ze střední vzdálenosti, potom my jsme vyrovnali právě ze standardní situace a vlastně bych řekl se lámalo to utkání od té 80. minuty nahoru, kde vlastně my jsme měli první šanci, jako i break 2-1, mohli jsme jít sami na bránu dokonce do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili. A tam právě je třeba obrovský problém vlastně u ománské reprezentace, vlastně kvalita domácí soutěže, kde všichni ty hráči hrají v domácí soutěži a fyzická jako připravenost. Takže my jsme úplně jednoznačně od té 80. minuty prostě začali odcházet jako fyzicky, kde ta Korea se dostala jako do tlaku. A vlastně v momentě, kdy oni nám dali druhý gól a my jsme jakoby hráli ba-bang, tak vlastně, ale to byla někde až to utkání, že naši hráči to pořád někdo polehával v křečích, takže někde ve 112. minutě jsme dostali, myslím, třetí branku, ale to utkání jako obecně bylo dobrý z naší strany, měli jsme šanci i ten výsledek udělat, ale bohužel se nám to nepodařilo.
1: Já ještě se chci zeptat, Samozřejmě já trošku tuším, ale pro naše posluchače spíš, jak je možný nebo těžký sbírat informace individuálně o korejských hráčích?
8: Jako já si myslím, že zase úplně tak těžký to není, protože spousta z nich působí v Evropě, těch, který jsou jako nosný pro vlastně tu reprezentaci, a i ta domácí soutěž vlastně dneska na těch aplikacích, jako je Vyscout a tak dál, tak je prostě k dispozici, takže v tomto ohledu si myslím, že to problém jako určitě není.
0: Jiří Chytrý, bývalý asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka i Ománu, je s námi v desíce. Pavla Horváta, vy jste to naznačil, ta fyzická vyspělost Korejců možná souvisí i s tou připraveností třeba na pozdní fáze zápasu. Máme tady ještě jeden připravený zvuk, který nahrál Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, který má také zkušenost z ligy z Jižní Koreje, tak si můžeme poslechnout.
5: Korejský fotbalista je určitě pracovitý a má disciplínu. Možná to má společný jmenovatel v té takové té vojenské disciplíně, ale já si myslím, že to jsou vynikající fotbalisté, kteří mají perfektní pohybovou kulturu. Dokáží perfektně pracovat s míčem. Zajímavost je, že v korejské lize padají góly hodně v posledních minutách nastaveních. Korejští hráči se rozhodně nikdy nevzdávají a bojují do konce. Naše síla by měla být ale ve větší taktické vyspělosti. A hlavně máme opravdu perfektní hráče, máme perfektní individuality, kteří hrají ve velkých klubech, takže máme svoje obrovské zbraně, které doufám, že dokážeme využít.
0: Tolik Tomáš Petrášek pro desítku, jsme ve spojení dál i s Jiřím Chytrým. Když se zaměříme na fakt těch gólů ve druhém poločase, tak Korejci ze 40 v kvalifikaci dali 25 po změně stran. Pane Chytrý, myslíte, že tohle může být pro český tým nějaká hrozba?
8: Nemyslím si to, protože právě je potřeba vnímat to, s kým oni se měří jako v těch kvalifikacích, kde hrají většinu zápasů. A právě třeba v té kvalifikační skupině prostě ty korejský hráči hrají v evropských soutěžích, jsou výborně fyzicky jako připravený, a potom vlastně, když mají v té skupině, tak jak to bylo u nás, vlastně Irák, Oman, Palestinu a tak dál, tak tam oni logicky v těch závěrečných minutách jako dominují, si, že ta statistika je hodně zkreslená právě vlastně tím, že oni hrají tady tu asijskou kvalifikační skupinu, a prostě ty soupeři z těch dalších výkonnostních košů prostě a těch domácích soutěže prostě ty hráče takhle připravený nemají, a to tam hraje potom velkou roli. V momentě, kdy oni se budou na šampionátu měřit s hráčema, ať už evropskýma nebo prostě s Jižní Amerikou, prostě soupeřema, kde ty hráči standardně jsou jako fyzicky velmi dobře připravený, tak si myslím, že ta statistika bude vypadat malinko jinak. Ale jako spíše v tom smyslu, že oni budou připraveni, ale ten soupeř taky, kdežto když hrají tu asijskou zónu, tak tam prostě často dominují.
0: Říká Jiří Chytrý, který je dal v desíce Pavla Horváta. Jižní Korea se účastní po 12. mistrovství světa, mimochodem po 11. za sebou od roku 86, včetně od toho mistrovství, které vyhrála Argentina s Diegem Maradonou, nechyběla Československo, nebo Česko bylo za tu dobu dvakrát, teď je tedy po třetí. Co se týče těch největších hvězd a opor, o které se opírají jeho Korejci, pane Chytrý, já jsem koukal do toho zápasu a do základní sestavy se dostali vlastně všichni ti nejznámější, ať to je obránce Bayernu Mnichov, Kim Min-jae, Son Heung-min, tehdy asi ještě v Tottenhamu, Lee Kang-in z Paris Saint-Germain, nebo Hwang Hee-chan, který hraje s Ladislavem Krejčím ve Wolverhamptonu. Jsou opravdu znát tihle třeba tři nebo čtyři borci, že jsou odskočení?
8: Tak jsou to jednoznačně rozdíloví hráči, kteří jako ten týmový výkon prostě potom v těch rozhodujících momentech povyšují, a prostě to je jako bez diskuse, tyto hráči jsou prostě top světoví hráči, ale já jako jsem takový jako mírný optimista před tím naším utkáním, protože oni hrají takový pojetí, kdy chtějí hodně kontrolovat míč, chtějí dominovat prostě kombinační hrou a tak dál. A já si myslím, že my zrovna máme předpoklady prostě velmi dobře a agresivně, jakoby, dejme tomu třeba hrát do to střední pásmo a být nebezpečný z těch protiútoků, a vlastně, kde já vidím jako slabinu, je, že prostě oni jsou jako dobrý na míči, to bez diskuze, s tím se budeme muset vypořádat, ale dokáží potom jako obrovský panikařit po těch ztrátách v té defenzivě, a tam vidím já jako zase šanci pro nás, že pokud budeme dobře bránit a dokážeme potom využít ty přechodové fáze a standardní situace, tak si prostě umím představit, že dokážeme uspět.
0: říká Jiří Chytrý, jehož angažmá společně i s dalšími členy realizačního týmu Jaroslava Šilhavého skončilo tedy po porážce ve druhé, nebo spíš ve druhé fázi kvalifikaci té asijského mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou 1-3, a to sice v září roku 2024. Poslední věc, pane Chytrý, ta zkušenost vést reprezentaci Ománu. Byly tam duely i s Kyrgyzstánem, Malajzí, Tajvanem a pak vlastně jste měl proti sobě vedle Jižní Koreje taky Irák, tak asi hodně výjimečné ve vaší kariéře.
8: Je to obrovská zkušenost. Vlastně potom my jsme byli vyslani za Oman do Kuala Lumpur vlastně na konferenci Asijské fotbalové federace, kde vlastně to bylo pro všechny reprezentační trenéry Asijské konfederace, a musím říct, že vlastně, kdybych to měl zhrnout, mimochodem tam byl Jaja Ture, jeden z trenérů, který možná bude působit ve Slovanu Bratislava, Graham Arnold, který teďka vede vlastně reprezentaci Iráku, kluci právě z Koreji, z Japonska, a celá ta asijská zóna se pořád vlastně hodnotili asijský, jakoby u nás je Euro, tak oni měli to mistrovství Asie. A vlastně veškerý data z těch utkání a veškerý parametry, oni všechno pořád ještě vlastně porovnávají s Evropou, srovnávají se s Evropou a mají tam takový obrovský, bych řekl, sen, co jsme z toho cítili, že prostě hrozně rádi by byli, aby jednou nějaký tým z té asijské zóny prostě, když to řeknu, překonal, buď teda nějaký tým z Evropy nebo z Jižní Ameriky, a je to takový jako hnací motor pro ty asijský fotbalový týmy.
1: Mě jenom napadá, trošku odlehčím, jak se na té asijské konferenci hovořilo?
8: Anglicky. Byli tam překladatelé do těch řečí, kde vlastně ty jako lokální prostě buď měli přímo ty tlumočníky do toho rodného jazyka, a když to nebylo, tak samozřejmě angličtina jako univerzální řeč.
0: Jiří Chytrý byl v desíce Pavla Horváta, co by bývalý asistent u reprezentace Ománu a také muž, který má zkušenost nejen s asijským, ale také s tím jeho korejským fotbalem. Pane Chytrý, moc vám děkujeme a přejeme, ať si užijete mistrovství světa, které začíná dnes.
8: Tak já děkuju za pozvání a provedu.
1: Děkujeme. Desítka Pavla
0: Horváta. Poslední dvě jména, která chci zmínit v souvislosti s Jižní Koreou, a přijde mi spíš zajímavá z hlediska těch příběhů. Jens Kastrop, který je 22-letý záložník, tak hraje za Borussia Mönchengladbach. On má německého tatínka a jeho korejskou maminku a teprve od loňského roku je vlastně možnost, že on reprezentuje Jižní Koreu, jinak vlastně to byl Němec i v mládežnických reprezentacích, tak jsem zvědavý, zda nastoupí. A pak ještě jeden borec, o kterém jsme mluvili, z Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, on vlastně hrál poslední 4 zápasy Paris Saint-Germain v lize mistrů, to znamená, že do těch úplně klíčových nezasáhl, ale jde o velký talent, který byl ve finále mistrovství světa klubu, tedy mistrovství světa U20, v roce 2019 bylo to tady nedaleko, bylo to v Polsku, a vlastně přijde mi z něčeho zajímavé, a je to možná souvislost i s českým fotbalem, že on je jediným zástupcem toho výběru aktuálně v reprezentaci, že vlastně z těch stříbrných Jihokorejců se tam nikdo další nepropracoval. A to on už tehdy byl vlastně hráčem Valencie, který se později dostal tedy do Paris Saint-Germain.
1: No, tak někdy tak bývá. Já si myslím, že taky to záleží na těch ročníkách, kolikrát se tady bavíme o těch ročníkách, co byl Pavel Kadeřábek třeba, prostě najednou tam máš 5-6 hráčů, který si prosadí do dospělý reprezentace, někdy to tak prostě není.
0: A teď, když se budeme bavit o českém týmu z hlediska té dnešní sestavy, protože od rána už v noci na pátek uslyší posluchači přímý přenos Radiožurnálu Sport úvodního zápasu. Ročníkově to tady nemáme seřazené, nevím, jestli to máš, Petr, ale opírat se budeme teda o koho, pánové? Tak v bráně to je asi jasné, tam to nemusíme řešit, ne?
2: Tam už to bylo před odletem, ne?
0: Už vlastně možná
2: ty role byly rozdány, vlastně Miroslav Koubek to řekl jasně, Matěj Kovář bude jedničkou, Lukáš Horníček mu bude krýt záda, Jindřich Staněk jako trojka.
0: A pak možná jsme se na tom shodli už v diskuzích v předešlých dnech, největší otázka asi v obraně na jednom jménu. Je to tak?
2: Chaloupek nebo Holeš?
1: Já si myslím, že Chaloupek, že si to uhrál, byť teďka tam samozřejmě v tomhle přáteláku tam byla ta chybička, ale za mě předved fantastický půlrok, teďka úplně se prosadil do základu ve Slávii, byl i dobrý v těch, já jsem úplně byl fakt překvapený, jak odehrál tu baráž, tam byl výborný a za mě si řekl o to místo Štěpán Chaloupek.
2: No určitě zajímavé u něj je, že na obránce 8 ligových gólů v poslední sezóně, sice ve Slávii, dobře,
1: a to nekopl penalty, ale pozor.
2: Ale 8 gólů na obránce, skvělá vizitka.
1: To určitě.
0: A možná i toho může třeba přiblížit základu oproti Tomáši Holešovi? Ten má nejslavnější gól proti Arsenalu, jak zval celý panelák.
1: Tak zase Tomáš Holeš umí dávat ty góly, takový ty zajímavý, ale souhlasím s tím, Štěpán Chaloupek na první pohled nevypadá jako úplně taková největší zbraň v těch standardkách, ale my to mužstvo opravdu máme postavený, vezmeme si Robin Hranáč, výborný, Láďa Krejčí, není potřeba asi zmiňovat, jo, Patrik Šik určitě zase umí a není to taková ta, jakože když si napíšeš na tabuli ty jména, koho budeme hlídat, tak Patrik Šik určitě nebude ten první, koho jako budeš nejvíc střežit, ale on ty góly umí dát, takže máme velkou sílu a myslím si, že Štěpán Chaloupek by mohl být tou zbraní, která se prosadí.
2: Samozřejmě pro Tomáše Holeše, kdyby se měl rozhodnout Miroslav Koubek, tak by to bylo asi vzhledem ke zkušenostem. Hmm. Přece jenom je mu je 33, Chaloupku myslím 23, takže tam je ten generační rozdíl a to by mohlo být jako možná to jediné, co by mohlo hrát ve prospěch Tomáše Holeše, si myslím.
0: Ano, pak jsme řešili už vlastně i v pondělní desíce možnost na pravé straně, že asi jedničko je Vladimír Coufal, ale i David Douděra se prezentoval skvělým dojmem. David Jurásek nalevo, nevím, jestli Alexandr Sujka by na něj mohl tlačit.
2: Jaroslav Zelený maximálně.
1: Já ještě se vrátím k tomu počasí, jo. Ono, tady ty hráči, který jsou zvyklí naběhat, teď řeknu přes 11 kilometrů, tak pokud to bude opravdu v nějakém dobrém tempu, tak jim ty síly prostě můžou docházet a třeba i z tohohle pohledu nebo z tohohle důvodu k tomu střídání budeme muset sáhnout a myslím si, že teď jsme zmínili ty jména. Určitě, kdyby přišel Douděra místo Coufala na posledních 15 minut v té euforii, kterou on dokáže přinést, nebo Jarda Zelený zase tu kvalitu, kterou on má, tak si myslím, že tyhle ty dva posty tam určitě problém mít nebudeme a samozřejmě bude to složitý i z pohledu toho, že to střídání může fakt ty zápasy rozhodovat, jo? Že na začátky těch utkání, kdy ty týmy se tolik neznají, prostě budou nároční, co se týká kondice, ale úplně se tam ničím asi nepřekvapí a pak až ty střídající hráči do té trošku unavenější obrany můžou prostě ty zápasy rozhodovat.
2: A nezapomínejme na to, že je ten systém turnaje velmi benevolentní, takže vlastně můžete projít dále i 3 remízy 0-0 mohou být dobré, takže se dá počítat s tím, že na začátek turnaje to nebude žádné velké harakiri a pokud samozřejmě nebude česká reprezentace prohrávat o gol o dva, tak se asi úplně nebude hrnout dopředu, protože i ta remíza může být dobrá vzhledem k těm dalším zápasům.
1: Já úplně nevím, jak se řekne korejský harakiri, ale...
0: No a teď je otázka toho, kdo tam tedy by měl netvrdit muziku, ale třeba něco vytvořit. Ve středu pole, když se sází třeba na tradičně Tomáše Součka, ty jsi mluvil o Pavlu Šulcovi, Lukáš Provod.
1: Já si myslím, tak to už není to úplně střed pole, ale tyhle ty hráči tam stoprocentně budou. Čekám to, že fakt to může rozhodnout ty střídání, že ty mančafty, bylo to tady řečený teďka, když nedostaneš gól, tak máš z prvního zápasu bod a není to úplně špatná výchozí pozice. Pak máme papírově slabšího soupeře, kde bychom to mohli rozhodnout. Úplně taky nejsem přesvědčený o tom, že se někam poženeme, že budeme dobře bránit. Míra Koubek tímhletím vlastně z Plzní byl velmi úspěšný v pohárové Evropě a myslím si, že tohle bude ten noční zápas prostě provázet a jsem přesvědčený opravdu, znova to zopakuju a už naposledy, že můžeme těma střídajícíma hráčima hodně to ovlivnit.
2: A že by nebyl Vladimír Darida v základní sestavě, je varianta, že by dostal šanci třeba Sadílek?
1: Myslím si, že tam je velký otazník, že Sadílek si o to říká určitě výkonama, i tím, jak odehrál tu Evropu. Láďovi nevyšel ten zápas s Dánama, ale tam si myslím, že to bylo, pardon, s Irama, ale tam si myslím, že to bylo opravdu tím, že byl postavený na šestku a on není úplně šestka, aby tam stál před stoperama a jenom rozehrával, takže může se stát, že i Láďa se tam objeví, tam si myslím, že je to hodně podobný, hodně vyrovnaný.
0: Ano, to říká Pavel Horvát v poslední desítce, která je tedy před startem fotbalového mistrovství světa, které se koná i ve Spojených státech amerických v roce 94, když to bylo naposled, tak tehdy to všechno zahajovala zpěvačka Diana Ross svým nepovedeným, možná legendárním pokutovým kopem a pak to všechno zakončil i neprůměnou penaltou Roberto Baggio. Tak věřme, že třeba Čechy potká nějaký penaltový rozstřel, ale úspěšný, protože...
1: A tak tam jsme v klidu, to
0: ano, tam jsme v klidu. Vrátíme se k tomu rádi zase 13. června, kdy budeme na Pražském výstaviči společně s Pavlem, s Antonínem Panenkou, autorem legendárního Dloubáku a Václavem Němečkem. Pokud můžete, doražte, už v 10 hodin tam budeme. No a dneska jsme tedy pro vás vysílali, věřím, že si užijete i na Radio Žurnálu Sport kompletní program mistrovství světa. Česko-Jižní Korea ve 4, ale už večer budou komentovat i přibližovat ty zápasy Pavel Horvát a kolegové. Tomáši Petrovi taky moc děkuju.
2: Hezký den.
0: A Pavlu Horvátovi samozřejmě.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Mějte se.

0: 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pražákům je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražákům je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.